Čau, tady je Orion z PSA. Teď exkluzivně uslyšíš můj novej single z desky Orion je Mickey Worrell. Single se jmenuje DB, a.k.a. Deutsche Bahn a hostuje tam Vladimír 518, Pain a Vodka One. Exkluzivně na rádiu

0: Rádius Pen. Dnešní ráno nás zasáhla hrozná zpráva.
1: Veselá kráva přestala být veselá.
0: Na obalu se totiž už neusmívá.
1: No. To přesně znamená to, že přestala být veselá, že jo?
0: Ale proč tomu tak je? To byla otázka dnešního zpět rána.
2: Ale já si myslím, že se přestala smát, když zjistila, že je drahá jako kráva. Protože finančák přišel na to, že nedaní 100 let.
0: Hele, byl tady taky filozof Pavel.
3: No proč se veselá kráva nesměje? To je přece jasný. Protože už není veselá.
4: Já si myslím, že začal podzim a začala podzimní depka, takže...
1: To je docela legitimní názor, ale co si budem povídat? Jdeme dál?
5: Čau kluci, tak já si myslím, že veselá kráva se přestala smát z toho důvodu, že už je starší a prostě nemá zuby.
0: A každý nemá na nový.
1: Ale ona by měla mít z toho, kolik prodá Sejda.
6: Hele, přestala se smát ono, když bude dávat 100 let mlíko, tak ti taky pak už asi do směvu nebude vyčat.
0: A já už vím, proč se přestala smát.
1: Počkej, jakože fakt?
0: Mm-hmm.
1: Řekni.
0: Protože prostě jenom nemá ten správný mood.
1: Tak třeba si naladí zejtřejší směn ráno od 6 do 9 a bude jí líp.
0: Tak čus.
1: Čus.
7: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno. Na rád.

0: Jen 57 minut, máme tady čtvrtek, 1. října, svátek má Igor, takže všem Igorům přejeme tady s Dominikem všechno nejlepší.
1: No a všemu rádi aspoň přejeme krásný dobrý čtvrteční ráno.
2: Good morning.
1: Kráso, září za náma, hele, první měsíc školy za váma, hele, a teď už jenom 9 měsíců utrpení, podzim už je tady, to už víme, že jo, to už je tady asi tak týden, za chvilinku jsou Vánoce, no a rok 2026 je ze 75% za náma taky.
0: To je hrozný to takhle říct, ale.
1: Je masakr, no.
0: Já jsem to včera schválně hledal a našel jsem, že zbývá 84 dnů do Vánoc.
1: Ty kráso.
0: V tuhle tu chvíli, a to je fakt málo.
1: Je to málo, no tak jako máš to, hele, říjen, listopad, prosinec a seš tam.
0: Hm? Už máš dárky?
1: No, mám jeden. Poměrně drahý dárek.
0: Jo, a jo.
1: A zbytek vlastně budu řešit prostě, nevím, no, po prosincový vyplatě prostě. Takže 21.
0: Přesně, 23. úplně naběhnou těch obchodů. No, každopádně, co dneska stihnem? Hele, dneska doufám stihnem probrat jeden takový pokus o loupež století, který úplně nevyšel.
1: Ok, já mám tady brutální hudební novinku, kterou vám tady propálíme za chvilku. Možná některý už víte, ale já se na to mega těším.
0: Dobrá. Potom já tady mám ještě jeden výlet do Japonska, pokus bude čas, ale máme tady něco extra.
1: Máme tady něco hodně extra, protože před náma je světová předpremiéra novýho tracku z chystaný desky od Oriona.
0: Je to tak, máme ji tady, takže si o ní potom něco řekneme. Bude to zkrátka našlapaný.
1: Hodně našlapaný.
0: Jdem se na počasí.
1: Teď se týče počasí, pro tuhle chvíli musím říct, že venku je poměrně příjemně, je tam vlastně, je to možná asi nejteplejší ráno zatím na ten týden, tam nějakých 12 až 14 stupňů, je to docela příjemný, i tak je to teda pořád tak jako na mikinu, na kalhoty, možná teda na mikinu, na tepláky, že jo, Kristofe, no a co se týče zbytku dnešního dne, tak počítej s tím, že bude polojasno a teploty kolem 21 stupňů Celsia.
0: Jo, počkej, to bylo jako, že dis, že mám teďka tepláky?
1: Ne, mě to je jedno.
0: Ale to jsou, kámo, nepálský tepláky.
1: To jsou takzvaný, teda jako jinak tohle jsou naprďávačky.
0: No, neřekneš to slušně do éteru.
1: Neřeknu to do éteru. Československý underground.
3: Playback. Pikachu a vyskočilko na stage, ty koko. 100 000 záčo. Mindilis. Ne. Můžeš mi říct, brácho, že co tohle kurva je? Že sa jebu backstage jak vo Violente? Brácho, asi jo. Brácho,

0: 6:07, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou je Krištof a taky Dom.
1: Ahoj.
0: No a bráško, já jsem byl včera jak malý dítě, ty vole.
1: Proč?
0: Protože, jelikož sleduju Insáč Radio Spin, tak jsem jako jeden z prvních věděl o tom, že Viktor Šín s Kellynem chystají O2 Arenu a vlastně nejenom O2 Arenu, ale halovou tour po celém Česku a Slovensku pro celkem 64 lidí.
1: Yes, jako kámo, viděl jsem to. A zajímala mě jedna věc, jestli přijde i pan Buka.
0: Já mega doufám, že dorazí i pan Buka, protože jestli něco fakt potřebuju, tak je to Viktor napůlenej s Bukou, prostě v outučku.
1: Jako, jak tam stojí ten týpeček a má tady ten knírek na jedné straně, kámo. Na druhé nic, prostě, že jo.
0: Každopádně já rozhodně předobjednávám playlist, ale co chceš, aby tam zaznělo?
1: No, tak jako já si od Šína jedu spoustu věcí, poslední třeba týden, dva mě brutálně baví takový ty špinavý deep houseovky, to je myslím, že, jak se to jmenovalo, Trikolesa a 100?
0: Okay.
1: Což tu nemáme teda, bych to pustil, ale to vůbec nevadí, co tam máš ty?
0: Hele, já jako když už dorazí teda pan Buka, jestli dorazí pan Buka, tak já strašně potřebuju dosti a sásky.
1: Tyhle?

0: Viktor Šín bude zpátky v O2 aréně a Buka teda sice ne, ale to nevadí.
1: Kámo, a když už tady mám ten song, tak víš, co bych chtěl já?
0: Co bys chtěl?
1: Když už Izo teda měl takovou jako symboliku vlastně na začátku té O2 arény, takže by prostě Viktor Šín si zahrál na upíra a vylezl z rakve a zandal tam toho Alucarda. A představ si, jak tohle zpívá a do toho takhle jede jak ten Nosferatu z té rakve.
0: Oh shit,
1: to by bylo
0: kámo.
1: Super.
0: A do toho Viktore... celá ta O2 arena svítí červeně.
1: No jasně.
0: Yes, to by bylo mega.
1: No dobře, Viktore, hele, jestli nás slyšíš, prosím tě, tak si beru 10% provizi za tenhle ten nápad, jo?
0: Každopádně tohle, co jsme vám tady pustili, tak je asi tak 1% z tracků, co by tam mohli zasnít, takže ten výběr je fakt jako široký, co si budeme povídat.
1: Je to tak. Ještě něco chceš říct,
0: no, chtěl bych říct, že vlastně jako ty už jsem tak jako psal mámě. Říkal jsem si, mami, já už vím, co bych chtěl pod stromeček. A máma jakože napsala, co bys chtěl pod stromeček? Říkám, no, lístky na koncert, který bude na začátku prosince.

0: Máme 6 hodin a 11 minut a startuje naše oblíbená hra, nebo respektive Krištofova oblíbená hra.
1: No, moje oblíbená. Já mám oblíbený všechny hry, ty kráso.
0: Já taky, ale jako konkrétně poznámečka tam mě baví asi jako ze všech nejvíc.
1: Jo, tak uvidíme, co dneska ani budeš říkat, ty už víš, co to budeš. Já jsem tak jako pojmenoval tady ten soubor, takže ty ho vidíš, ale vy to samozřejmě spineři nevíte, takže nastražte uši, protože dnešní první ukázka zní takhle.
2: Mluv srozumitelně, jo? Jestli ještě jednou koktneš, tak si tam pro tebe dojdu a uvidíš ten tanec.
3: Tak na mě nekřičte zbytečně.
2: Hele, já si tam pro tebe jdu.
0: Kámo, já tam prostě slyším Martyho z Madagaskaru.
1: No, jako nápověda dobrá, ano, opravdu se v té ukázce objevil Filip Švarc.
0: No takže to bude Madagaskar, hej!
1: Takže to bude Madagaskar, no já nevím, tak dávej vědět, 210, 32, 30, 30, a nebo naše mobilní apka, tady je ta ukázka ještě jednou.
2: Mluv srozumitelně, jo? Jestli ještě jednou koktneš, tak si tam pro tebe dojdu a uvidíš ten tanec!
3: Tak na mě nekřičte zbytečně.
2: Hele, já si tam pro tebe jdu.
4: Já si tam pro tebe jdu, Dominiku.
0: Ty vole, já bych byl přesně ten Filip Švarc.

0: Vždycky, když slyším tuto písničku, tak si vzpomenu prostě na Jima Carreyho, který jde jakožto novej Bůh, ty vole, no a dělá úplně největší bordel prostě po celém Buffalu.
1: To by vůbec nedošlo, to vůbec nemám spojený takhle.
0: Kámo, mega, jakože jestli je něco, s čím mám tuto písničku spojenou, tak je to Božský Bruce.
1: Tak či tak, ty posloucháš Radio Spin, 6 hodin 16 minut, k tomu čtvrteček 1. října. Řešíme tady naši poznávačku, do které jsem hodil první ukázku, která zní takhle.
2: Mluv srozumitelně, jo? Jestli ještě jednou koktneš, tak si tam pro tebe dojdu a uvidíš ten tanec.
3: Tak mě nekřičte zbytečně.
2: Ale já si tam pro tebe jdu.
1: No, Dome, a nechceš vědět, co se potom Filipovi Švarcovi tam stalo?
0: Nevím, ale tak za co teda musel dostat vynadáno? Něco podělal.
1: Něco tam bylo špatně, no. Co to mohlo být?
0: My víme, že Filip Švarc teda je jako člověk, který poměrně hodně jako namlouvá nějakých postavy, že jo?
1: To je taky pravda, on není herec jako herec, ale máme tady jeden typ od Jirky, který zněl.
4: Je to film Terkel má problém?
1: Terkel má problém, vynikající, aspoň za mě teda, ty jsi říkal, že moc ne, animovaný dánský film, kde ano, Filip Švarc dabuje jednu z těch hlavních postav, společně myslím, že s Vojtou Kotkem, ale tento dneska bohužel není.
0: Červený vzůčák.
1: Přesně, ten tady nemám nastavený.
0: No tak ale to sypej sem další ukázky v tom případě.
1: No tak tady
0: Madagaskar
1: máš.
0: To není, Terkel má problém, to
1: dívej,
0: není.
1: Dívej, bude to úplně jednoduchý, poslouchej pořádně, tady je druhá.
5: Jirka věřil dabingu.
6: Dabingu, Jirka věřil dabingu.
0: Aha.
1: Takže tady jde o nějakou dabovačku, jo?
0: Tak když tam byl Filip Švarc a tady se mluví o dabingu, tak to teda asi bude něco s dabingem.
1: A to je zvláštní, to říká pan Bartoška. A dokonce ve třetí ukázce máme i Viktora Prajze.
7: Pane Prajze, nebude mít tento incident vliv na vaše další angažování se v dabingu?
8: Co se dabingu týče, se na něj.
1: To je třeba nejskvělejší scéna z toho seriálu, už to můžu říct, že to je nějaký seroš.
0: Je to teda seriál s dabingem.
1: A očividně je tam spousta herců, kteří asi hrajou sami sebe. Tak pokud víš, 210, 32, 30, 30, nebo naše mobilní aplikace, a Dome, já myslím, že už to nemůžeme držet pod pokličkou, co?
0: Nemůžeme to držet pod pokličkou, tak já na to čekám
1: tak
0: prostě.
1: Já to odpálím teda.
0: Odpál to. My tady totiž máme teďka světovou předpremiéru novýho singlu, který bude vydávat Orion, a pokud se nepletu, tak ho bude vydávat vlastně jako příští týden spolu s deskou.
1: Je to tak, bude vycházet album, no a myslím, že pokud se nepletu, tak na tom tracku se objeví mistr, kterýho jméno se bojím jako vyslovit. Vůdka. Ale třeba taky Pain, a na to se těším, protože Pain mi přijde, že teďka jako celkem na koni a že začíná dávat hodně spoluprací a baví mě ten člověk neskutečně.
0: No a samozřejmě, kdo tam nesmí chybět, tak je taky Vladimír 518, že co se budeme povídat.
1: Jak jinak?
0: Nicméně, track, který tady pro vás máme, tak se jmenuje, a teď já úplně nevím, jak to jako německy přečíst, protože je to fakt německý název.
1: Deutsche Bahn.
0: Já bych to přečet jako Deutsche Bahn. Jo, a to mám poloviční Němku, no, ale
1: tak jde vidět, kdo z nás dával pozor, Deutsche Bahn.
0: Já jsem neměl němčinu, kam.
1: Jo, aha.
0: Já měl vždycky jenom angličtinu.
1: To nevadí.
0: Ale říkám, no, mám doma poloviční Němku a tohle to mě nenaučilo.
1: Ale Orion, Vladimír i Pain, to jsou Češi, takže pojďme si pustit takovou krátkou zdravici, kterou tady od Oriona máme, a hnedka potom si prosím tě vychutnej tenhle ten Deutsche Bahn, tenhle ten novej track v exkluzivní předpremiéře od Oriona.
0: Wow!
1: Na Radio Spin, právě teď.
9: Čau, tady je Orion z PSA. Teď exkluzivně uslyšíš můj nový single z desky Orion je Mickey Worrell. Single se jmenuje DB, a.k.a. Deutsche Bahn, a hostuje tam Vladimír 518, Pain a Vodka One. Exkluzivně na Radio Spin.

0: věčném pesku.
1: Mě by zajímalo, jestli ten týpeček, ten pan Vůdka, který tam je na featu, zná track Všichni jsou už v Německu, protože tak jako trošičku to tam Orion připomněl a myslím si, že Vůdka, jakožto německý rapper, by třeba jako mohl vědět, o co jde.
2: Myslíš?
1: No, nebo jestli mu třeba jako Orion řekl, hele tyva, tak jako jenom tam řekneme všichni jsou už v Německu, protože tady máme Němce a neřekl mu, že prostě jako někdy měl taky písničku Všichni jsou už v Německu, jestli tam s Němcou dělají prostě jako srandu.
2: No jako nevím, jestli nás poslouchá pan Vůdka, tak nám dej vidět do aplikace, prosím tě, to mě fakt zajímalo. Sprechen Sie Deutsch, ja bitte, ich verstehe nicht, ich spreche keine Deutsch.
1: Já umím říct německy jenom ich liebe dich a to je všechno. Tam končím.
2: Ano, ano. A ich mag keks. Jako mám rád sušenky. To je taky jediné, co umím. No jasně.
1: Tyme, to je docela dobrý. Jako nevím, co by dělal, kdyby jsem Německu ztratil. To by bylo trošičku jako
2: to pěkné. Taky nevím. No, pojďme to nezakecat, protože proč tady teďka jsme, tak je samozřejmě, krom Oriona a jeho přepremiéry, taky rozřešení naší poznávačky, ve který jste dneska hádali třeba podle téhle ukázky.
3: Jirka věřil dabingu. Věřil dabingu. Dabingu, Jirka věřil dabingu.
2: Skvělá scéna mimochodem, kdy Jiří Bartoška takhle dostává přetlumočenej na pohřbu, že jo, ten proslov od týpka a všechno to komolí, protože to neslyší. To je tak geniálně napsaná scéna.
1: Ale furt mi přijde, že jako já si vzpomenu na Jirku Bartošku, když hrál Boha v Andělu Páně. A vlastně jako mám pocit, že i tady vlastně má takový jako fakt ten božský hlas, jak to má,
2: no
1: má. Vlastně jako to echo, víš co, a tyhle ty věci, jakože to je
2: ten
1: prostě jako
2: neskutečnou
1: jinak,
2: auru, no.
1: Jinak nemůžeš nazvučit Jirku Bartošku.
2: Dobrá, pojďme se podívat za vámi.
4: Čau Kuba, poznávačka, to bude dubbing, český dubbing myslím. Díky, čau.
2: Český dubbing, jako vlastně jdeš na to dobře, jo, ale nemenuje se to český dubbing.
1: Jmenuje se to...
2: Trošku jinak, podíváme
1: trošku
2: se dál.
1: Jinak.
5: Ahoj, tady Renata. Je to Dubbing Street.
2: Ok, wow. Myslím, že Dubbing Street tady typoval Jirka.
6: Tak nám to řekni, jo?
2: Násy.
6: Dubbing Street.
2: Já nebo Roman.
7: Krásné ráno, doma je Klištové Spinaři, tady Roman. Tak já jsem sice přišel poznávat se pozdě, ale přesto je to dokonalý seriál Dubbing Street. Takže kdo neviděl, tak ať tam běží, protože myslím, že kapitán Filcka je úplně dokonalej a já si ho myslím, brzo zopakuju. Mějte se nádherně a hezký den. Čau.
2: Nezbývá, než říct, že to je všechno naprosto správně. Dubbing Street. Dome, co?
1: Ale jako přemýšlím nad tím, že si to dám znova takový Dubbing Street.
2: Dej, jako dám. Fakt je to skvělý.
1: Jo, je to dobrý. Já,
2: jako sorry, ten situační humor tam, když tam přijde Norbert Lichý a zasekne se ve dveřích a prostě po celý 3 epizody nebo kolik to je seklej v těch dveřích, protože se ho nikdo neobtěžoval dostat ven, takže vždycky jdou dubovat do toho studia a Norbert Lichý tam je takhle mezi těma futrama, kámo. To je prostě skvělý.
1: Já, je to strašně dávno, co jsem to viděl, takže jsou fakt věci, které se nepamatuju a fakt jako si říkám, když jsem to slyšel, tak mám chuť si to připomenout, takže možná můj víkend bude v rámci Dubbing Streetu jako úplně plnej.
2: Dobrá, dej tomu šanci, vy se pojďte nechat pozvat na Spin Talk, který bude jak jinak než s Orionem.
1: Oho, tematicky.
2: No a za chvilku pokračujeme dál.
8: Spin Talk.
9: Z mýho pohledu to buď jižní město, anebo jižák.
2: Ok.
9: Jižňák prostě asi je tolerovaný, ale mně se nelíbí. Jako je mi to jedno, ať si každý říká, co chce, ale když řekne jižňák, tak já tady mě říká, ty nejsi asi zhodná.
10: A kdybys teďka tomu svýmu 15-letýmu já teďka měl zpětně poslat nějaký vzkaz, co by třeba měl dělat, neměl dělat, tak co by měl dělat třeba?
9: Tak bych mu třeba řekl, vem si hypotéku v 18, nebo ve 20, jako, ne až 50.
10: Co jsi třeba myslel, že se nikdy nemůže stát a stalo se to?
9: Tak asi pár věcí takových by se našlo. Tak třeba, že ještě když bylo MTV a já jsem byl někde ve Slovinsku, prostě na nějakém bytě a to může být 20 let, třeba přes 20 let a tam přinesli snídaní a tak a teď tam byla zaplá televize a najednou prostě tam běží videoklip PSA Praha. Mm-hmm. Tak oni říkali ty Slovinci jako it's you, a říkali, it's me. A vůbec se nechápal, jak se ho tam dostalo, nebo jak je to možný.
11: Orion slaví 50. Dneska večer si ho můžete poslechnout ve Spin Talku. Těší se na tebe, Roman Jakub.
12: Dougie, you told me he been on some positive shit, yeah, yeah. Lately I just wanna show up and body some shit, yeah, yeah. Always been

0: Rádio Spin ve tvých uších, čtvrtek 1. října, svátek slaví Igor, všem Igorům přeju já i dom všechno nejlepší. No a pojďme se podívat na to, pokud právě vstáváš do práce nebo právě vycházíš k autu, co si hodit na sebe, co si hodit na seba.
1: No tak co si hodit na sebe, je tam prostě jednoduchý, hele, normálně hej, oblečení,
0: hej,
1: ne?
0: Hej, lebo dnes bude v celom Česku taká priemerná teplota 20 stupňů Celzia a už teraz máme 10 stupňů Celzia.
1: A ty jsi teďka nová Julie, nebo?
0: Po celé České republice. Hej, hej, já jsem taká Julie a dopravu nezvládnem po slovensky, lebo já už jsem jiná generácia, ale ještě ti povím, že dneska se neočekává dášť.
1: Dobře, tak já vám to přeložím, prosím vás, do češtiny. Aktuálně je 12 stupňů Celzia, odpoledne polest na 21, takže se oblíkněte nějak podle toho, no a nemělo by pršet.
0: Hej, a popoludní začne od západu přibudat oblačnost.
1: To už překlad nepotřebovalo. Rychlá doprava na rádiu, spíneme se podívat na to, jak to vypadá v tuto chvíli na českých silnicích. Když se podíváme na regiony, tak tady nevidím úplně nic extra, jediný co, tak si postojíš pár vteřinek, možná i nějakou tu minutku na příjezdu do Liberce ze severní strany. Jinak, když se podívám dál a to na dálnici, tak tady poskakuje D11 kolem Poděbrad, takže tam určitě pozor, protože tam se pracuje, tak jak tam na někoho nenarazíte, nebo respektive do někoho nenarazíte.
0: Dobrá zpráva pro všechny Pražáky je, že v Praze se aktuálně neděje vůbec nic. To žádnej crash. Jediný, co tady vidím, je úplně pidimidi kolonka na evropský vzadu na rozině zhruba 5 minutek, ale to je všechno. Kdyby cokoliv dávě vědět, 210 32 30 30 nebo naše mobilní apka. Slyšel jsi to doma?
1: Jo, hezky pěkně.
2: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.
3: Růžovej jej!

0: růžovej jajky.
1: Pusám něco jiného, prosím, spíme.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
3: Rádio Spé, nejvíc rapu v rapu.

0: Dáváš se Radio Spin, čtvrtek 1. října, máme něco málo kolem 6.40, no a jdem si dát naši celebrity voice flip hádanečku, to znamená...
1: Že tady budeš mít nějaký zamotaný známý hlas.
0: Přesně tak.
1: Takhle jednoduchý to je, no a samozřejmě na tobě je, aby se rozklíčoval, komu ten zamotaný hlas patří.
0: Tak jo, tak si ho pojďme pustit. Takový
1: no tak ale jako,
0: zastřený hlas.
1: Počkej, jako jestli tohle to někdo neuhodne, tak už nevím, co by si tady musel dát za známý hláska.
0: Jak mu narostl hřebínek, ne, když to poznal.
1: Tyme,
0: prostě na první dobrou.
1: Tohle jsem poznal na první dobrou.
0: Normálně, prostě, jako... prostě začal dělat kohoutí zápasy tady. No, jestli ten to nepozná, tak tohle to. Hlavně, že tady nepoznává věci, jako je Vinetu, nebo neví, co je Sekvoj, ale
1: David
0: najednou...
1: David jsem ti dneska poznal, bráku.
0: No, protože tam je napsaný, kámo. Dobře, Davy, vědět, jestli víš, komu ten hlas patří.
2: Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka Rá.

0: tohle ex to zná.
1: Nikdo z nich nezná ulice jak my, ale tváří se tak každej. Málo kdo fakt zná ten život v hlubinách, ale mluví o tom každej. A real school je tu jenom pár, ale snaží se tak tvářit každej. Real člověk pozná, kdo je real, takže vím, že real tady není každej.

0: a věřím tomu, že se dneska najde někdo, kdo odhalí, kdo se za ním schovává.
1: Tak uvidíme, jestli to bude Kubajs.
2: Dobré ráno, spineři, myslím si, že by to mohl být Jirka Babica.
0: Tak ale.
1: Co, Dome, je to ono, nebo není?
0: Je to těsně vedle, no.
1: Není to Jirka Babica, bohužel se nejedná o kuchaře.
0: Bohužel se nejedná o kuchaře, ale tenhle ten člověk taky umí pěkně navařit. A to,
1: no to
0: dost
1: jo.
0: Zásadní a taky perfektní role.
1: A hezky, tyjo, jak zase
0: ty jo,
1: jedeme.
0: Ale dobrý, co?
1: Proč vždycky, když si sednu za mix, tak tobě to pálí úplně.
0: Nevím, protože mám tady méně věcí na starosti.
1: Nicméně,
0: co můžu prozradit je, že třeba tenhle ten herec se objevil v okresním Přeboru.
1: Je to tak? Nebo třeba i, měli jsme tady poznávačku, Dubbing Street, že ano? A tam taky zastřený hlas. A by the way, takový fun fact, já jsem s ním točil jednu věc. A jakoby neměli jsme spolu úplně scény, každopádně potkali jsme se na place. A z toho člověka jde jako takový respekt, že já jsem jenom šel kolem, já jsem se bál jenom pozdravit, kámo.
0: No a proto si mohl dovolit si dát tu roli v tom okresním Přeboru, protože tam se ho všichni báli.
1: Je to tak, ale krom toho, že to je herec, tak je taky režisér. OK, takže tady je ten celebrity voice flipíček ještě jednou.
0: Jo a prosím vás, Luděk Sobota to není.
1: Tak to zní úplně jak Luděk Sobota tohle.
3: Jsi ready? Tak 210 32 30 30. Nebo mobilní apka

0: směješ?
1: Co je? Se nemůžu usmát takhle podávno
0: na tebe. Ne, nemůžeš, protože já úplně přesně vím, čemu se směješ, ty vole. Rádio Spin, Dominik a taky Krištof.
1: Kdo?
0: No Dominik a Krištof.
1: Dominik?
0: Dominik, ano.
1: Ty já nevím, jakože... Už jsem si zvykl na to, že ti lidi začali říkat Benedikt, jo. To už nějak jako jsem vzal, to už vlastně ani není humor, to už je takový fakt, jo. Ale že ti tady Kuba řekne...
2: Čauko, Krištofe a Jirko.
0: Tak co je, prostě?
1: Prostě jsi Jirka, kámo, teďka, takže no počkej, přidáváme Jirka, ti jméno, protože teďka budeš Dominikt Benedikt Jiří Musil.
0: No počkej, ještě tam přidej Máru, protože je tady týpeček, který mi už rok a půl říká Máru.
1: Hele, to je úplně v pohodě, já mě takhle o víkendu jednou volal jeden kluk a říkám, že jsem Maty, potom asi hoďku potom jsem dostal, že jsem Mára a následně...
0: A nakonec jsi byl Zuzka.
1: Ne, nakonec jsem byl něco lepšího, protože pak jsem se tam naštval v tom vstupu a říkám, já mám taky jméno. Volal mi Roman off-air, tak jsem to vzal, říkám, ano,

0: šéfe, a on, čau Vicky, kam to je možný, kam. Takže, abychom to nezakecali opět, my se kam dostáváme úplně. Celebrity Voice Slip, dnešní Voice Slipíček zněl takhle. No a já jsem Kubu záměrně nepustil celýho, protože Kuba byl jediný, kdo to odhalil správně. Tak to dáme.
1: Tak jako Krobota odhalí, ale že se jmenuji Dominik, to je odhalí.
2: Čau, Krištofe a Jirko, tady Kuba. Myslím si, že to je pan Krobot.
0: No a pan Krobot je naprosto správně. Posíláme veškerý shoutout a veškerý zásluhy, protože si fakt byl jedinej dneska, kdo to dal správně.
1: A taky klíčenku.
0: Jo, klíčenku se jménem Jirka.
3: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin Ráno. Na Rádiu Spin.

0: 6 hodin 53 minuty nám posloucháš Rádio Spin s tebou, je Krištof a taky Jirka. No a my spolu pokračujeme ve Spin ránu.
1: Fakt jo, Jirka. No, můžeš prosím říct Rádio Spin Peace, aby si jako uvěřil, jestli jsi Jirka nebo nejsi. Že
0: Jirka, Rádio Spin Peace.
1: Tak máte pravdu, je to Jirka, prosím vás, dneska Dominika neoslovujte jinak než Jirko, děkuju.
0: No tak to mám teda radost. Moc děkuju za nápad, Krištofe.
2: Jiří Benedikt.
0: No jasně, no tak pojďme se radši podívat na to, co nás čeká už za pár minut.
1: Kámo, si tady prostě přejmenujeme třeba na 8krát, jo, mě zajímá, kam až to půjde.
0: Ty vole, já doufám, že ne k něčemu úplně jako ultra velkýmu, že nám tak lidi fakt jako začnou říkat. Nicméně, my pokračujeme ve Spin ránu, kde se za pár minut podíváme na jeden volební stánek Trikolory, který se úplně nepovedl.
1: OK, ty krásno volební stánky, to je něco. Já teďka úplně trošku off topic odbočím, ale byl jsem v Brně a byl jsem se tam jako projít, předtím jsem odjížděl potom z Brna točit. A oni tam mají normálně stánek takový na náměstí, že jo, tom hlavním. Myslím, že to je Svoboďák, pokud se nepletu.
0: To je tam, jak je to velký černý.
1: Jo, přesně tak. Ten monolit, menhir. A normálně jsem šel kolem toho stánku a říkám si, tyjo, kebab, že bych si dal. A pak jsem se na to podíval víc a to byl stánek nějaký strany. A bylo to podle mě strašně přes AI vygenerovaný a byl do červena a byl to hnusný a vypadalo to jako stánek s kebabem. Prosím vás, pokud jako máte na to aspoň trošku, udělejte si tu grafiku sami, nebo to dejte kámo někomu, že to fakt vypadá ošklivě.
0: Tak tebe, jestli to bylo červený, tak asi tuším, která strana to mohla být.
1: To byl apel, já nevím, to byla nějaká místní podle mě, že jo.
0: Jo takhle, ty vole, dokonce, jaký brněnský komunisti.
1: Joj, to mi nedošlo. Já jsem k tomu nešel, že se to zhnusilo už jen tak. Jak jsem zjistil, že to není kebab, tak jsem k tomu nešel. To moc dobře znáš, Dominiku.
0: Okay. Tak, co se týče počasí dnešního dne, tak počítejte s tím, že maximálky dneska budou někde kolem 21 až 23 stupňů Celsia a venku polojasno. Takhle bych to shrnul vlastně jako úplně jednoduše.
1: Do příjemna, no, v pořádku. No, tak už je ráno zatím a za chvilku jsme tu zás, ne?
0: Jo.
1: Jirka, Rádio Spin.
3: Spin Rádio. Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Rádio Spin jde s dabou. Rádio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že nás v dabu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v dabu kdykoliv a kdekoliv. Rádio Spin jde s dabou.
6: Tati, co je to hybrid?
7: To je auto.
6: A co je to superhybrid?
7: To je Chery.
8: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
9: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
6: Více na cherrymotor.cz.

0: Rádio Spinocejch uších, čtvrtek 1. října, připomínáme, že svátek má Igor, no a s sebou je tady Krištof a Jirka, ahoj.
1: Nazdar.
0: Nebo se snad jmenuješ jinak?
1: No, tak jako jasně, abych chtěl, aby mi lidi říkali normálně mým jménem, že jo, jako.
0: Normálně bychom měli někdy udělat téma, že ti prostě spinaři poskládají jméno, jako víš, jako jak jsou
1: no, jasně,
0: ty...
1: už jsme tady hledali jméno pro mojí božku, ty teďka budeme hledat nový jméno pro mě.
0: No jasně, jasně, prosím tě.
1: Každopádně. Hele. My jsme pár minut zpátky řešili, že se vlastně jako objevil jeden takovej neúplně hezký stánek. Ty jsi mluvil o Brně, že jsi tam, tak něco
0: ne,
1: řekni, no dobře,
0: ne,
1: tak chtěl jsem mluvit, tak
0: mluv. Ne, já jsem chtěl říct svoji zprávu, ale klidně si to vem pro sebe, za to,
1: tak
0: že
1: prostě,
0: ti říkám, Jirko.
1: Předstupem říkám, dáme ty stánky a Krištof jako kejve, tyma, a pak ty vlastně tady stěžují, že... Prostě jako si chtěl říct svoji zprávu.
0: Tak povídej.
1: No dobře, tak ji řekni za chvilku. Hele, dáme to úplně jednoduše. Prostě Trikolora, to asi všichni znáte, že jo, tuhle tu stranu, tak no. Měla volební stánek. A u toho volebního stánku se shromáždili lidi. Jak jinak, že jo. Jenže se časem zjistilo, že ty lidi, kteří na té fotce byli, tak jsou udělaný pomocí AI.
0: Ne. Takže co mají, dvě hlavy, tři ruce?
1: Ale některý hlavu ani nemají. Normálně se tam v davu objeví třeba jenom tubus těla.
0: Kálo.
1: Někdo má prostě místo, tady koukám, tenhle ten týpek vypadá třeba jako kozel, jo. Další týpek koukám, že má hlavu úplně rozmazanou a je to fakt strašně random. Jako podle mě u toho stánku, kterýho je normálně třeba na té fotce 100 lidí, tak reálně je těch lidí třeba 5.
0: To je přesně ono, ale proč bys tu umělou inteligenci k tomuto využíval? Proč radši nevezmeš, já nevím, random fotku někde z internetu a nedáš si tu práci s tím, že ořízneš lidi a dáš do té fotky?
1: Protože to stojí grafika a peníze.
0: Ježíši Kriste, no jo. Ty peníze, ty
1: no, přitom, jako kdyby nečerpali dotace, ne, ty Trikolora.
0: A ne.

0: Radio Spin. Mluvit.
1: Fakt?
2: Jo.
1: Fakt jo?
2: Jo.
1: Tak super, tak s tebou je Krištof a Benedikt Jiří Musil.
2: Jo, takhle, tak ty jsi to vzal zase z jiného soudku prostě. No dobře, ty vole.
1: Čtvrtek 1. října a vzhledem tomu, že do mě prostě ukradnul zprávu, jo, normálně začal mluvit a normálně mi ukradnul celý prostor, tak já tady mám pro tebe taky jednu doma, jo. A
2: tak
1: sice
2: pomíli.
1: Pokus o velikánskou loupež století, která se trošku zvrtla, protože dva týpci z Kalifornie tak ukradli dva návěsy, na kterých bylo logo společnosti Nvidia, jo, všichni známe, to je jako technologický gigant a schválně si typni, co ty kamiony vezly?
2: No něco podle mě hrozně drahýho, protože jakmile se řekne Nvidia, tak já si prostě jako představím nějaký 5000 grafiky a takovýhle věci, který nestojí úplně málo, že? Tak jedna stojí třeba kolik? 16 litrů?
1: No, jako taky bych čekal, že tam bude něco takovýho.
2: No a kolik se jich vejde do takovýho nákladu?
1: Ramky, no jasně, že se na to namastíš kapsu. Jenomže oni měli trošičku štěstí neštěstí, protože Nvidia testovala zátěž těch kamionů, takže ty dva návěsy, které jeli, tak každý vezl 9 tun čistého písku.
2: Ne.
1: Takže chudáci prostě ukradli tady tohleto a pak jenom zjistili, že mají dohromady 18 tun písku a neví, co s tím mají dělat, že jo? Takže se stalo vlastně jenom to, že oni ty návěsy nechali na místě a zdrhli.
2: Ty vole, ale tak jako písek taky prodáš, ne?
1: No to záleží, jaký to byl písek, ty jo.
2: No jako jestli to byl plážový, tak ten už bude takový drahý. Jestli to byl takový ten stavební, tak to je kolik? To je třeba 50 korun za metrák.
1: Tak kdyby to byl třeba zásypový písek, že jo, tak dejme tomu počítáme při nejlepším 200 za tunu. Tak to by bylo kolik? 2200 nějakých krát 2, 4500.
2: To je lepší než to nic, jako, ne? Jako, na zemi to nenajdeš.
1: Zas kdyby to byl takový ten křemičitý písek, to už bude kolem litra za tunu, si myslím.
2: To už
1: by bylo dobrý, kámo. To už je 18 dobrý. Litrů. Ale to už jako ono, nájem poplatíš, že jo?
2: Ale ono, jakmile jedeš pro grafiky a přivezeš si písek, tak chápu, že to tam prostě nechá.

0: 7 hodin na 19 minut, teda posloucháš Radio Spin s tebou, ideál Dom a taky Krištof. No a já mám teďka vlastně jako takhle. Já mám teďka takovou touhu na to, co Krištof připravil za téma, protože Krištof, když o tom začal tak jako malilinko mluvit, tak já si říkám, kámo, a vím úplně přesně na první dobrou. Tyvo.
1: No jasně, prosím tě, já jsem včera byl s kamarádkou, dívali jsme se na Zrádce a samozřejmě, co vzniklo, když se díváš nějakou ženou na Zrádce, vzniklo glosování Vojty Kotka, že jo, a oslavování.
0: Takže vlastně jsme začali... V tu chvíli jsi měl prostě jako po romantickém večeru, ne? Protože jako jo. Ty versus Vojta Kotek tam jako víš jak.
1: Asi tak, no. Jakože nejsem úplně v jeho liga, ale víš co, já mám tu vidinu toho, že já do té krásy prostě ještě dorostu. To je úplně jednoduchý. Jako, ty už to máš za pár, že jo, tu třicítku, takže do mety už nevím, ale já prostě pořád ještě to je 8 let do třicítky, takže to půjde. No ale, abych se vrátil zpátky, tak jsme začali řešit, kdo je vlastně ten náš celebrity crush, koho prostě máme teďka na výsluní, kdo je ta celebrita, která se nám fakt jako líbí. Máš někoho?
0: Kámo, mám hned tři, ty vole.
1: Tak dej.
0: Takže, hele, Tomáš, Margot Robbie.
1: Dobře,
0: jako chápu. Margotka, to si myslím, že máme jako úplně všichni chlapi.
1: Věděl jsi, že už se nemenuje Margot Robbie, ale že už má jiný příjmení.
0: Jo, věděl, ale pro mě to bude vždycky Margot Robbie. Potom je tam jasná Emma Stone. Emma Stone, vlastně jako třeba v době, kdy hrála v Amazing Spider-Manovi Gwen Stacyovou. A nebo když hrála Cruelu, kámo, tam vypadala taky mega dobře.
1: Ty jo, no, jakože Emma Stone asi není úplně můj typ.
0: Ne?
1: Co tam máš dál?
0: No a poslední, koho bych si tak jako řekl jako celebrity crushe, tak je samozřejmě Sadie Sink.
1: Jo, takhle, no tak tam myslím, že budeme velmi souhlasit společně, že Sadie Sink je, na to jsem úplně zapomněl, vidíš to.
0: No, tak mi ji neber teďka, ale to už jsme se tady poprali jednou o ní.
1: Tak a nás teďka zajímá jedna věc, kdo je váš celebrity crush, kdo je prostě ta celebrita, na kterou se podíváte a řeknete, ah, to je prostě ono, to je ta vyvolená.
0: Mě zajímá, kolikrát tady dneska padne Lucie Borghiová.
1: Wow, ok, no tak jo, 210, 32, 30, 30, pojď nám to Luce říct.
2: Rapuje od druhý půlky 90. let. Na svoji první desku čekala až do roku 2006. Má hluboký hlas, nosí sluneční brejle. A i když

0: Dáváš si Radio Spin, čtvrtek 1. října, s tebou je Dom a Krištof. Dome, co tady řešíme za krásný téma?
1: A tak dneska tady řešíme po většinu případů asi holky, že jo, jako co si budeme povídat, ale
0: samozřejmě můžeme nám, i muže.
1: Přesně tak, kdyby se nám ozval někdo, komu se třeba jako líbí jako jiný celebrity crush, tak klidně určitě dávejte vědět. Ale prosím vás, taky musíme říct, že pokud jste třeba jako starší ročník a nevíte, co je váš celebrity crush, tak celebrity crush znamená, kdo ze známých osobností se vám líbí. Nebo vždycky líbil prostě.
0: Jo, prostě.
1: Tak jako přeloženo prostě, do češtiny.
0: Koho krašujete jako?
1: Krašujete prostě. Gen Z slang prostě, no. Tak jako dáme to ještě prostě jako do ostatní generací prostě. Která známá osobnost se vám líbí? To je dnešní téma.
0: To je dnešní téma, no a přispěl nám Ondra.
2: Čau, Krištofe, a Dome, tady Ondra. U mýho základu jako vždycky prostě bude Megan Fox prostě. Prime Megan Fox se říká, to je top. No a pak jako z novodobí scény, tak je to Madeline Klein z Outsiders, myslím, že se jmenuje.
0: Megan Fox, to naprosto souhlasím, kámo. Megan Fox to byla vstupní vrána v Krištofově, ani ne pubertě, to jsem byl ještě malý, protože byli Transformeři, že jo? A jo. Legendární scéna s autem.
1: Jaký tam ofouknul ten motor, veď?
0: Fakt, kámo. Vysílání dneska. No budeme se tady rozprývat nad ženama. Ale
1: no
0: proč ne?
1: Můžete
0: ženy
1: se
0: treba
1: takhle rozprývat s náma prostě, jako hele. A samozřejmě klidně to můžete cinknout i holky, kdo se vám líbí.
0: No, jako potřebujeme to vědět. No.
1: A doufám, prosím, že tam bude zaznívat třeba moje jméno nebo Krištofovo jméno.
0: No a hlavně, ať tam není pořád jenom Vojta Kotek, jo. Hele, řekli jsme, že se ozvou holky, ozývá se tady Pajky, tak dáme si teďka dopravu. A Pajky nebo hnedka po dopravě si tě vezmu, jo.
1: A třeba Pajky překvapí, ale uvidíme, koho má na mysli. Nicméně, my se jdeme podívat na to, jak to vypadá teďka na českých silnicích. V regionech to vlastně vypadá v tuto chvíli poměrně dobře. Jediný zdržení čeká v Liberci, a to na příjezdu jak ze severní, tak taky z jižní strany. No a pozor si dávej taky na dálnicích, tady klasicky poskakuje D1 na příjezdu do Brna. Potom si postojíš určitě taky na D11 kolem Poděbrad, protože tam se pracuje, aspoň teda podle Google Map, jestli se tam opravdu pracuje, to musíš posoudit ty. No a poskakuje taky příjezd do Prahy po D7 a po D5.
0: Co se Prahy týče, tady vidím nehody dvě. Jedna je ve Štěrhobolech na ulici Klesíku a druhá nehoda mi tady svítí na Prosecký nahoře. Díky tomu si tam taky počkáš nějakých 15 minut, ale jinak to zatím vypadá, že je to celkem fresh, až na Pražský okruh u sjezdu na Beroun, tam počítají taky s nějakýma 15 minutkama.
3: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: 7.32, ty dáváš Radio Spin, s tebou je Dom a Krištof a dneska tady řešíme, no dobře, řešíme holky prostě, no.
1: Nedělej, my řešíme holky, jo.
0: Jo, kámo, tak ty jsi přišel ne, prostě s dobrým
1: já
0: tématem.
1: Já jsem stydněn, ale my řešíme holky, ježiš.
0: Ne, nemusíš být stydný, protože tvůj výběr je docela dobrý.
2: Kamaráde, nejsem stydný a myslím, že stydný nebyl ani Pajky, když nám tady volal.
3: Hele, tak za mě určitě z Česka je to Tereza Ramba.
1: Jak se tam ozval, ne?
3: To i žena ví, že je moje tajná láska.
2: To je dobře. A je s ním v pohodě žena?
3: Jo, řekla, hele, tak takovou v životě ty mi nebudeš, takže se úplně spíru.
2: Ten smíšek tam ještě. Ale abych se vrátil k Tereze Rambě, tak jako jo, Tereska Ramba, tehdy ještě když byla voříšková.
0: Ještě když byla voříšková, v bobuli, kámo, jak se tam koupala v tý, v tom.
2: Tyjo, tak to ne, mě se strašně. Jo, počkej, OK, super, ale mě se strašně líbila tehdy, už jenom charisma, ten byl to asi postava, ale v té pohádce s Jirkou Mádlem, nevím, jak se jmenovala, Peklo s princeznou.
0: Peklo s princeznou.
2: Jak tam zdrhala, že jo, z té věže a to bylo strašně, ona byla taková úplně, víš, taková ta holka od rány, prostě princezna, chodila tam a do toho ona má strašně charismatický hlas.
0: A je taková jako drsněčka, no, vypadá, že prostě jako za to umízí, že prostě je ta dominativa, jako doma prostě.
2: Jak
0: jako
2: se rozvášňuje tady, ne? Už já tady no, se vším dobře, respektem ale, říkám, ale jak počkej. Vlastně má charismatický hlas a jak je skvělá herečka a Dom to bere, no dobře, Dome, v pohodě.
0: Jo, bude ten prostě slušňák
2: tady a ty budeš ten prostě to prase.
0: No, tak jako co se dá dělat, no, tak jako prostě budu takový, jaký jsem. Nicméně, to je téma dnešního rána, jaká je vaše celebrity crush, nebo respektive jaká známá osobnost se vám líbí. A musím říct, že jedno jméno tady vede na tak jako
2: první čáře.
0: První čáře.
2: Na první čáře?
0: Na první čáře, já nevím, to si řekl ty.
2: Jak Martin Kocián.

0: Swag na rádiu Spin ti přináší Dominika Krištof, protože ho právě posloucháš. No a řešíme tady skvělý téma. Zatím se nám teda, pokud nepletu, neozvali žádný ženy, jo. Což je trošku mrzí, protože by mě zajímalo jako pohled i té druhé strany, ale řešíme tady celebrity crush, to znamená, která celebrita se vám líbí, která je prostě ta, do který se tak jako tajně, až bych řekl platonicky zakoukání.
1: Přesně tak. No a musíme říct, že kdybychom si měli u každého jména dělat čárky, tak dneska neděláme nic jiného, než bychom čárkovali u jednoho jediného jména. Nebo takhle, jakože nejvíc čárek by prostě vyhrála jasná prostě manželka Machine Gun Kellyho.
0: Bývala.
1: Bývala. Už počkej, oni se rozvedli.
0: To třeba 2 roky zpátky, kámo.
1: Ne, ne, ale, no, počkej, teď oni ty měli takovou tu ampulku s tou krví společnou.
0: No,
1: ne?
0: To měli, ale už spolu nejsou.
1: Tak to nebyla zas tak velká láska, jak jsem myslel. Takže je volná, chlapi.
2: Tady Tomáš. No hele, naprosto jako souhlasím s Megan Fox a já bych k tomu přidal ještě Scarlett Johansson.
1: No,
2: to je taky topovka. Ale jako já zase jsem moc na filmy nedívám, ale jako z toho, co jsem viděl, co si je pamatuju v těch nejlepších dobách, tak takhle. Tak jo, mějte se, všichni mějte pěkný den, čau.
1: Bráško, jak jsi zmínil Scarlett Johansson, tak tohle je věc, která se k Božce nesmí nikdy dostat, ale jestli prostě Božka doteďka neodhalila, proč koukám na Marvelovky, ty vole, tak Scarlett Johansson je přesně ten důvod.
0: Jo, já jsem byl druhý opak, já jsem se díval kvůli Vandě vždycky. Mně se strašně líbila Elizabeth Olsen, když hrála Vandu.
1: No ale až teda jako třeba někdy kolem Infinity War, někdy kolem jako Endgameu, ne? Protože vlastně jako dřív tam nebyla jako, tak dobře namaskovaná třeba.
0: Jako ona tam předtím ani moc nebyla, krom Avengers Age of Ultron, jo? Takže...
1: No to jo, a pak měla ještě seriál, že?
0: Dominiku, ale ta kontinuita časová je úplně mimo seriály až po Endgameu. Hele, radši nám dej vědět, kdo se ti líbí. A kdyby nás poslouchala nějaká paní, nějaká slyšná, nějaká žena, dejte schválně vědět na 210 32 30 30 nebo do apky, kdo je váš celebrity crush.
1: Přesně
0: a prosím,
1: tak
0: to zrovna já.
1: No, takhle jsem tě říct přesně, protože my rádi tady uslyšíme naše jména samozřejmě. I do my head toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: Jako takhle, dohrála nám vlastně Lizzo a Ariana Grande a musím říct, že Ariana Grande byl taky jednu dobu takový můj celebrity crush.
1: No ale podle mě do té doby, než prostě jako začala jako extrémně, ale extrémně hubnout, ne? Jakože no, ona potom už jsem, se jako ztratila dost, tyjo.
0: Když jsem byl malý, tak se mi líbila fakt, když dávala, víš, videoklipy Seven Rings, jak tam prostě je na tom rotopedu a you want it? I get it.
1: Vím.
0: Co na to? Se zasíl zase, ne, kámo?
1: Jo, jako zapřemýšlel jsem, já si přehrávám ty obrazy, rozumíš?
0: Hej, jak už jste pochopili, řešíme tady celebrity crush, respektive celebrita, ke který máte vybudovaný nějaký třeba trošku platonický vztah, že se vám líbí. A já jsem říkal, že by bylo fajn, kdyby nám zavolala nějaká slečna, abychom tady rozvířili debaty i na té druhé straně. No a?
1: Počkej. Máme to tady?
0: No jasně, že jo.
1: No tak počkejte, chlapi, teďka se musíte teda jako zaposlouchat, protože teďka budete vědět, jaký je ten správný ženský idol.
0: Je to tak.
2: Takže u mě je to Tom Hardy, rozhodně. Jestli je něco mužství, tak je to právě on.
0: Tom Hardy, no, tak to já jsem Hardy.
1: Kde je moje jméno? Taky.
0: Ne, vlastně to chápu, ale říkám, já jsem tady neříkal o Féter, já vlastně to nedokážu posoudit z toho chlapského hlediska, jakože já neumím to, že bych se na někoho podíval a řekl, kámo, ten týpek, jako tomu to fakt sluší, ten je fakt pěkný, já to jakoby nevidím na těch chlapech.
1: Ale tak jako on, když si na sebe veme toho Venoma,

0: Dáváš si Radio Spin, čtvrtek 1. října, no a s Domem tady dneska řešíme.
1: Holky!
0: No, jako i chlapy vlastně,
1: i chlapy,
0: že jo?
1: Vlastně, jako jo, začaly se ozývat ty spinnerky, ale jo, dneska řešíme, kdo se vám líbí, jakože z těch známých osobností, z těch celebrit, a padají tady fakt jako topový jména, jakože no. Topky.
0: A některý ty jména se opakujou, třeba jako u Dominika.
2: Čau kluci, tady Dominik, hele, já házím na jistotu a Megan Fox, Transformers. Čau.
1: No pokud tak se nepletu, tak tohle to už je třeba pátá čárka pro Megan Fox.
0: Jo, to je pravda. A já to chápu, prostě Megan Fox takhle formovala dospívání dětství nebo jako ranou dospělost všem mužům.
1: Tak si jako jo, no, tak kolik mi bylo, když jsem viděl poprvní Megan Fox v televizi, ty vám mohlo být třeba 9, 10, něco takového, kdy jsou Transformers, no, Transformers to 2007, 2008.
0: Ty kráso, tak nějak, no.
1: No, takže takových jako dobrých 9 mi bylo.
0: A Krištůf v těch 4 letech jenom
1: místo tele tam jíst poprvý, ty vás zapnul televizi a viděl Megan Fox.
0: Jo, no. Já přemýšlím, tyjo, co je můj celebrity crush. Jak já tady mám otevřenou Indina Varety, což je borka, která hrála v tom hororu Obsession.
1: Počkej, já se jdu podívat tobě.
0: Pojď se podívat. No to je ta, jak jsi říkal, že ne, ale mně se jako líbí. Co na to říkáš?
1: No tak tohle tam mě moc nebaví. Táme na té fotce vypadá třeba jako milý Bobby Brown.
0: No tak to vůbec. Kámo, milý Bobby Brown? Já se nechci nikoho dotknout, teda jo, ani nechci být zlý, ale milý Bobby Brown prostě vypadá jak takový ten seriál Wallace a Gromit, znáš to? Takový ten pán s tím pejskem, já ti to potom ukážu. Takže jako Indina Varety skvělá, ale na základě toho filmu. A jako samozřejmě, kdybych měl říct jako jeden celebrity crush, který mám a který musím říkat vždycky a říkám ho vždycky, tak to je moje velmi dobrá kamarádka Lily. Jo, takže tímhletím ji zdravím a vzkazuju na dálku, že je můj celebrity crush.
1: A uvidíte se teďka někdy?
0: Jo.
1: Jo? No tak teď jsi vyšlapal cestičku, ne?
0: K čemu?
1: No tak k něčemu pěknému.
0: Ke street dance.

0: 7 50 minut, ty dál posloucháš Spin Ráno s Domem a s Krištofem a dneska se tady tak jako zasníváš do svých největších fantazí, protože nám vyprávíš o tom, kdo ze známých osobností se ti líbí.
1: To je ten jogurt, ne? Fantazie.
0: Nevím, kámo.
2: No. Přesně tak, řešíme tady Celebrity Crush. Zatím teda určitě vede Megan Fox, ale jdem se podívat za týden do apky, protože třeba tam bude něco jiného.
3: Vy jste kluci minule říkali, že s ním jako z High School Musical a přesně o tam tu je moje úplně první crush, která kdy byla, a to byla Ashley Tisdale. A dneska už trošičku jsem povyrostl, trošičku jsem dospěl, takže můj dnešní crush nebo aktuální crush je Reese Witherspoon. Prostě to jsou tak nádherný ženský s tak nádherným úsměvem a tak krásnou osobností, že prostě ty si to zasloužej.
0: Kámo, hezky. Co musím říct, Reese Witherspoon ve filmu Malý Nicky Satan Junior, kdy tam byla prostě jako oblečená za anděla, tak to je naprostej skvost.
2: Já nevím, jako asi bych byl víc za tu Ashley, musím říct. Protože ona v té době prostě vypadala úplně jako, jak se jmenuje, počkej, popunková zpěvačka, Avril.
0: Kámo, nevím, ty jako myslíš Avril Levin?
2: No jasně. A oni si byli tak trošku podobní, já jsem to v tom viděl, takže asi bych byl spíš za ní teda.
0: Tebe vypadá úplně jinak, ale vlastně jako když se tak na to koukám, tak tady má třeba fotku, na který má takovej malej rystý Reese Witherspoon, takže asi tak jako trošku tedy ho chápu, že má nějaký určitý jako...
2: Tedy má typík.
0: Má určitý typ prostě, no.
2: To je dobře, ale kdo z nás nemá, hele, přiznejme si to.
0: To je pravda, já mám taky svůj, no.
2: Ty já možná, ale no, no. Pořešíme někdy jindy, jo. Někdy si dáme téma, co je váš tip na opačným pohlaví a bude to strašně fajn. Nebo i na stejným, teď to je jedno. Dobrá, jdem si dát jednoho Praga.

0: je i vaše. Ty pocem, hele, co jsem zase našel.
1: Přijde Dominika vtipná kaše. Radio Spin, čtvrtek 1. října. Igor slaví svátek všem Igorům. Ještě jednou všechno nejlepší. Škoda, že se žádný Igor neozval na naše téma. To by bylo super.
2: Jo, když tak procházím to mobilní apku Radio Spin, tak neozval, no.
1: Není tam žádný Igor? A není, ale mám tady Davea, hele.
3: Hele, za mě jakoby herečka Alexandra Daddario z Pobřežní hlídky.
1: A kamaráde, to naprosto chápu, protože Alexandra Daddario, není to teda úplně můj crush, ale ona má tak zajímavý, zvláštní oči.
2: A brutální oči, když se na něj teďka koukám, to je taky úplně jedno, jestli koukáš zblízka nebo z dálky, ale ona furt vypadá, jak když ti vlastně jako čumí rovnou do duše.
1: Jo.
2: To je neuvěřitelný.
1: To mám moc rád, za těma očima se něco skrývá. Třeba z českých jako hereček, kdybych měl jít, tak Evička Josefíková, teďka pokud se nepletu Podzimková, tak ta má, kámo, strašně krásné oči, takové jako do černa vlastně, a jsou to takové jako studny, a jestli se jako tak dívám a říkám, wow, jako těma očima zahraješ tolik věcí.
2: Já pokud se nepletu, tak Evu Josefíkovou už jsem tady dneska taky od někoho slyšel, ale teda když tak jako já se furt nemůžu teďka zbavit tý Alexandry Daddario. Hej, jestli ji neznáte, fakt si ji vygooglete, protože já vám říkám, že to vás nepustí dneska minimálně celý dopoledne.
1: Jo?
2: No jako jo, ty, jakože tyhle ty oči dneska budou vidět celý den prostě.
1: A pustíte ty oči aspoň na počasí?
2: Tak když zavřu oči, tak ne.
1: Tak vidím,
2: musíš to odkecat ty.
1: Když zavřu oči, tak vidím tmu, ale když ty oči otevřu a podívám se na to, kolik máme aktuálně venku, tak průměrná teplota je momentálně nějakých 11 stupňů Celsia. Na většině území máme skoro jasno, místy teda polojasno, občas tam ten mráček někde píkne. No a co se denních maxim týče, tak ty vystoupají někam ke 24 stupňům v Čechách, na Moravě o stupínek nebo o dva míň.
2: To je hezký.
1: To je hezký, jak oči Alexandry.
2: První říjen, jak vyšitej, ty bylo.
1: A jo, první říjen už vlastně. Wow. Halloween se blíží.
4: Spin Radio. Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
5: Pověz je to nářebík a nářebík pro vás. Na provazu je smečka, dělám to přece pro vás. A zase další pondělí a nikdo vůbec netuší. Hlavu schovanou v polštáří brečíš, doufá, že tě neslyší. Ty máš bejt vzor, máš bejt hrdina, všichni to by slíží.

ty mý démoni, musím jim sloužit. Svlíkají mě z kůže, nemají se mnou žádný soucit. Přestaň mě soudit, každej má právo bloudit. Rozehnat mraky nade mnou a tiše se rozloučit. A pověz je to nářebí, kanářebík pro vás. Na provaz vesnička, dělám to přece pro vás. A pověz je to nářebík, kanářebík pro vás. Na provaz vesnička,

0: tebou je dál Krištof a Dom. Svátek připomínáme, že dneska slaví Igor, tak ještě jednou přejeme všechno nejlepší. No a dneska ráno jsme tady spolu s Krištofem, který se pravděpodobně teďka podíval na nějakou svoji celebrity krašku, protože kdybyste viděli jeho výraz.
1: Na svůj ten... ne, já jsem tady, no takhle, abychom to vyřešili, tak já pustím Vítka.
2: Zdar spinaři, hele, největší topka byla Carmen z Hvězdný pěchoty, ta byla fakt střela.
1: A já jsem si to nevybavil, tak jsem si ji našel a úplně mě to kámo zasáhlo a musím říct, že to je strašně můj tip teda.
0: Jo?
1: Strašně.
0: Tak to otoč na mě ten telefon, ne?
1: Ne, to si nechám pro sebe jenom. No, jasně, tak prosím tě, Božka poslouchá teďka a bude jako tady, ještě přijdeš domů, budeš spát na gauči, neboj.
0: To víš, že neposlouchá, můj táta mi psal, že poslouchá, ale tak si myslím, že dneska zrovna natrefil na dobrý jména. Tak jenom
1: pane Musil,
0: zdravím tátu.
1: Prosím vás, pane Musil, řekněte nám taky, kdo je váš celebrity crush.
0: No, každopádně, ale jdeme se podívat ještě na vaše další celebrity crushe, protože dneska tady toho přišlo opravdu hodně.
3: Krásné ráno, Dome, Krištofe, spinaři, tady Roman. Dome, děkuju, že s nám starším vysvětlil, co je crush, konečně jsem obohacen. Hele, každopádně, přesně pojďme do České republiky. Prosím tě, Eva Podzimková.
1: Jak jsem říkal.
3: Respektive Josefíková.
1: Jak jsem
3: říkal. Ale v seriálu Kosmo, ty kukadla, no to je prostě, a jak zahrála blbku, dokonalá. A já na ní byl v divadle a fakt dobrý, takže to je moje crush.
1: Velký shoutout seriálu Kosmo, který režíroval můj kámoš Honza Bartek. Je skvělý ten seriál, by the way. A Eviška Josefíková je tam fakt nádherná.
0: Tak se vytahuji, že máš kamaráda režiséra.

0: Zaduní bass.
1: Mě by zajímalo, jestli se tyhle ty dva ještě někdy usmíří a budou ještě spolu na dalším tracku, protože ale to, co vydávali, tak byly vlastně fakt jako bomby. Když si vemu Iza a Ektora, Mama, Iza, Ektor a Mám rád, tyhle fakt jako super věci. Škoda, že se to takhle podělalo, no?
2: Jo, se to takhle, aha, no tak dobře.
1: No, to někdo to nakousnul
2: ne,
1: trošku.
2: Ne, vůbec někdo to nakousnul, prosím tě, jakmile rapuješ, že když se daří mým bratrům, že to máš rád, tak... No, pojďme opustit Ektora a Izomandy, já jsem... Nebo si na mě někdo počká před rádiem a pojďme se ještě naposledy podívat za těma celebrity crushama, protože crushama, to asi není český skloňování.
1: Crushama ne, no crushama asi.
2: Ne, já bych řekl, že to je takový můj crush.
1: Prostě za celebritama, který se vám líbí.
2: Přesně.
3: Hele, jako za mě, prostě Jennifer Aniston. Můžu říct, že na ní koukám třeba od 15 let, prostě jako, a ona prostě... Zdraje do krásy jako ta ženská. Za mě jako Jennifer Aniston to jako je top. Po případě ještě třeba jako se mě líbá Mila Kunis, no ale...
2: Mila Kunis cool, ale tyjo, kdybych si měl vybrat, jestli Jennifer Aniston nebo Jennifer Lawrence, tady tyhle ty dvě Jennifer, tak beru Jennifer Lawrence.
1: Jennifer Aniston, kde mám zmáčknout ten zlatý buzzer?
2: Tady máš takový tlačítko před sebou, no, tak
1: ale
2: zkus
1: zmáčknout. Ale tady zmáčknout, jak se to nevadí, mačkámo pro Jennifer Aniston.
2: Jdeme rychle ještě dál, protože tady máme Kačí, která samozřejmě přispěla i z té ženské stránky.
4: Ahoj kluci, tak za mě taky Tereza Ramba, pak Verča Kek Kubařová,
2: yes.
4: A Margot Robbie pěkná. A z kluků asi Chris Hemsworth anebo Jan Kolejník.
2: Chris Hemsworth, to je, kdyby to byl dom, ale neboj, víme, koho si myslela. Strašně cením ten take Verči Kubařový, protože ona je fakt nádherná a musím říct, že i lidsky je naprosto skvělá. Ona je taková prostě víla. Víš, znáš dome?
1: Já jsem napsal místo Kubařová, Kubačová a vyskočilo mi něco úplně nesmyslného. Musím tady opravit.
2: To není, Verča je fakt skvělá. OK, no tak dobrá, tolik teda dnešní téma, děkujeme vám. Možná se některý z vás i nedostalo, ale bylo
1: to náročný.
2: Tolik, kámo, že bychom tím naplnili podle mě ještě další hoďku. A to už si nemůžeme dovolit, protože nás čeká za chviličku Pravda nebo lež. A nebo?
1: Nebo budete soutěžit taky o vstupenky na Zrádce ve hře jeden na jednoho. Hele, bude to zase nabitý. Další hodinka Spin rána pokračuje.
2: Přesně, dome, já se toho nebojím. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

0: Nebo lež.
1: Posloucháš no, rádio?
2: Sorry, jsem chtěl říct, jsem se prostě vžil
1: posloucháš
2: do role.
1: Posloucháš rádio?
2: No tak si
1: posloucháš rádio? Tak jako ale už Dominiku.
2: Ale ty to děláš schválně prostě, co ty jsi jako, jak Roman.
1: Takhle mi prostě skáká do řeči, to je hrozný, kámo.
2: To,
1: no nic,
2: poslouchá. Vždycky to dělal Roman tohleto prostě.
1: Zase?
2: Kámo, ale
1: já nemusím mluvit.
2: Já nemusím mluvit.
1: Tak budem ticho.
2: Tak budem ticho.
1: Tak já někoho vezmu na pravdu nebo lež.
2: Tak já někoho vezmu na pravdu nebo lež.
1: Proč se opakovat?
2: Proč se opakovat?
1: Ty se opakuješ, kámo, přesně, ty se opakuješ.
2: Přesně, takhle to tady vypadalo, tyma, každý druhý ráno, podle mě.
1: Přesně, hele, dáme vědět, potřebujeme jednoho z vás k Dominikovi, 210, 32, 30, 30. Tématem bude taky možná něčí crush, a sice Viktor Šín. Začínáme za dvě minutky, kamaráde.
2: Hodně už.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Pojďme se na Rádio Spin rovnou vrhnout do toho, na co všichni čekáme, a to je Pravda nebo lež, se kterou dneska Dominikovi pomůže Pepino. Nazdárek.
2: Dobré ráno.
3: A dobré ráno, Pepino. Tobě. Rád tě slyším po delší době zase.
2: Jo, já to taky.
1: Pepino, tématem je Viktor Šín. Jsi fanoušek, jsi posluchač?
2: Jo, jako znám ho. Vím, že je skladná, myslím.
1: Tak možná už si odpověděl na jednu otázku.
3: Takže otázka číslo jedna.
1: Tak první statement zní, jo, kluci, teď nevím, co s tím mám dělat, protože už to nezměním, ale Viktor Šín se narodil sice v Kyrgyzstánu, ale vyrůstal v Česku, konkrétně na Kladně.
3: Jo, na Kladně je doteďka, ty jako to víme, že tam žije. Jo,
1: takže co označíme?
3: Nevím, jestli tam vyrůstal, ale tak jako na tom Kladně je, mluví o tom je v těch trecích, ale já bych dal, že je to pravda.
2: Jo, já taky, jako vím, já si myslím, že na tom Kladně jako vyrůstal, ale záleží jako od kolika, jo, jestli mi řekneš, že prostě to tak nebere. Ale
3: že tam vyrůstal od 20, jako vole.
1: Takže označujem pravdu teda, jo?
2: Jo.
1: Dobrá tedy? Vy jste mi kámo, tak nahráli, vole, kámo. Ne, to Kladno je úplně v pohodě, ale já jsem řekl, že se narodil v Kyrgyzstánu a to není pravda.
3: On je z Kazachstánu.
1: On je z Kazachstánu z Almat, kamaráde.
3: No way.
1: Já jsem vám to tak zahrál teďka, jak jsem to zahrál.
3: Hej, Pepino, ty pojď si na něj počkat před rádiem, ty vole, to
2: jo?
1: No, počkej, já teďka trénuju kickbox.
3: Jasně, ty vole.
1: Statement číslo 2, můžete si spravit chuť. Viktor Šín původně vystupoval pod jménem Charles Šín.
3: Kamo.
2: Ha. No. Kdo na to přišel?
3: Jako, vzal si inspiraci u Charlieho Šína, že jo, ale kde jinde?
1: No, kluci, co vy na to? Byl to Charles Šín?
3: Těma, já
1: jako
3: se
1: všichni víme, že se jmenuje třeba Ivanov, když dělá beaty, nebo Buka, že jo, když má alter ego, ale jestli tam ten Charles Sheen byl nebo ne, to je na vás.
3: Já se hrozně bojím to říct, ale já myslím, že jako to nebyl Charles Sheen.
2: Já se taky nemyslím teda.
1: Takže označíme lež teda.
3: No.
1: OK, tak označuju lež. Kluci, bohužel.
3: Neříkej mi, že tady pohořím na Viktorovi.
1: Bez srandy, jmenoval se Charles Sheen a bacha, nebylo to kvůli Charliemu Sheenovi, ale bylo to kvůli tomu, že oni měli učebnici angličtiny na základce a tam byl týpeček, který se jmenoval Charles Sheen, který to jako provázel, tu učebnici, a mu se to tak líbilo, že tak začal říkat.
3: Já mám na mě si všichni v té O2 aréně budou ukazovat.
1: Jak to vím? Prosím tě, vzhledem tomu, že o rap se zajímám hodně dlouho, tak tohle je takový obecně známý fakt a velmi doporučuji kanál třeba Filozofie rapu, kde to týpek rozebírá. Je to tak?
3: A třeba týpek kecá, hele.
2: To budu ti věřit.
1: Normálně, věř tomu. Neboj, třetí statement, kluci, pojďme. Poslední věc, to je asi nejvíc easy. Viktor má v diskografii album nazvané NSD, což je zkratka a znamená to samozřejmě Na světlech doprava.
3: Ne, je to na světlech doleva.
1: Doleva?
3: Doleva.
1: Uvědomuji si ten song tam? Hnedka první
3: doleva.
1: NSD?
3: Jo.
1: Dobře, co na to Pepino?
2: Ten song ani neznám.
1: Je to hnedka první song z toho alba.
3: Doleva, vím.
1: O to víc se divím, že teda říkáš doleva, kámo. První song hnedka.
3: Je to doleva.
2: Dome, věřím tě, je to na světlech.
3: Je to na světlech doleva.
1: Já ti chci dát bod jenom.
3: No tak mi ho dej.
1: Takže co mám dát teda, že to je pravda nebo lež?
3: No je to na světlech doleva.
1: Takže mám označit, že to je lež.
3: Jo.
1: Dobře. Tak nenechal se zvyklat.
3: Bro,
1: dobrá,
3: tohle
1: ale...
3: vím, ty vole, úplně přesně.
1: Ale jako kluci, win-win je můj. Bohužel, na Viktorovi Šínovi jste pohořili, no.
2: Nevadí,
3: jako
2: no,
3: dneska jsem...
2: To to Kladno, my jsme se soustředili na to Kladno.
1: Víc právě proto to dělá. No,
3: to je prostě vyslovíčka, že ty vole.
1: Je to tak?
3: Ano. Chtěl jsem dneska chytat lísky do O2 Areny, ale asi se budu stydět natolik, že to asi ani neotevřu. Ty
1: ne, vůbec tam nechoď a Pepino, taky ne, běžte radši oba dva někam na kafíčko spolu a bude to mnohem lepší. Pepino, díky moc, měj se, čau.
3: Dík Pepino, čus.
2: Čau.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat na to, jak to v tuto chvíli vypadá a začneme v regionech, nebo vlastně nezačneme, protože tam se nic moc neděje. Takže se jdeme podívat rovnou na dálnice. Tady poskakuje D1 a D2 na příjezdu do Brna, tam určitě dávej pozor. Pozor si dávej taky na D5 po směru na Plzeň a to už je bránku, protože tam se bourá. No a lehký zdržení čeká aktuálně taky po D7 kolem Slaného po směru na Prahu, takže tam i určitě i tam dávej pozor.
1: Já nějak nevím, co s tou Prahou, protože pokud projíždíš Prahu, počítej s tím, že se zasekáš úplně všude, jakože tady stojí úplně všechno. Tady stojí jižní spojka, stojí tady dokonce i Štěrboholská spojka, dokonce tady stojí i celý pražský okruh, prostě od Rudný normálně až dolů Polochkovský tunel, Evropská, zkrátka úplně všude počítej minimálně s 5 minutama, u těch větších tahů počítej s takovýma 10 až 15. No a co se krešů týče, tak mi tady svítí na právě zmíněný jižní spojce, potom tady vidím třeba v ulici Klesíku ve Štěrboholích a v neposlední řadě tady vidím kreš taky v ulici Mladých Běchovic.
0: Když tak teda, jestli vyrážíš do Prahy, tak to zapíchni někde na kraj a dojde to metrem, protože to se fakt nedá dneska.
2: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
3: Spin Radio.
2: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.
4: Zkusám něco jiného, prosím, Spinner.
5: Pojď to rozpálit, pojď.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Včera byla v kinech další premiéra z Rádců. No a příští týden tam bude samozřejmě znova, takže ve středu, kdo chcete vyrazit do kina, tak samozřejmě budete moc, protože my tady pro vás opět vstupenky máme a to ve hře jeden na jednoho.
2: Je to tak, jenom si o ně musíš zabojovat, takže 210, 32, 30, 30, ty dva nejrychlejší bereme. No a vy se o tyhle ty lístky zcela zdarma utkáte už za nějaký necelý dvě minutky. Hned po tom, co si
1: zdarma se o ně můžete poprat.
2: A nebo taky ne, třeba nám můžete dát pade s Dominikem za to, nebo tak.
1: Ty vole, kdybyste každému poslali pěti klíště, abych se nezlobil, ty jo.

0: Jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Soupeře máme, otázky máme, lístky máme. Můžeme jít na to, ne?
2: Oheň hoří. Tektor, to já poznám.
1: Já vím,
2: no dobře, tak na drátě číslo jedna se nám utká Ondra. Ahoj, Ondro.
3: Ahoj, Spíňáci, čau, Krištové, čau, Dome, a ahoj, soupeři.
2: Nazárek, tyjo, krásně zdravíš soupeře, to cením, tak ta pokora samozřejmě v bitvě musí být. Tvým soupeřem bude Pepino. Pepino, ahoj.
4: Dobré ráno, dobré, Ondro.
2: Dobré ráno ahoj, i ahoj, tobě, ahoj. Kluci. Dnešní téma tady udělal Dom a téma je volání. To mě zajímá, co to je třeba. Jako takový volání mám třeba večer, když se hodně najím.
1: Fakt?
2: Volání přírody, no.
1: Občas i o pomoc, když s ním něco pálivýho, co si budem povídat.
2: Ne, ale vypadá to, že ty otázky budou celkem fajn a že to můžete vědět. Takže pravidla si známe, prostě jak řekneme otázku, tak se přihlásíte tím, že vykřiknete svý jméno. Kdo dá ty bodíky, těch bodíků víc, tak vyhrává lístečky. Je to úplně easy. Můžeme na to?
3: Jasný.
2: Tak pojďme, Dome, je to tvoje.
1: Jaký číslo vytočíš, když budeš potřebovat hasiče?
3: Ondra.
4: Pepino.
1: Ondra. Ondra.
3: 150.
2: A 150 je samozřejmě správně. Připisujeme první bodíček.
1: Hodně ústý.
2: Druhá otázka. Co si tam tak dáme? Tohle to se mi líbí. Jaký je číslo na evropský tísňový volání?
3: Ondra.
4: Pepino.
2: Ondra, Ondra opět dřív.
1: Vola,
3: 112.
2: 112.
1: No to je v Česku, to víme, že jo.
2: A je to evropský číslo?
1: Tak Česko je v Evropě.
2: Takže... Ne, tak jo, no, je to evropský no, číslo. Druhý bodík, Ondrovi, cink tam.
1: Bodík.
2: Pepino, ne... pojď aspoň tu jednu. Dome, vyber nějakou otázku.
1: No, tak jasně, hele. Já jakožto starší člověk musím vybrat prostě otázku. K čemu sloužily zlaté stránky?
4: Pepino.
1: Pepino se ozval.
4: Aby tě si mám doma mlátili po hlavě.
1: No tak někdo se tím prošel, že jo, já když si vzpomenu ty vole jako na film Taxi, tak tam to tak chodilo, ale
2: už jsem se chytil.
4: Ale ne, měl jsem vlastně všechny telefonní čísla, když jsi se poslal někam dovolat, vlastně jako ty pevný linky a to.
2: Je to tak, chlape, je to tak, bodíček ti připisujeme, ale bohužel, anebo spíš bohudík, nám vyhrává Ondra. All I do is win, win,
1: win. Takhle, bohudík pro Ondru, že jo?
2: Bohudík pro Ondru, bohužel pro Pepína, ale tak Pepíno se samozřejmě může dovolat i jindy, ne?
1: No třeba zítra, Pepíno.
2: No třeba, tak to můžeš tak dej klidně takhle péči. Ondro, tobě gratulujem, vydrž mi na drátě, já si o tebe opíšu nějaký info.
1: Pepíno, můžu tě uklidnit, že když tak zítra budeme mít vlastně budeme pokračovat v tomhle tématu, takže můžeš čistě teoreticky potrénovat a být ve výhodě.
2: Vidíš to, úplná ideálka.
4: Tak,
2: tak čus.

0: Dáváš si Rádio Spin, čtvrtek 1. října 8.47.
1: Já jsem to dneska ještě neřekl, ty vole.
0: Tak pojď.
1: Čtvrtek, malej pátek.
0: Ježíš, a jo.
1: Ty vole, já jsem na to úplně zapomněl.
0: Ale já taky normálně.
1: A já jak prostě je tenhle ten týden od úterka, tak já jsem prostě absolutně zmatený. Čtvrtek, malej pátek prostě, 1. říjen.
0: V pořádku.
2: A navíc jako ten bet už je šín pátky.
0: Kdo to mluví? Kdo to? Je to Vicky! Ahoj Vicky!
2: Ahoj.
0: Hele Vicky, my jsme tady dneska měli fakt plodnou debatu se spinnerama, protože jsme řešili, kdo je jejich celebrity crush a mě by zajímalo, kdo je tvůj.
2: Můj celebrity crush? Robert Pattinson.
0: Okay.
1: Počkej, to je zesmívání, ne, Edward?
0: Jo. Ano, nebo Batman. Co je?
2: Máš problém.
1: Kolik ti je?
2: Máš problém? No, ale jako, promiň, ale teď třeba, když bys viděl jeho film Maják, nebo...
0: Maják je skvělý, jakože, s Willem Dafoe, to je fakt symfonie.
2: Jo, kámo. Oni fakt, jakoby, ten už je jinde, jako stmívání, to byl začátek.
1: No to jo, a tam to začalo tím lesklým tělem, že jo?
2: Ne, ještě během toho dělal i toho Harryho Pottera, že jo? Byl Cedric Diggory. Což teda, jako já jsem tady nechtěla jsem být cheese, úplně největší jako celebrity crush byl vždycky Daniel Radcliffe. Já mám dokonce doma i, takový deníček, kde jsem si ho vystřihovala.
0: Ne.
2: Dělala jsem k němu srdíčka. A pak to mám i toho Roberta Pattinsona, tak to je takový
0: novější. Ty byla taková faninka, ty jo.
2: Já jsem si lepíkovala, no.
1: Ale počkej, Vicky, já ti něco řeknu. Daniel Radcliffe, ono se to nestává moc často a on ještě menší než já.
2: Fakt?
0: Ale mě to nevadí. Stejně, no. Ale to nevadí, on je veliký duchem, stejně jako Vicky je veliká
2: Přesně
0: duchem.
2: Tak.
1: To je pravda.
2: Já
1: no.
2: taky nejsem jedna z nejvyšších, víš co. Takže jestli celebrity crush, tak mám jasno.
1: Jako takhle, já jsem čekal skoro všechno, ale že tady přijdeš s Robertem Pattinsonem a Danielem Radcliffem, to jsem fakt nepředpokládal.
2: A koho jste teda měli vy?
0: Přemýšlím, jestli si nedáme jednoho kalina s dolarem teďka, neřekneme si to potom. Vicky.
1: Jo, dáme si superstar.
2: Hoďte to tam.
0: No, tak si to tam hodíme, jo. Tak mám to odentrovat už.
2: No tak dělej, mě to zajímá, potom ať jsme

0: Vicky, chybíš u Majku, Vicky, chybíš u Majku, honem, honem, honem,
1: Vicky,
0: honem,
1: kde
0: honem.
1: Je ten Mike?
0: No, vem si ty sluchátka, no, vem si mikrofon a pojď se
2: pomoci.
1: Hezky, hezky, dobře, Vicky.
2: Dobře, stresy hned po ránu. Tak přesně. Jste věděli, jak si tady hovím.
1: Jako včera.
2: Jako zubaře normálně.
3: Tyba, skoro vlastně jo, no. Tyba, ještě, kdyby se to jako trošičku naklopilo do záru, tak už vlastně úplně.
1: Já tam nevidím.
3: No, buď rád, tyba, Vicky se tady úplně lehla k tomu vysílání.
1: Kamaráde, Vicky včera takhle přišla a jak se tady snažila rozmontat ty sluchátka a vzala si ten mikrofon, tak vypadala trošičku jako Stephen Hawking, kdyby neměl ten vozík normálně. A byla tady úplně vykroucená, že jo?
2: Ty vole.
1: Pardon, byl černý humor trošku.
3: Já ani neviděl, no, prostě, no, bohužel.
1: Ale tak, takže máme tady Vicky, máme tady
2: ano,
1: doma.
2: Ano.
1: Takže nás zajímá asi jedna věc, taková Vicky velmi důležitá a vlastně nevíme, co se bude dít v tom komunikátoru.
2: Tak to je bezvadný, ale já už to naštěstí vím. Ne, já jsem tady řešila ještě telefon, to řeknu spinnerům potom, ale
1: yes.
2: Jasně, hele, budou rozhodně písničky na přání.
1: Ne. Počkej,
2: já
1: fakt?
2: Vím, je to tak, ale...
1: Ej, kámo, ne.
2: Ale spinnere, jako dej mi prostě třeba minutku a hned volej, jo, protože jako první track na přání je dost brzo, tak ať už rovnou máme tam co sázet ten čtvrtek, malej pátek, jak říká tady Dominik. No ale hlavně potom si samozřejmě řekneme nějaký hudební novinky, protože tady Kellyn s Viktorem Šínem navařili a ještě vařit budou.
3: Navařej teprve.
1: No, to
2: dobře,
1: bude.
2: No, tak prostě, ale bude to šmakuláda. Každopádně budeme taky pokračovat dál a mrkneme se na to, co tě může čekat v hotelovém pokoji, co fakt nechceš, a zní to jako hororová historka, ale není. Já nevím, co vy, ale já jakoby hotelový pokoje taky se vždycky bojím, víš co, jak se říká, taky to, že tam budou ty zrcadla, jakoby ty dvoustranný a tak.
1: Jo,
2: nebojíte se těchto svých věcí?
3: To mě asi jedno.
2: Okay.
3: Já se spíš jako takhle, spíš vím, co bych chtěl, aby mě tam čekalo, ale to se nemůžu říct.
1: Já vím, co bych, kdo bych nechtěl, aby mě tam čekal, kámo, je to dom přesně. Tam si dát ještě počasíčko, ať se na to jistě podíváme. Po celé České republice průměrná teplota 12 stupňů Celsia. Máme tady skoro jasno, což vypadá celkem dobře, minimálně teda v Čechách a na části Moravy. Nahoře na severu pořád takový mírně oblačno, jo, mráčky tam jsou, to je všechno. No a denní maxima 24 stupňů Celsia v Čechách, 22 stupňů na Moravě. Bude to krásný.
2: Dneska je prima den.
3: Dneska je super den, no.
1: Je, to byla pěkná slovní hříčka, Vicky.
2: Tak čau.
1: Slyšíme se zase někdy.
4: Spin Radio. Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou, ještě jednou tě zdravím od Majku, už máme 1. října, no a prosím tě, dneska máme čtvrtek a svátek má Igor, takže Igore, Igorku, všechno nejkrásnější k svátku. No a teď už se prosím tě rovnou přesouvám na bonžurku s Vicky, musím ti totiž říct, konec dobrý, všechno dobrý, jsem ofiko zpět, jsem ofiko online. Ofiko, můžu zase platit normálně telefonem. Včera mi totiž dorazil novej phone, který drží z trendy 2. desetiletí našeho milénia. Jako takhle. Opravdu bych řekla, že tohleto je jako situace vítej mezi náma, protože jako detox od chytrýho telefonu na jednu stranu dobrý. Ano, zjistila jsem, že je důležitý mít poštovní holuby na své straně, protože někdy to jinak poslat ty zprávy ani nejde, ale co mi teda rozhodně chybět nebude, no tak to je to stání ve frontách normálně v supermarketu. Protože prostě když nemáš internetový bankovnictví v telefonu, tak můžeš platit jenom tvrdě cashem, že jo? Nebo, promiň, já jsem teda ještě měla problém s kartou. OK, teď jsem se do toho zamotala. Já prostě nemám ani platební kartu, takže já jediný, jak bych mohla platit, by bylo přes ten telefon, no a to jsem teď taky nemohla. Takže já jsem byla prostě odkázaná tvrdě na cash. No a teďkon s novým telefonem už budu moct zase chodit k těm bezkontaktním různým, že jo, pokladnám a myslím si, že to bude totální paráda. Já už se prostě těším, že paní prodavačku teďkon zase nepotkám chviličku, no a že si to tam budu šušňat sama se sebou. Já vím, ale co se dá, rána někdy člověk potřebuje mít ještě poklidný, než se do toho vrhne. No a teď už jdeme samozřejmě startovat komunikátor, nech si taky zahrát svůj track 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku Big Těšink.

0: Spin. Vicky tady s tebou, songy na přání, no a já už tady mám teďka na drátě Martina. Čau Martine.
1: Zdravím Vicky, zdravím všechny spiňáky a skvělé lidi.
0: Hezký, hezký. Prosím tě, my máme čtvrtek, to je malý pátek, měl by být úplně krásně, teď jsem se koukala nejen dneska, ale i zítra a v sobotu a v neděli. Tak co, plánujete něco s rodinou special?
1: Půjdu pouštět draky, zamiloval jsem se do draků, mám jich 11 doma, mám obrovské, dokonce mám jednoho čínského, mám 40-metrového, 8-metrovou chobotnici, takže půjdem a užijem si draky.
0: Počkej. Tak za prvý, jako velká závist, protože jako pouštění draků, to je moje velká srdcovka a že jich máš 11, tak to koukám.
1: Moje taky.
0: Prosím tě, a co děti, takže to je jako akce, že ty jdeš s drakama na pole a děti...
1: Většinou to tak fakt bývá, že jdu sám, malý mám 5 roků, takže ne, že by to nebavilo, ale vydrží tak hodinku.
0: Jasně.
1: No a pak už jako tati nic a tati si dá 5 navíhačku, 5 draků si vypustí a má takovou svoji vlastní drakiádu, no sedne si, kouká do blba a nic nedělá.
0: No a počkej, ale když je takhle maličky, tak ty musíš mít takový ten čínský drak, to je takový ten obrovský, ne? To je jako ten fakt jako...
1: Mám, samozřejmě ten mu nemůžu dát do ruk, no, protože uletěl by i s ním, přesně tak, no.
0: Takže...
1: Mám mají kajtové draky, takže fakt si to užívám, jako to je můj... Jeden z mých koníčků, mám jich hodně, ale tady toto je moje srdcovka od mála s mámou. Hezky. Nevím, kdo to má z vás, kdo poslouchá, jestli to někdy zažil, ale to byly nejhezčí chvíle dětství.
0: Ne, jako vážně pouštění draka, to je srdcovka. No a teď už jsem teda pochopila, že kdo je na Opavsku a o víkendu uvidí prostě na obloze velkýho draka, tak žádná panika, zachovejte klid. To jenom Martin pouští prostě a venčí svoje dračky.
1: Stává, chodí lidi, mám tam vypuštěný 8 draků na jednou a chodí. A my jsme mysleli, že tady je draky a dá, já tam chodím v tomhle štěstce. Takže jako stává se mi, já jsem rád, spojuje to lidi, jako lidi jsou dneska tak rozdělení, jak mladí se starýma, tak starší s mladýma a naopak a všude je tak a je tolik problémů a místo toho, aby jsme byli spolu, tak jsme na straně.
0: No a vlastně... A vlastně teďkon díky těm drakům ne, takže Martine, díky moc za to, že nás takhle krásně spojuješ, že draky a drakiáry je taková komunitní záležitost tam u vás na Opavsku, to chci někdy vidět na vlastní oči. No a prosím tě, co si teďka necháš zahrát?
1: Poprosil bych tě o demo píčka, něco dobrýho, myslím, že jsme se bavili, já moc mluvím anglicky,
0: tak chci nevyslovovat. Máme, jo, teď kole zájist.
1: Děkuji.
0: Jasný. Tak hrajeme pro tebe a... A pro koho?
1: A chtěl jsem popřát jenom krásný den všem dobrým lidem.
0: Krásný. Tak jo, jdu to zahrát, měj se, čau.
1: Děkuju, ahoj Vicky, čau spíňat.
0: Radio Spin. Čau.

nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet, supilí.

0: Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou. No a včera proběhla třetí epizoda Zrádců, kterou si mohl sledovat mimo jiné taky v Cinestaru, a to právě díky Rádiu Spin. Takže rozhodně, pokud chceš vidět Zrádce na velkém plátně, tak poslouchej ranní show Krištofa s Domem, kde vždycky můžeš soutěžit ve hře jeden na jednoho o lístky vždycky na další týden. Za mě úplná pecka, takže rozhodně si to nenech ujít. Teď už se nás zase soutěž bude týkat až příští týden, no ale pokud nestíháš, například stejně jako já, jít do kina, tak potom máš možnost ještě u nás zasoutěžit o vouchery na Prima Plus, protože i Prima Plus dává vždycky v exkluzivní předpremiéře nový díly ve středu večer. Takže určitě, pokud chceš vždycky vědět, o čem se tady společně potom bavíme ve čtvrtek, tak neváhej a připoj se do soutěže. Tak prosím tě, soutěž na vouchery na Prima Plus je úplně jednoduchý. Přijdeš na stránky Rádia Spin na Instagram. No a na Instagramu jsou pravidla soutěže. Soutěž ještě stále probíhá, a to až do pátečního rána. No a potom se to uzavře a hned několik z vás, spineři, dostane právě tyhle ty skvělý vouchery a budou moct koukat na Zrádce úplně do úplného zblbnutí, nebo jak bych to řekla. Takže úplná paráda. Já teda se musím přiznat, že jsem včera nestihla ani jedno, takže jsem úplně stejně napjatá jako ty, spinnerek, kdo to ještě neviděl, tu nejnovější epizodu, ale něco mi napovídá, že to bude docela výbušný.
1: Doporučuji vám vzít nohy na ramena, protože exploduje dřív, než stihnete říct Mixi!
2: To si děláš srandu! Tak to...
0: Jako tak to, cože? Dobře. Je vidět, že ve Zrádcích se s tím opravdu nemažou, tak co přesně tam vybuchuje a jak je na tom Mikš, tak to určitě budeš moc sledovat právě v nové epizodě. Já se těším, že dneska se na to podívám a pak už budu vědět víc. No, díky moc a jdeme na dopravu. Rychlá doprava na Rádiu Spin. Teď, co se týče regionu, tak ty vypadají v pohodě a mířím rovnou na dálnice. Tady máme totiž nehodu na D10 na 41. kilometru ve směru na Prahu. Pozor, je tady práce na silnici, bavíme se tady o Mladé Boleslavi. A zároveň taky nehoda náklaďáku. Teď už jsem v samotné Praze, tady máme crash na jižní spojce, potom v ulici Teplická, na Moskevské, potom taky na Trojské. No a crash je taky na pražském městském okruhu na 25. kilometru ve směru na D1, je tady neprůjezdný střední pruh, no a bavíme se tady o okolí Zličína. Tak tohle je zatím ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký čerstvý info, tak prosím tě neváhej a dávej vědět, buď zavolej, anebo pošli hlasovku. Díky moc a hlavně opatrně.
3: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.
4: Pusám něco jiného, prosím, Spinner.
5: Pojď to rozpálit, pojď.
3: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.
6: Ale když mi nejsi...

0: Morning Talk.
1: Z mýho pohledu to buď jižní město, anebo jižák.
2: OK.
1: Jižňák prostě asi je tolerovaný, ale mně se nelíbí. Jako je mi to jedno, ať si každý říká, co chce, ale když řekne jižňák, tak já tady mě říká, ty nejsi asi svodná.
2: A kdybys teďka tomu svýmu 15-letýmu já teďka měl zpětně poslat nějaký vzkaz, co by třeba měl dělat, neměl dělat, tak, tak co by měl dělat třeba?
1: Tak bych mu třeba řekl, vem si hypotéku v 18, nebo ve 20, jako, ne až 50.
2: Co jsi třeba myslel, že se nikdy nemůže stát a stalo se to?
1: Tak asi pár věcí takových by se našlo. Tak třeba, že ještě když bylo MTV a já jsem byl někde ve Slovinsku, prostě na nějakém bytě, a to může být 20 let, třeba přes 20 let, a tam přinesli snídaní a tak, a teď tam byla zaplá televize a najednou prostě tam běží videoklip PSA Praha. Mm-hmm. Tak oni říkali ty Slovinci jako it's you, a říkali ne, it's me. A vůbec se nechápal, jak se ho tam dostalo, nebo jak je to možný.
3: Orion slaví 50. Dneska večer si ho můžete poslechnout ve Spintalku. Těší se na tebe, Roman Jakub.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou, no a v příští hoďce nás čeká tady exkluzivně premiéra novýho Orionova singlu DB, neboli Deutsche Bahn. Je to z novýho Orionova alba, no a my tady přímo na Radio Spin ti pustíme právě tenhle ten track, takže rozhodně se máš na co těšit, na tracku se totiž objeví Vodka One, Pain, anebo taky Vladimír 518, takže myslím si, že tohleto je něco, co chceš slyšet, rozhodně laď, hned za 3 tracky to bude právě tady Orionovo. No a teď si dáme ještě počasí. Mrkneme se na to, jak máme venku, koukám na to a momentálně máme v Praze 13 stupňů Celsia, ve zbytku republiky až 16 stupňů Celsia, s tím, že dneska odpoledne bude polojasno a bude až 24. To znamená, že opravdu ještě stále je to hezký počasí, dokonce i zítra ještě bude teplo, hele, až do neděle bude fakt jako hezky, takže máme se rozhodně na co těšit.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu?

0: Posloucháš Radio Spin a Vicky. No a Orion vydal před hoškou single Deutsche Bahn. To je první vlaštovka z jeho nově připravovaného alba, na který se můžeš těšit už příští týden. Já mám velkou radost, že ho tady můžeme zahrát, protože česká scéna si teď v tomhle tracku podá ruku s německou scénou. No a co si budem, takovej Berlín je mekou street artu a taky graffiti, o kterém se v tracku mimo jiné taky mluví. Já teda, když jako se řekne Berlín a streetová scéna, tak okamžitě první, co se mi vybaví, je One Up, což je právě jako uskupení tvořící graffiti, který vznikly v berlínský čtvrti Kreuzberg. No a vlastně jejich videa, jejich filmy z cest jsou potom známý po celém světě, takže když někde vidíš prostě One Up, tak víš, odkud jsou. No a teď už budeme i vědět, what's so go v tomhle skvělým novým tracku, takže užij si poslech. Pánové, navařili. Poslechneme si ještě zdravici.
1: Čau, tady je Orion z PSA. Teď exkluzivně uslyšíš můj nový single z desky Orion je Mickey Worrell. Single se jmenuje DB, a.k.a. Deutsche Bahn. A hostuje tam Vladimír P1 na 8, Pain a Vodka One. Exkluzivně na rádiu Spin.

0: Vicky tady s tebou, další songa na přání. Kubo, co to bude a pro koho?
1: Čau, tady Kuba. Hele, rád bych si nechal zahrát něco mocného a rád bych to nechal zahrát svému kámošovi Nazarovi, který je Český Budějovic, protože toho to vždycky nechával zahrát nám, tak si to dáme dneska pro něj. Posílám pozdrav, ahoj.
0: Díky, díky, mám to tady samozřejmě připravený. Jestli to není chemie, tak co to je? To nám asi bude muset říct Hector, Rádio Sport.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů, nehoda je v Liberci, a to v ulici Na Perštině. Dál mířím na dálnici a tady máme hned dvě nehody na D1 za sebou. A to na 158. kilometru ve směru na Brno v okolí Velké Býteše. No a potom, když jedete dál, tak na 194. kilometru ve směru na Ostravu. Tady je nehoda nákladňáku, a to v okolí Brna. Teď už jsem v samotné Praze, tady máme stále nehodu na jižní spojce. Crash je taky stále na Teplické a na Moskevské. No a můžeš se zdržet například i na Liberecké směrem do centra, kde je to zatím o nějakých 5 minut navíc. No, zatím to je ode mě z dopravy vše. Rozhodně čekej, že celé centrum je zasekané, ale pevné nervy, poslouchej dál Radio Spin. No a pokud máš nějaký čerstvý info ze silnice, tak dávej vědět. Díky moc a hlavně opatrně.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, další songa na přání. Pardon, jsem to musela zkusit a nic, přenechám to někomu jinému, přenechám to Buddies. Prosím vás, Sejby, řekni mi, co to bude.
2: Ahoj, zahraješ tam Tafroba, Kazakombi, bylo by to pro všechny ještěrkáře, kamionáky, dodávkáře, co musí makat, takhle při tom malým pátku, díky.
1: Dobře, dávám tam Kazakombi, Radio Spin, let's go.

0: posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a samozřejmě i v příští hoďce treky na přání, takže rozhodně neváhej a zavolej si 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku. No a co tady spolu probereme? No jak už slyšíš, máme tady drsný podklad. Nech bejt. Já takhle ti to řeknu za chvilku, si povíme totiž o brněnský horror story. O tomhle příběhu už si možná slyšel ráno, já jsem říkala jenom, že o tom rozhodně budu mluvit. Je to horor, který se opravdu stal se v Brně, takže ne, v Brně není nuda, v Brně je úplnej děs a hrůza. Prosím tě, takhle, já jako malá jsem se vždycky hrozně bála, co mám pod postelí, jo? A rodiče vždycky říkali, Vicky, nic tam není. A já jsem byla jako, ne, něco tam určitě je. No a po téhle storce mi věř, že si to pod postelí budeš už vždycky kontrolovat. No tak rozhodně vydrž. No a teď už si řekneme, jaký bude taky počasí. Tak prosím tě, máme to tady počasí, hezké. Máme dobře. 16 stupňů Celsia momentálně v Praze, ve zbytku republiky až 19 stupňů, dnešní maxima 24 a bude polojasno, takže paráda. No a zítra budeme mít kolem 20 a bude spíš zataženo a koukám, že dokonce v Karlovarském kraji by zítra mohlo i lehce sprchnout, ale to se nás týká až zítra. Spin Radio.
1: Tati, co je to hybrid?
2: To je auto.
1: A co je to superhybrid?
2: To je Chery.
3: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
4: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
5: Více na cherymotor.cz.
6: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

Posloucháš Radio Spin s Vicky? No a teďkon zpráva pro všechny strašpitle. Pokud si jako já hysterčil jako malej, že máš pod postelí strašidlo, tak nejseš jedinej. A hrůzu ze strašidel pod postelí nemají jen malí, ale i dospěláci. Jo, schválně si poslechni. Jeden turista v brněnském hotelu se těšil do Hajan a najednou kouká. No a tam prsty čouhající spod postele. Hej, jako já ti říkám, ve mně by se krve nedořezalo. A podle mě bych zamrzla a byla jen v duchu jako a je to tady, tohle je konec. Já vám to říkala. Ale turista byl při sobě a vytryskal z pokoje a schoval se recepční do náruče. Jako já mámě. Takhle, prosím vás, normálně potom se zavolala policie. Policie tam přišla, šla to prověřit, zjistili, že tam opravdu jako není žádný čip, který by byl porušený, nebo víš, jako že prostě k žádnému násilnému vloupání nedošlo. Potom se zpětně zjistilo, že snad ten člověk, který tam byl předtím, nechal otevřený dveře od toho pokoje. No a tím pádem, že jako do tohohle pokoje opravdu někdo vklouznul z masa a kostí a schoval se pod postelí. Já nevím, asi si říkal all inclusive zadax, já nevím. Tohle se vážně může stát jenom v Brně. Každopádně celý mi to přijde trošku přitažený za vlasy. No a turista nakonec v tom pobytu pokračoval. A tomu nerozumím. Tak jako já, kdybych našla strašidlo, ať už jako, jako démona nebo někoho z masa a kostí, jak se mi schovává pod postelí, tak rozhodně nebudu chtít pokračovat v pobytu a tam mi na tom celým něco nesedne. Takže hotel mu jako kompenzaci za nepříjemnou zkušenost dokonce nabídl ubytování zdarma. Jako takhle. Je to dobrý fígl, teoreticky, jo? Prostě můžeš si vzít sebou kámoše, ať se ti schová pod postel, pak chvilku dělej vyděšenýho. Policie, ta ti nemá šanci najít, protože prostě se vypaříš jako duch nad hrncem. No a máš to. Já nevím, co k tomu dál dodat. Takže za mě to trošku zní jako akce z věřte, nevěřte. Pravda nebo fikce? A musím říct, že tady mám skoro pocit, jestli to nebyl trošičku podvod, ale nevím, je to nějaký jenom můj osobní šestý smysl. Radio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: aplikace.
1: Vicky tady s tebou, další songa na přání, no a koukám, že jsem tady udělala velkou radost Pedrovi, tak mu uděláme radost ještě jednou. Čau Pedro.
2: Ahoj Vicky, prosím tě, zahraj mi tam od Dance Huna Tengajo. Včera jsem ji slyšel poprvé na spinu a byl jsem milé překvapen, takže si dneska určitě zopakujem a určitě přidejte další pecky od něj. Díky, mějte se, krásný den, ahoj.
1: Jasnačka, dobře, mám tady Danzuna. No a určitě bychom mohli od něj přidat nějaký další pecky, protože já osobně teda to nevydržím, já vždycky musím stát tady ze židle a prostě to tady totálně rozjet, protože tohle z toho jsou fakt jako hustý, rychlý prostě tyjo, rytmy. Jedeme, Radio Spin.
3: Vicky, pojď to na tom spinu rozpálit. Pojď.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.

Rychlá doprava na Rádiu Spin, co se týče regionu, tak nehodu máme v Brně v ulici Řípská, potom taky v Hradci Králové v ulici Koutníkova. Koukám, že kreš je taky v Českých Budějovicích, a to v ulici Mánesova u mostu. Dál mířím na dálnice, tady máme nehody na D1 a nově na 12. kilometru ve směru na Brno v okolí Říčan. Pozor, je tady zdržení až kolem nějakých 22 až 30 minut. Další nehoda je taky na D1 na 195. kilometru ve směru na Ostravu v okolí Brna. Teď už jsem v samotné Praze, tady máme nově nehodu na 5.5., tak opatrně. No a jinak koukám, že rozhodně máme crash taky na Archeologické a centrum města je zasekaný. Tady čekej hned několik minut navíc úplně všemi směry. To je zatím ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně dávej vědět. Díky moc a hlavně opatrně. Automotospin, tvoje

0: Rádiu Spin.
1: Jedeme dál, Vicky tady s tebou, no a řekla jsem si, pojďme se tady teď naladit tak jako romanticky, protože teď tady bude vzkaz pro všechny zamilované, tak počkat. Tak, dobrý. Tak Tomáši, máš slovo.
2: Ahoj Vicky, prosím tě, mohla bych si tam zahrát Menší Dvaj a Method Mena a bude to pro všechny zamilovaný a hlavně na mojí ženu.
1: Tak to je krásný, takže pro všechny, kdo prožívají velkou lásku. Tomáš, je krásný, že ty tenhle ten krásný track posíláš také své manželce Love at First Sight. Tak to je nádhera. Neboli Láska na první pohled. Tak láska letí k vám do éteru. Zvukem jdeme se potěšit. Radio Spin.

0: Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a mám tady zase našeho speciálního hosta, speciálního experta. Slyšíte ho? Ne, to není žádnej brůčoun, je to Roman.
1: Nevěřte nikomu, podezírejte všechny.
0: Hráči, Romane.
1: Vítejte u další epizody.
0: Tak prosím tě, ty jsi včera koukal z pohodlí domova, dal, protože máš Primu Plus, což
1: tak.
0: Mimochodem posluchači můžou mít taky, když se podívají na náš Instač.
1: To je pravda, protože až do zítřka do 9 do rána tam běží soutěž, takže se podívejte na náš Instač, podívejte se na náš Instagram, najděte soutěžní příspěvek, odpovězte správně a získejte voucher na Prima Plus, pokud budete mít štěstí. Vaše mise začíná běžet právě teď.
0: Tik-tak. Což už jsme vlastně u téhle epizody. Prosím tě, Romane, řekni nám nějak citlivě, nám to sděl, co se tam dělo, žádný velký spoiler, ano?
1: Dobře, takže zabili Karol.
0: Nech to! Ne!
1: Fakt?
0: Fakt?
1: Takovou tu kloboučnici, no.
0: Proč to řekl?
1: Protože jsem to viděl.
0: Ne, já si myslím, že Roman jenom blafuje, tohle je double bluff.
1: Ne, opravdu, takže zabili Karol, to jsem byl jako překvapený, protože

0: ta mi přišla taková, že tam opravdu jako nemohla nikomu vadit, protože ta jediná, čím byla výrazná, tak byly ty outfity, které byly jako pěkný, hezký, nápaditý, ale vlastně, že by Karol něco prostě jako řekla zajímavého, to jsem měl pocit. A teď jako s veškerou úctou ke Karol, ano, podle mě neřekla nic, jako Karol se tam opravdu jenom jako hezky tvářila, no, a dobře vypadala.
1: No v tom sestřihu se nestihla úplně projevit.
0: No,
1: jako nevíme,
0: no,
1: nevíme, co se dělo, že ono, jako celou dobu, ale...
0: No asi nic zásadního, jinak by to ta kamera chytla.
1: Jo, dobře, dobře. No a tak jasný, no tak dobře, takže
0: včera
1: Karol
0: byla zajímavá mise.
1: No.
0: Byla skvělá mise. Bylo tam minový pole, u každý miny bylo nějaký prostě jako tvrzeníčko, tvrzení, a buď bylo pravdivý, nebo lživý, anebo tam byl prostě štíteček. No a když nebylo pravdivý, tak ta mina bouchla, a když bylo pravdivý, tak ty hráči dostali 30 000 do banku, takže jako naprosto jako skvělý.
1: Tak to je super, to znamená, že pro všechny, kdo by třeba jakoby úplně nestíhali dávat si celou epizodu, tak teď můžou skipnout celý úvod s Kotkem, kde to vysvětluje.
0: A víš, to bylo zajímavý. Bylo tam zajímavý, že na té jedné mině třeba bylo napsaný, že dva hráči tam se znají jako z dřívejška, že spolu mají prostě vztah nějaký.
1: Takže
0: prostě přece normálně Monika, prostě normálně Monika,
1: no tak pozor, protože Monika má prostě jakoby čísla, hodně smyslu, jako ona má ty čísla.
0: Namaže si tě na chleba, jeden po druhém. No a to je docela zajímavý,
1: ona si namazala nás, že jo?
0: Že včera Zdíša tam jedno takovýhle velký jako odhalení prostě jako udělá, byť u kulatýho stolu se jí to jakoby nepodvrdí, tak Zdíša prostě přijde na hrozně velkou věc. Jako je to prostě cool, je to prostě prima, je to prostě husto a kruto a přísně a sexy, je to prostě skvělý díl.
1: My jsme hrozně rádi, že teď už jsi prostě přísněj a tajnej hlavně, no, a už tam nic víc nepovíš.
0: No a pak se hlasuje u kulatýho stolu a tam...
1: Romane, já tě vypnu mikrofon, ale víš, že já jsem tady totiž teď
0: u mikrofonu. Hustý, je to opravdu jako hustý, no, takže vypadne osoba, u který bych vlastně to nečekal, že vypadne, protože zatímco Karol neřekla vůbec nic a měla jenom hezký klobouky a outfity, tak tahle ta osoba za celou dobu hry řekla třeba dvě slova a přesto vypadla u kulatýho stolu.
1: Dobře, takže teď se všichni zamyslíme, ale Roman už nám to neprozradí.
0: A ty to slovo teďka řekla.
1: Ne! Končíme.
0: Tak jo.
1: Roman, náš expert, nám řekl víc, než v co jsme doufali, bych řekla, tak nějak. Ne?
0: Podívejte se v neděli večer na telku, anebo se teďka podívejte na Prima Plus a podle mě jste to stejně viděli, protože to prostě hltá, to úplně stejně jako to hltám já, jako to hltá Vicky, akorát, že Vicky jenom říká, že to hltá, protože to neviděla a kašle prostě na zrádce. Tak.
1: Není pravda, já jsem to prostě Vicky, včera neviděla, já nemám.
0: Já si něco nacvičím, tady mám takovou tabulku, tady mám křídu, píšu Vicky, protože si myslím, že zrádce a to srdíčko jsem ti tady udělal, protože tě mám rád, ale si zdráce.
1: Tak tohle bolelo. Pikachu, volím si tebe.
0: Vicky, pojď mezi nás do kruhu pravdy a řekni, než se rozloučíš, tak řekni, jestli jsi byla věrná, nebo jsi byla zdráce. Tak by se tam smála.
1: Já bych se tam strašně zle smála. Já nevím, jestli bych jim to prozradila, musím?
0: Musíš. Říká se tomu smlouva a musíš dodržovat parametry té smlouvy.
1: To vážně musím člověku jako říct, no dobře, jak já se budu muset do příště zamyslet.
0: Vicky je zrádce. Jo!
1: Ne, já jsem to neřekla. Tak jako chtěla bych být zrádce, ale já prostě vím, že neumím lhát, já se vždycky koukám na koleno. Opravdu Roman mi tady ukazuje jako Vicky se srdíčkem. Ale ještě, že je tam to srdíčko, to všechno zachraňuje, jinak by to bylo samozřejmě zlý a drsný. No, máme 18 stupňů Celsia v Praze, ve zbytku republiky 20 stupňů. Aspoň, že to počasí na nás není zlý. 24 stupňů odpoledne, bude polojasno. A zítra bude kolem 20 stupňů. Já si myslím, že dneska budeme mít hezké počasí.
0: Budeme.
1: Dneska bude krásný. Přesně, dneska to bude doslovně prima den. A příští hoď se samozřejmě ještě dál komunikátor.
2: Spin Radio. Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psanocaves.cz.
3: Radio Spin vítá všechny spinnery z Berouna. Nově tu vysíláme na 97 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.

Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a teď tady pro tebe mám úplně skvělou zprávu, protože Viktor Šín a Kellyn oznámili společnou tour. Jako neskutečný, abych řekla, že pro nás, pro všechny, kdo je máme rádi, tak tohle je úplně splněný sen. Pánové, udělali jste mi fakt velkou radost. No a celá ta tour začíná už 4. prosince v O2 aréně, takže pánové, držím palce, prostě věřím, že se tam na vás půjdu podívat. No a kdo neví, no tak okamžitě, ať si rozpomene, že vlastně pánové společně dělají jenom hit za hitem, co například takovej Safír, že jo? A nebo třeba Virtuální drogy.

Prostě jednoduše pánové jedou bomby úplně se všima, jestli tam zazní všechny tyhle ty tracky, no tak já si myslím, že jsou úplně, ty bláho, zblázním štěstí. To je opravdu lepší než Ježíšek a budeme to mít dokonce i dřív než Ježíška, to rovnou o 20 dní. Kdyby si nemohl v Praze v O2 aréně, tak potom budou dál v Košicích a to taky ještě v prosinci, 12. prosince Košice, 19. prosince Ostrava, no a potom nám ještě nasolej totální bangry v Bratislavě a to 15. ledna a v Brně 30. ledna. Jako hustý, hustý. Těším se, jaký bude vizuál, těším se, s čím pánové přijdou. No a říkám hodně zdaru, no a teď už si jdeme pustit další jejich skvělý kombo a to je Cikády, Radio Spin.

0: Spin. Vicky tady s tebou, Songa na přání, no a já už tady mám teďkon Nikču. Ahoj Nikčo.
1: Čauky, čauky.
0: Čauky, čauky. Tak prosím tě, co ty dneska? Ty seš prý na Vyšehradě, tam se procházíš. Jo. A chceš k tomu nechat... A teď sedíš teda. Teď sedíš. Tak prosím tě, co si k tomu necháš zahrát tady k tomu Vyšehradu?
1: Hele, tím, že jsem tady teďka seděla, ačkoliv to jako nesouvisí s tím, jo, ale to odešlu a nejsem sám, protože tady se budu hrát ta písnička v hlavě. Tak, jestli by to šlo tam zahrát.
0: No a teoreticky ještě něco jiného by nešlo, protože bohužel zrovna Refuse a nejsem sám, tam nemám v tom výběru.
1: Tak Marpo. Marpo třeba my dva.
0: Marpo, my dva.
1: My dva?
0: Jasný. Tak jo, tak bude Leny a Marpo, my dva. Tak jo.
1: Ano.
0: Tak to tady mám a jdu to pustit. Tak Nikčo.
1: Super.
0: Měj se a jdu zahrát my dva. Rádio Spin.
1: Jo, děkuji ti. Čauky.
0: Čau.

0: největší aplaus.
1: Ani nevíš, jak mám rád, rána, když se probouzím vedle tebe. A teď se musím fakt sám smát, že jsi mě vzala místo pekla nahoru do nebe. Ani nevíš, jak mám rád, rána, když se probouzím vedle tebe. A teď se musím

0: Talk.
1: Z mýho pohledu to buď jižní město, anebo jižák.
2: Okay.
1: Jižňák prostě asi je tolerovaný, ale mně se nelíbí. Jako je mi to jedno, ať si každý říká, co chce, ale když řekne jižňák, tak mě říká, ty nejsi asi svodná.
2: A kdybys teďka tomu svýmu 15-letýmu já teďka měl zpětně poslat nějaký vzkaz, co by třeba měl dělat, neměl dělat, tak, tak co by měl dělat třeba?
1: Tak bych mu třeba řekl, vem si hypotéku v 18, nebo ve 20, jako, ne až 50.
2: Co jsi třeba myslel, že se nikdy nemůže stát a stalo se to?
1: Tak asi pár věcí takových by se našlo. Tak třeba, že ještě když bylo MTV a já jsem byl někde ve Slovinsku, prostě na nějakém bytě, a to může být 20 let, třeba přes 20 let a tam přinesli snídaní a tak a teď tam byla zaplá televize a najednou prostě tam běží videoklip PSA Praha. Mm-hmm. Tak oni říkali ty Slovinci jako it's you, a říkali, it's me. A vůbec se nechápal, jak se ho tam dostalo, nebo jak je to možný.
3: Orion slaví 50. Dneska večer si ho můžete poslechnout ve Spin Talku. Těší se na tebe, Roman Jakub.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, rovnou mířím na dálnice, tady je nehoda na D2 na 23. kilometru ve směru na Brno, je tady nehoda nákladňáku a je to v okolí Starovic, takže pokud můžeš, nějak to oběť. Teď už jsem v samotné Praze, tady máme crash na Evropské, je tady neprůjezdný levý pruh, pozor, je to u Divoké šárky směrem na letiště, je tady v sobě osobák a motorka. Nehoda je taky na 5.5., je tady neprůjezdný levý pruh, je to u Michelské ulice směrem z centra, jsou tady v sobě dva osobáky a rozhodně čekej zdržení. To je zatím ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a zavolej 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku. Díky za to a hlavně opatrně.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Fin ráno na rádiu Spin.
1: Krištof dneska přišel se skvělým tématem.
2: No, rozplýval ses, protože dneska jsme řešili vaše celebrity kraše.
1: No, tak pro dospělý přeložím. Známý osobnosti, který se vám líbí.
3: Hele, největší topka byla Carmen z Hvězdní pěchoty. Ta byla fakt střela.
2: Můj tip.
4: Za mě jednoznačně ze Sin City Jessica Alba.
1: Tak na to jsem úplně zapomněl, kámo.
5: Takže u mě je to Tom Hardy, to rozhodně. Jestli je něco mužství, tak je to právě on.
6: Ahoj, kluci, tak za mě taky Tereza Ramba, pak Verča Kek Kubařová a Margot Robbie pěkná. A z kluků asi Chris Hemsworth anebo Jan Kolejník.
7: Prosím tě, Eva Podzimková, respektive Josefíková.
2: No jasně, a potom je tu samozřejmě i sázka na jistotu.
8: Jako za mě, prostě Jennifer Aniston.
1: Ale nejvíc bodů, nejvíc, které dneska ráno nazbírala. No, hádejte kdo.
9: Čau kluci, tady Dominik, hele, já házím na jistotu a Megan Fox, Transformers.
10: No ale naprosto jako souhlasím s Megan Fox.
2: No tady asi není o čem, celý ráno jsme si u Megan Fox dělali bodíky a...
1: Bodíkujeme ještě teďka.
2: Jasně, jak jinak.
1: No tak jo, tak se slyšíme zase zítra.
2: Tak čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno. Na rá.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a teď už na drátě Pepino. Čau Pepino.
2: Ahoj.
1: Čau. Tak prosím tě, co dneska, co tě ještě čeká a nemine?
2: Hele, ještě mi čeká trošku...
1: Cože?
2: Tři čtvrtě hodinky práce mě čeká a pak vyzvedu.
1: Tyjo, Pepino nám mizí normálně. Podle mě je vždycky chvíli v tunelu a chvíli ne. Pepino, že ty jezdíš někde tunelama?
2: Ne, já jezdím okolo Sapy, takže možná ty vypadám.
1: Okolo čeho, promiň?
2: Okolo Sapy.
1: Okolo chaty, jasně. Takže to je vždycky větev, je ticho, pak zase větev není, je to v pohodě. Pepino, v tom případě to teda nebudu prodlužovat, protože bych tě ještě ráda slyšela, aby si řekl, co si necháš zahrát.
2: Ano, nechal bych se zahrát od Repu a Hey Girl.
1: OK, mám to tady a pro koho budeme hrát?
2: Já budu zase sobecké a pro mě prostě.
1: Dobře, Pepino. Tak hrajeme pro tebe, Hey Girl. Měj se krásně a hezký den. Čau.
2: Taky, ahoj.
1: Radio Spin.

0: Radio Spin, Vicky tady s tebou, no a teď už taky Jirka, čau Jirko.
1: Čau Vicky, čau Spineři.
0: Představ si, Jirko, že já jsem tady dneska prostě dopoledne slyšela Drowning Pool od Buddies. Pro ty, kdo by nevěděli, je to tohle.
1: OK.
0: Jo, už jakoby všichni víme. No a prosím tě, představ si, že jsem do toho tady dostala potom zprávu od Tomáše, protože já jsem se snažila to jako zreplikovat. A Tomášovi se to prostě jako líbilo, jako za mě dobrý.
2: Ahoj Vicky, hele, chci ti jen říct, že ti to fakt jde a měla by ses tomu věnovat. Najdi si nějakou kapelu, trénuj a chci slyšet album. To je všechno, děkuju. Měj se, čau.
1: Já se musím po to podepsat, myslím si, že Vicky by to měla fakt potrénovat a už se těším, až půjdu na koncert.
2: Jirko!
1: Já jsem se zrovna včera jsem si kupoval lístky na Rock for People, takže myslím si, že by to tam úplně skvěle zapadlo.
0: Já jsem si právě říkala, Jirko, jakože já jsem tady tak jako do toho jsem vstoupila právě něčím jako Radio Spin, ale musím se přiznat, že na tomhle tom budu muset pak ještě potrénovat. Já Tomášovi děkuju i tobě za svěřenou důvěru. Každopádně, abych si fakt udělala hlasivky. Ale jsem ráda, že už mám jako dva posluchače, už mám Jirku a Tomáše.
1: Tak.
0: Teď už jenom založit tu kapelu.
1: Tak, my na tom prvním koncertě budeme.
0: To je dobře. Takže tak. Tak jsem jenom chtěla říct, že je vlastně jako velmi osvěžující, že tady máme novou kategorii vlastně v našem rádiu, který se začínají posluchači čím dál tím všímat víc.
1: Je to tak.
0: Jak se jmenuje vlastně ta kategorie? Jak se jí...
1: To já nevím, můžeme si ji pojmenovat, jak budeme chtít.
0: Tak jo, je to drsárna.
1: Je to drsárna, prostě řežba.
0: Je to řežba a jak jsem dokázala, tak taky dokážu dobře řezat. Tak Jirko, prosím tě, za chviličku už tě pustím tady k tvýmu Spin Extra. Jak jsi na dnešek momentálně naladěn, mě by zajímalo kvůli tomu, že my se totiž s Jirkou ještě večer uvidíme. Máme totiž sraz takovej celorádiový. Vlastně.
1: Je to tak.
0: Celoprimáčky, bude to prima den. Tak jak se těšíš?
1: No já se těším, má být krásně, má tam být občerstvení zadarmo, takže kdo
0: no,
1: by se netěšil.
0: Co si budem, já celý den nic nejím. Nemůžu se dočkat routu.
1: Já už tady vidíš ten batoh, tam už mám připravený ešusy.
0: Yes, please. No, tak to jsem ještě nepošéfila, to ještě nakoupím nějaký krabičky, víš?
1: No, tak jako, když už to tam bude. No,
0: pak člověk z toho jí ještě týden prostě, nic se nevyhodí, spinere, neboj, jsme eko. No tak prosím tě, už jenom řeknu, že jak řekl Jirka, i večer bude krásně, ale momentálně máme v Praze 19 stupňů Celsia, ve zbytku republiky až 22, dnešní maximálky na 24, čekej polojasno, no a když se podívám na zítřek, tak tam bude zataženo až polojasno a taky nějakých krásných 19 až 22 stupňů, prostě pěkný.
1: To je krása.
0: Je to hezký. No tak užívejte s Jirkou Spin Extra, no a já zase budu se těšit na tebe a to zítra. Tyjo, já jsem...
1: Tyjo, hezký.
0: Že to byla opět zatáčka.
1: To bylo, když jedeš na bruslích a už padáš, ale nakonec to ještě vybereš.
0: Uf, tak jsem se zvedla a jedeme dál. Radio Spin, čau. Spin Radio.
3: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný? Takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Radio Spin jde s dabou.
6: Tati, co je to hybrid?
7: To je auto.
6: A co je to superhybrid?
7: To je Chery.
8: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
9: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
10: Více na cherymotor.cz.

0: Odpoledne posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou už Jirka, no a já tě vítám opět u pořadu Spin Extra. My se dneska podíváme na halovou tour Kelina a Viktora Šína, protože ty včera s tímhle zbourali celý internet, více řekneme už za pár minutek. Mrkneme taky za Řezníkem, který dneska, přesně dneska, slaví kulatých 40 let a čeká ho taky společně se Sodomou Gomorou velký koncert, takže pro Řezníka taky velký shoutout samozřejmě. Po celý odpoledne tady taky budu hrát přesně podle tebe, tak jestli máš nějakou svoji oblíbenou pecku, kterou bys chtěl, aby zazněla tady v éteru Rádia Spin, tak ji tady můžeš naladit třeba pomocí naší mobilní aplikace. No a odpálíme to dneska jednou takovou specialitkou. Orion bude vydávat příští týden novou desku. A ty si tady exkluzivně můžeš poslechnout track Deutsche Bahn, který se na téhle desce objeví, takže si to teď jdeme společně užít exkluzivně v éteru Rádia Spin, ještě předtím ale pár slov od samotného Oriona.
1: Čau, tady je Orion z PSA. Teď exkluzivně uslyšíš můj nový single z desky Orion je Mickey Worrell. Single se jmenuje DB aka Deutsche Bahn a hostuje tam Vladimír P1 na 8, Pain a Vodka One. Exkluzivně na Rádiu Spin.

Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka. Včera večer tak celou republiku překvapil Kelin s Viktorem Šínem, protože oznámili halový turné. Radši nechoď ke mně blíž, ty chceš. Je to přesně tak, oznámili halovku a ne ledajakou. Vybrali si hned ty největší haly, které tady u nás a na Slovensku jsou. Mimo to, že oznámili O2 arénu, kde vystoupí už 4. prosince, tak vystoupí taky ve Steel aréně v Košicích, Mustang aréně v Ostravě, Typos aréně v Bratislavě nebo taky v té aréně v Brně. Bude to teda od 4. prosince, poslední koncert ten proběhne 30. ledna, takže takhle přelom roku budeme trávit s Kelinem a Viktorem Šínem. Lístky tak ty jdou do prodeje už dneska v 6 hodin a jestli chceš být u toho, tak si myslím, že by ses měl opravdu pospíšit, protože říkám ti, tyhle lístky půjdou určitě na dračku. Srandovní bylo taky oznámení celý téhle akce, kdy to Viktor Šín vlastně omylem prozradil na streamu u Astatora, což už je taková jeho klasika, vlastně proč by si měl dělat nějaký velký drahý marketing, když ti vlastně stačí, když to říct někde na streamu, přitom když hraješ nějakou Gamesku. Já se těším na koncerty moc, no a teď už pokračujeme s hudbou Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začneme na D11, tady vidíme velký zdržení u 31. kilometru, štosuje se to tady obousměrně, takže na to určitě dávej bacha. Bacha dávej taky na D1, výjezd z Prahy, tady stojí až po 25. kilometr, obousměrný zdržení pak hlásí taky D8, 41. kilometr, tak na to dávej taky bacha. Ještě v neposlední řadě bacha taky při příjezdu do Prahy na D5, tady se to štosuje od 10. kiláku. V Plzni potom vidím štosovačku v ulici, nebo respektive na Klatovský třídě. No a když se podíváme na silnice v Praze, tak tady velký zdržení hlásí Štěrboholská spojka, postojíš si tady v obou směrech. Dál se štosuje taky Pražský okruh v okolí Řeporí. Jinak tady ale nevidím žádnou další větší štosovačku, žádný nehody, takže jezdi i dál opatrně a jestli máš nějaký info ze silnic, o který by ses chtěl tady podělit i s ostatníma spinnerama, tak rozhodně dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Celý odpoledne tady hraju přesně podle tebe, takže jestli máš nějaký svůj oblíbený track, samozřejmě ho tady můžeš naladit, třeba pomocí naší mobilní aplikace Rádia Spin, nebo mi cinkni přímo sem do studia na číslo 210 32 30 30. Já už tady mám jeden vzkaz, tak co to bude?
1: Já bych chtěla zahrát Sofiana, OK, prosím, a pro tátu.
0: Tak pro taťku budeme hrát jednoho Sofiana, já ho tam hážu, užívejte příjemný pohodový čtvrtek. Víš, jak se to říká, čtvrtek, malej pátek, tak jestli si dneska jdete vyhodit třeba někam z kopejtka, tak hlavně opatrně, zítra ještě do té práce a do školy jdeme.
2: Radio Spin. Spin Extra. A Jirka Vlach.

Radio Spin, Jirka za Majkem, dneska máme 1. října, svátek tak slaví Igor, takže všem Igorům přeju jenom to nejlepší. My se už za pár minut podíváme na několik akcí, které nás čekají tenhle víkend, který zítra už začíná, a musím říct, že těch hudebních akcí je tentokrát opravdu hromada. Samozřejmě teď ale pokračujeme ve Spin Extra, ideál tady hraju přesně podle tebe, tak jestli máš nějakou svoji oblíbenou pecku, kterou bys chtěl, aby zazněla tady v éteru Rádia Spin, tak ji tady můžeš naladit třeba pomocí naší mobilní aplikace, kam nahrávej hlasové zprávy. Než budeme pokračovat, tak se ještě taky podíváme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně teda 20 stupňů, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky, plus minus 1-2 stupínky. Krásně slunečno a jasno bude i zítra, a zítra tady vidím maxima na 19.

Radio Spin, Jirka za Majkem, čtvrtek, malej pátek. Já tady pro tebe tak mám pár tipů, kam vyrazit o víkendu za muzikou, protože už se nám to opět blíží a vypadá to, že tentokrát to bude opravdu našlapaný. Začneme už zítra večer, a to ve Strakonicích, kde v prostoru 1415 vystoupí MC Gay, společně s ním taky Matyášovi kamarádi, takže to jsou Strakonice. V Českých Budějovicích v klubu K2 potom v sobotu vystoupí Toby Šmurda, Smoke Dubby a další z týhle vlastně liberecký sestavy mladých talentovaných raperů. V sobotu, kdyby si byl v Karlových Varech, tak rozhodně vyraž do Moon Clubu, kde vystoupí Dorian společně s Elbojem. Záda jim bude potom krejt MC Kenny. Zároveň taky Elboj a Dorian nedávno oznámili novou desku společnou, na který opět teda spolupracujou. No a tentokrát bude velká show i v neděli, protože v O2 aréně v neděli vystoupí A$AP Rocky, bude to zastávka jeho Don't Be Dump Tour, kterou aktuálně jede. Lístky na tuhle show už jsou teda beznadějně vyprodaný, ale koukal jsem, že sem tam se ještě nějaký uvolněj, když třeba si je někdo nevyzvedne nebo něco takového, ale chtěl bych tady apelovat úplně na vás všechny, rozhodně nekupujte žádný lístky z žádných neoficiálních zdrojů, aby se pak nestalo to, že budete stát před O2 arénou a ještě k tomu nebudete mít žádný peníze. Tak bacha na to, kupujte jenom tam, kde je to ověřený, užijte si všechny akce, na které budete vyrážet, a s hudbou pokračujeme i my tady v éteru Rádia Spin.

Posloucháš Radio Spin, dneska máme čtvrtek a to znamená, že v 7 hodin večer je tady pro tebe ready další Spin Talk. Tentokrát Roman vyspovídá legendu českýho rapu a nebude to nikdo jiný než Orion. Na pláži, jako doma jsem na pláži. Bude řeč samozřejmě o Orionovo tvorbě, o tvorbě PSH, ale třeba taky o nový desce, kterou Orion už zanedlouho bude vydávat, takže si to rozhodně nenech utéct. Dneska v 7 hodin večer Spin Talk s Orionem, kdybys to dneska nestíhal, můžeš si ho dát ještě v 7 v sobotu, no a pak následně jak tenhle Spin Talk, tak taky všechny ostatní Spin Talky, který proběhly tady naším éterem, tak si můžeš dát taky zpětně na našem Spotify kanále nebo taky na našem YouTubeovém kanále, ale kde to má hezky i s obrázkem. Dneska v 7 teda Spin Talk s Orionem tady na rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, D1 hlásí štosovačku při výjezdu z Prahy, kde si postojíš až po 25. kilometr, bacha na to, bacha taky při příjezdu do Brna na D1, tady se to štosuje už od nějakého 170. kiláku, na D11, 31. kilometr hlásí taky obousměrný zdržení, stejně tak obousměrně si postojíš taky na D8, a to u 41. kilometru. Regiony tak ty aktuálně jedou bez obtíží, když se pak podíváme na silnice v Praze, tady si postojíš zejména na Štěrboholský spojce, kde se to štosuje obousměrně. Jižní spojka směrem na Barandák, ani tady to nejede úplně ideálně. V Bubenečském tunelu si postojíš směrem na Strahovský tunel. No a co se nehod týče, tak tady vidím jeden crash aktuálně, a to v ulici k Barandovu. Tak hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál, aby na těch silnicích byli taky v obraze.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Fin Fresh Hits v premiéře každý pátek od 5 odpoledne na rádiu Spin.
1: Pusám něco jiného, prosím, Spinner.
2: Pojď to rozpálit, pojď.

0: čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: I dál hraju přesně podle tebe, takže tady samozřejmě i dál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Já už tady mám teď na drátě Mirka. Čau Mirku.
2: Ahoj, hezký odpoledne.
1: Mirku, hezký odpoledne i tobě. Co zahrajeme?
2: Poprosím od nohy Tu kafe.
1: Tu kafe, já už to tady mám ready, budeme to někomu speciálně posílat.
2: Hele, asi všem ty, co stojí teďka od Velkých Popovic až do Říčan na D1, že tam přímo pán s tranzitem nedobrzdil sa který ve střívý, takže to stojí celý. A teďka vlastně jen 20 minut tedy od Říčan, teďka se u těch Popovic popovídíme taky. Takže to stojí z jedné i z druhé strany a jezdí jenom hasiči, teď jdou další hasiči. Jako je to hodně tam.
1: No tak bacha na to, hlavně díky za info a vy, co jste takhle někde v kolonách, tak hlavně pevný nervy a snad jedno Tu kafe vám zvedne náladu. Tak Mirku, díky moc za tenhle track a měj se hezky. Čau.
2: Taky díky, ahoj.
0: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou. Spin Extra s Jirkou.

0: Radio Spin, Jirka stále za majkem, my pokračujeme ve čtvrtečním Spin Extra. Dneska máme 1. října, svátek tak slaví Igor, takže všem Igorům přeju jenom to nejlepší. Zároveň taky 1. října ale narozeniny slaví řezník Marty Paul, který aktuálně teda slaví kulatých 40 let. No a kamarádi z Ameriky mu nadělili velký dárek, o kterém si řekneme už za pár minutek, takže na to buď rozhodně ready. Samozřejmě i dál tady taky hraju přesně podle tebe, tak jestli máš nějakou svoji oblíbenou pecku, kterou by si chtěl, aby zazněla tady v éteru, tak rozhodně nahrávej hlasovky do naší mobilní aplikace nebo volej přímo sem ke mně do studia na číslo 210 32 30 30. Taky připomínám, že na našem Instagramu ještě do zítra můžeš soutěžit o vouchery na Prima Plus, takže jestli se koukáš třeba na Zrádce, tak toho rozhodně využij, protože mít zadarmo Prima Plus, to se rozhodně vyplatí. Než budeme pokračovat, tak se ještě ale podíváme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně krásných 20 stupňů, je tam slunečno, jasno, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky. No a dost podobně to bude vypadat i zítra, protože zítra tady maxima vidím na 19. Spin Radio.
1: Sjednejte

0: jsme Rádio Spin.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

Slovech ti sledujou jízli věděj. Mafie synerovců míří na tvůj obličej. Gana má, nic není za náma, furt si neřád. Skolo se srdce města, zlořádem si na pořád. Ještě že jsou ty místa, kam ještě nepřišel.

Posloucháš Radio Spin? Před pár minutama jsem tady říkal, že je to právě dneska, co řezník a.k.a. Marty Paul oslavil kulatých 40 let. No a k těmhle kulatinám dostal taky velký dárek, a to v podobě opravdu koncertu, který se nevidí každý den. Řezník společně s Desádem a celou Sodomou Gomorou dostali příležitost hrát na 20. ročníku Gorefestu, což je snad největší gorovej festival, který je na světě. Odehrává se v Americe v Denveru v Colorédu, takže právě do Denveru řezník a Sodoma Gomora vyrážejí a vyrážejí tam už asi velice brzy, protože ten samotný festival startuje už zítra a potrvá až do pondělka. Je to za mě mega hustý, já doufám, že z toho vznikne nejen teda super show, ale že třeba tam řezník nazbírá nějaký nový kontakty a třeba se dočkáme i nějakýho kolaba zase se zahraničníma interpretama, protože to už od řezníka znám a musím říct, že tyhle spojení češtiny a angličtiny nebo jiných jazyků, a to jak u řezníka, tak taky v ostatních trecích, u ostatních interpretů, mě osobně baví moc. Takže já přeju řezníkovi jenom to nejlepší, doufám, že dostaneme spoustu nový hudby, ale taky spoustu nových filmů, spoustu nových her a všeho ostatního, do čeho teda řezník fušuje. No a my už teď pokračujeme v hudbě.

90. let. Na svoji první desku čekala až do roku 2006. Má hluboký hlas, nosí sluneční brejle. A i když se narodil v

Posloucháš Radio Spin, všichni fanoušci hokeje a konkrétně NHLka teď zbystřete, protože asi všichni už víte, že kapitán Bostonu je teď nově náš David Pastrňák, takže nejenže Pasta dominuje tady za český národák, ale aktuálně teda dominuje i za Boston. No a vy všichni, co sledujete NHLko, tak mám pro vás dobrou zprávu, protože celá tahle sezóna se bude vysílat na Prima Sport, potažmo taky Prima Plus, takže už to nebude muset nikde hledat, budeš to mít všechno na jednom místě a budeš to moct sledovat z pohodlí svýho domova. Takže čekujte NHLko, já se těším, až se do toho taky víc ponořím. Samozřejmě za mě Boston Bruins teď tým aktuálně číslo jedna. Tak doufám, že jim to vyjde, že Pasta zvedne nad hlavu pohár jakožto kapitán tohohle týmu. Radio Spin!

0: Open Talk.
1: Z mýho pohledu to buď jižní město, anebo jižák.
2: OK.
1: Jižňák prostě asi je tolerovaný, ale mně se nelíbí. Jako je mi to jedno, ať si každý říká, co chce, ale když řekne jižňák, tak já tady mě říká, ty nejsi asi svodná.
2: A kdybys teďka tomu svýmu 15-letýmu já teďka měl zpětně poslat nějaký vzkaz, co by třeba měl dělat, neměl dělat, tak, tak co by měl dělat třeba?
1: Tak bych mu třeba řekl, vem si hypotéku v 18, nebo ve 20, jako, ne až 50.
2: Co jsi třeba myslel, že se nikdy nemůže stát a stalo se to?
1: Tak asi pár věcí takových by se našlo. Tak třeba, že ještě když bylo MTV a já jsem byl někde ve Slovinsku, prostě na nějakém bytě a to může být 20 let, třeba přes 20 let a tam přinesli snídaní a tak a teď tam byla zaplá televize a najednou prostě tam běží videoklip PSA Praha. Mm-hmm. Tak oni říkali ty Slovinci jako it's you, a říkali, ne, it's me. A vůbec se nechápal, jak se ho tam dostalo, nebo jak je to možný.
3: Orion slaví 50. Dneska večer si ho můžete poslechnout ve Spintolku. Těší se na tebe, Roman Jakub.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, tak D11 stále zlobí, vidím tam obousměrný zdržení, a to u 31. kiláku, dávej na to bacha. Bacha dávej taky na D8, 41. kilometr, tady hlásí taky obousměrnou štosovačku, no a v neposlední řadě dávej bacha taky na D5, 37. kilometr směrem na Prahu, hlásí taky zdržení. Regiony tak ty jedou v Cajku, v Praze potom vidím štosovačku především v Kbelský ulici, kde si postojíš směrem ven z Prahy, Štěrboholská spojka, tady se to štosuje obousměrně, v Bubenečském tunelu, tak tady si taky postojíš, a to směrem na Povltavskou, jižní spojka, tak ta se pak štosuje ve směru na Dobříšskou. Tak jezdi hlavně opatrně a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace, všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Krištof dneska přišel se skvělým tématem.
2: No, rozplýval ses, protože dneska jsme řešili vaše celebrity kraše.
1: No, tak pro dospělý přeložím. Známý osobnosti, který se vám líbí.
3: Hele, největší topka byla Carmen z Hvězdný pěchoty. Ta byla fakt střela.
2: Můj tip?
4: Za mě jednoznačně ze Sin City Jessica Alba.
1: Tak na to jsem úplně zapomněl, kámo.
5: Takže u mě je to Tom Hardy, rozhodně. Jestli je něco mužství, tak je to právě on.
6: Ahoj, kluci, tak za mě taky Tereza Ramba, pak Verča Kek Kubařová a Margot Robbie pěkná. A z kluků asi Chris Hemsworth anebo Jan Kolejník.
7: Prosím tě, Eva Podzimková, respektive Josefíková.
2: No jasně, a potom je tu samozřejmě i sázka na jistotu.
8: Jako za mě, prostě Jennifer Aniston.
1: Ale nejvíc bodů, nejvíc, které dneska ráno nazbírala. No, hádejte kdo.
9: Čau kluci, tady Dominik. Hele, já házím na jistotu a Megan Fox, Transformers.
10: No ale naprosto jako souhlasím s Megan Fox.
2: No tady asi není o čem. Celý ráno jsme si u Megan Fox dělali bodíky a...
1: Bodíkujeme ještě teďka.
2: Jasně, jak jinak.
1: No tak jo, tak se slyšíme zase zítra.
2: Tak čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno. Na rádi.

0: Je to přesně tak, Ideál tady hraju přesně podle tebe, mám tady od tebe už další vzkazy, tak jdeme na to.
1: Čau, já bych poprosil Viktora Šína a banány a bude to pro všechny, co zrovna make jak o život. Díky, čus.
0: Tak vy všichni, co makáte jak o život, ať vám to jde hlavně od ruky, za chvilku už tady máme konečně víkend, no a jednoho Viktora tam hážu. Připomínám, že dneska v 6 večer startuje předprodej na jeho O2 arénu, kde vystoupí i společně s Kellynem. Zároveň s tím se bude spouštět taky prodej do všech ostatních arén, který včera oznámili. Takže jestli chceš být u toho, rozhodně buď v 6 na místech, protože si myslím, že ty lupeny půjdou opravdu na dračku.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou. Spin Extra s Jirkou.
3: Chceš mít to

mě být zvěř, zvěř. Mohá koupit dešť, let, sníh, smyk, exploze řek. Kdykoliv jedu v noci lesem, vyskočí

0: Radio Spin, Jirka za Majkem a teď už taky Mára. Čau Máro.
1: Čau Jirko a čau spineři.
0: Já jsem tady dneska spinerům říkal o tom, že teď všichni jako vyprodávají O2 arény, oznamují velký haly. No a včera Viktor Šín společně s Kellinem nejenže oznámili teda O2 arénu, ale oznámili hromadu dalších hal. Řekl bych vlastně těch největších hal, které tady u nás jsou.
1: Je to taková halová tour a přijde mi, jak je to úplně jako random vlastně, víš, to jsou už tak u nás velký jména, že Viktor Šín už to nepotřebuje dávat ani na Instagramu, řekne to jenom na streamu. Kellin teda to hodí teda na ten Instač a myslím si, že do 5 minut to bude všechno out, jako minimálně to outůčko.
0: Vtipný teda bylo, že to bylo na streamu zase u toho Astatora, kde tam něco hráli a najednou Viktor říká, no a já pojedu halovou tour, to jsem možná neměl říkat. No.
1: Ale jako to udělal na schvál,
0: jasně. Ale že mu stačí tohle.
1: Jo, přesně. A pak to Kellin vydá na Instagram a je to. Jako, Viktor Šín nemá Instagram vlastně.
0: Nemá.
1: A nepotřebuje ho, vlastně mi to přijde, že už si to tak odpracoval, že má tu fanouškovskou základnu, jako tady nemá asi nikdo, bych řekl.
0: Taky bych řekl, že ne, no. Já si hlavně myslím, že to dělá dobře právě tím, jak je teď po něm strašně ten hlad, tím, jak není nikde vidět, nikde slyšet, tak jako tohle bude vyprodaný. Jak rychle myslíš, že to bude vyprodaný?
1: Hele, fakt si myslím, že třeba do 7 minut, jako maximálně strop, outučko, zbytek hal nedokážu jako posoudit, ale myslím si, že o to outučko to bude jako velký. Budeš to zkoušet vlastně dneska v 6?
0: Já to asi zkoušet nebudu. Ale vy všichni, co chcete to zkusit, tak už tam buďte před tou 6, protože
1: tam už si jdeš do fronty.
0: Tam bude fronta velká.
1: Já už se tady připojím rovnou dneska. Teď.

0: teďka už se jdu připojit do fronty.
1: No možná už jsme se tam měli připojit ráno. Možná, jo, no. No tak vy všichni, co chcete na Kilina a Viktora vyrazit, tak můžete a nezapomeňte, že to není jenom teda o O2 aréně, která teda bude asi nejrychlejc vyprodaná, ale můžete vyrazit třeba do Ostravy, do Brna,
0: Bratislava.
1: Bratislava a Košice ještě jo. Tam jsou. Tak na to rozhodně mrkněte. Já ještě tady než pustím Máru ke slovu, tak se podíváme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně teda 20 stupňů, je tam stále krásně slunečno a jasno. Podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky. No a zítra to vypadá, že to bude taky slunečný, maxima ty se vyšplhají na 19. Tak užívej pohodovej zbytek dne s Márou a my se slyšíme zase zítra.
2: Jirka, Radio Spin. Peace. Spin Radio.
3: Tati, co je to hybrid?
4: To je auto.
3: A co je to superhybrid?
4: To je Chery.
5: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
6: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
7: Více na cherrymotor.cz.
8: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který DAB umí.
2: Radio Spin jde s DABou.
9: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

rodiče. Čežom, čego, jak už mám ten gruby stav. Starého ti budou skřípat zuby, jak na Beats for Love. Černá hvězda na nebi, můj spečetěný osud. Vybral přídavky na děti, koupil pár stíra

0: Rádio Spin, s tebou Mára, 8 minut po 6. hodině a není to úplně náhoda, že mi tady hraje podklad od PSH, protože hnedka takhle v úvodu v Chillu na Spinu tady pro tebe mám úplně exkluzivní novej track od Oriona a jestli teďka koukáš do telefonu a snažíš se ve svý streamovací platformě tady ten banger najít, tak ho tam nenajdeš, protože exkluzivně ho hrajeme teďka dneska tady na rádiu Spin. Ten banger vyjde až trošku později, takže teďka ho můžeš nasát, opravdu si ho užít, vychutnat si ho, najít si tam své oblíbené pasáže, protože až to budeš pouštět kámošům, tak budeš připravený a budeš říkat, hele, tohle to je dobrý. No, kámoši, počkej, nevyšlo to zrovna dneska, no vyšlo, ale já prostě poslouchám Spina. Tam některé tracky jsou prostě s předstihem, takže užij si novej single od Oriona, kde není sám, je tam ještě s Painem, Vladimír 518. Má to takový hodně temnej beat, beaty nebo respektive lyrics nejenom o grafitách, ale o tom, kdo je real, kdo si na co hraje. Hele, pořádně se zaposlouchej, je to skvělý, mě to baví.
1: Čau, tady je Orion z PSH, teď exkluzivně uslyšíš můj novej single z desky Orion je Mickey Worrell. Single se jmenuje DB aka Deutsche Bahn a hostuje tam Vladimír 518, Pain a Vodka One.

Chill na spinu, s tebou Mára, máme 1. října, malý pátek, svátek, dneska slaví Igor. My už jsme si stihli poslechnout novej track od Oriona DB, Deutsche Bach, kde je Vodkavan, Pain a taky Vladimír 518. Každopádně zůstaneme ještě trošku v našem éteru, konkrétně v tom, že můžeš pořád soutěžit o vstupenky na Zrádce, to třeba zítra na 4. epizodu. OK, včera byla 3., bude se soutěžit na 4., příští týden se bude soutěžit na 5. a tak dále a tak dále. Soutěží se vždycky od pondělí do pátku, je to do Sinestar Anděl na ty nejlepší lupeny, kde je vždycky doprovodný program, tam prostě chceš bejt. No a pokud třeba nejseš úplně kinovej a máš radši telku a máš radši třeba Prima Plus, tak to mám pro tebe taky vyřešený, protože ještě do zítra, ještě to stíháš, soutěžíme o 5x voucher na Prima Plus na 3 měsíce zadáčo, takže stačí mrknout na náš Instagram, je tam už teďka 670 komentářů, jo, takže ta šance tam je, ale není zase úplně vysoká. Každopádně napiš víc komentářů, prostě třeba se to vylosuje. Já už nemůžu mluvit, nevidět, že je čtvrtek, OK? Berte mě jako dneska opatrně. Zase jsem stával v 5, není to hrozný? Je to hrozný. Ty jsi určitě stával dřív, tak to spolu nějak dneska doklepem. Dáme si trošku něco energického, ne? Tak ti to posílám tady na Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice a to konkrétně na výjezd z Prahy po D1. Čekáš od 15. až na 21. kilometr, zhruba 25 minut, je to tady kvůli zúžení na 21. Crash je na D11, 21. směr Jaroměř, čekáš kolem 20. A ještě D1, směr Ostrava, tady je nehoda na 194. je to na úrovni Brna a tady kolony přes 20 minut. V regionech bouralo se v Brně na Nádražní, v Plzni na Borský a v Ostravě na Místecký, tak na to určitě bacha. V hlavním městě, tak tady je nehoda na Pražském okruhu, 10. kilák směr Ruzyň, zavřený levej pruh. Každopádně zatím bez kolon, kde si ale počkáš, tak je určitě Jižní a Štěrbolská spojka na Průmyslovku, taky Nuselák a Vlzonka do centra, Kukulová, Bělohorská a taky Pražský okruh, 23. směr D1 a lehce zdržovačka taky na 15. směr Ruzyň. Ode mě z dopravy je to všechno.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Radio Spin s tebou má rád, čiho na Spinu máme čtvrtek, svátek dneska slaví Igor, tak Igorům určitě nezapomeň popřát. Každopádně teďka úplně ideální track, ideální čas na to dát si track na přání. No a budu hrát pro Martina.
1: Martin, od toho Izomandia se rodinej typ, jo?
0: OK, rodinej typ. Už trošku takovej, skoro bych řekl až oldschoolovej track, pomalu, ale jistě ne tak ještě úplně, ale myslím si, že za chvilku se to tam překlopí, každopádně Izo, teďka mám pocit, že to jméno slyším úplně z každý strany a to i díky Martinovi, tak posílám do éteru Rádia Spin.
2: Říká mi kotě, jsem rodinej typ, na prvním místě je krůne ty, na prvním místě klik, lojda lida mi krvi nemůžu zradit. Asi jsem rodinej typ.
3: Yeah.
2: Asi jsem rodinej typ.
3: Když odešel fotr, tak jediný, co jsem chtěl, bylo, že ulehčit mámě. Naposledy jsem ho viděl u soudu, říkám mu alimenty, si nech nepotřebuju, tě táhni, sám to zvládnu, cca 8 let zpátky, od té doby o něm nevím, ani nemám zájem. Neznáš, nebyl, nemůžeš vědět, nechápeš, málo kdo tě fakt podržet dokáže. Kde nebyli rodiče, starali jsme se

hodin a za sebou první společnou hodinku. Každopádně za chvilku si dáme rap DNA a dneska pro tebe mám připravený hodně svěží track. Takovej skoro bych řekl až letní, až se nebude hodit do tohohle trošku sichravýho počasí, ale Zahřeje tě je skvělej, určitě ho znáš, ačkoliv je novej, tak věřím, že už si ho buď to tady v našem playlistu slyšel, nebo si ho minimálně párkrát pustil třeba doma. Tak můžeš už pomalu začít přemýšlet, jaká nová letní pecka vyšla. Každopádně my se společně ještě podíváme na počasí. A jak jsem říkal, není to úplně optimální, je tam kolem dobře 24. To zní dobře, to nezní zas tak hrozně, navíc je tam slunečno, takže ono to je dneska tak na mikinu, když se koukám, ale do Liberce tam je 19, takže tam je to docela drsný. Každopádně večer už to spadne taky na 11 stupňů, zítra kolem 19, takže co jsem si teďka smál Liberečákům, tak Prahu postihne taky. V sobotu 21, v neděli 20, v pondělí 21, no už to úplně stoupat nebude, takže pojďme si to užít.

0: a repu na Rádiu Spin.
1: Rádio Spin s tebou Mára, 1. říjen, malej pátek, svátek, dneska slaví Igor, no a tím, že máme po 5. hodině, tak startuje rubrika, kde rozeberu track po vrstvách a ty musíš uhádnout, o jaký track se jedná. Včera jsem ti pouštěl ukázku tohohle tracku, respektive jenom beat, a já jsem se trošku otáčel kolem Bena, protože Ben měl v kongresáku krásný koncert se symfonickým orchestrem a se svými bangry a nevím, jestli to tam padlo, ale včera jsme si dávali Paulieho G, Bena a jejich Star Kids.
2: My jsme Star Kids, doláme se za okraje hranic.
1: No a dneska pro tebe mám novej banger z letošního roku, takže opravdu de facto čerstvá věc, stále v kontextu rap DNA. Je to taky dost taková letní vypalovačka, bych řekl, i když v létě to úplně nevyšlo, tenhle ten track. A pokud už posloucháš Radio Spin trochu delší dobu a chill na Spinu Core, tak je to jeden z mých nejoblíbenějších raperů. Tak uvidíme, ber to jako nápovědu, pokud vůbec nevíš, neboj, přijdou i samozřejmě lepší nápovědy. Tohle to je dnešní sample. Tak jsem zvědavej, kdo dneska bude jako první.

0: máme malej pátek, no a dneska zatím nikdo nerozluštil, zatím nikdo nepoznal dnešní sample, který zní takhle. Hodně nová věc, jak už jsem říkal, moje velmi oblíbená od jednoho z mýho nejoblíbenějších raperů. Každopádně zkoušel to přece jenom tady Michal.
1: Takže to je jenom čistě moje. Hele, není to Pauli Garant Adio?
0: Adio, nová věc, Under My Pillow.
2: Na několik malých
0: slov. Já teda nevím, Michale. Myslím si, že ses dneska trošku seknul, teda. Pokud myslíš jiný track, tak to když tak zkus, ale řeknu to úplně na rovinu, Pauli Garant to dneska není. Ne, že by nebyl můj nejoblíbenější, nebo jeden z nejoblíbenějších, to jako ne, že ne, Pauli je skvělej. Byl jsem na několika jeho koncertech, ale dneska hledáme týpka, který spíš působí na Slovensku, ale narodil se v Rusku. To si myslím, že je hodně velká nápověda, pokud máš o tomhle přehled. Jak jsem říkal, je to hodně novej track, dokonce z jeho nejnovějšího alba, který nemusíš ani listovat nějak extra zpátky do historie. Je to opravdu pár měsíců, tady, co tady ta věc vyšla. A víc nápověd už ti nedám, protože mi to přijde, že už je to docela easy. Co ale udělám, že ti ještě jednou pustím dnešní sample. Tak co? Kdo tuhle letní pecku najde jako první?

0: Máme po půl šestý a to znamená, že si jdeme rozlousknout a podívat se na dnešní sample. Zněl takhle. Říkal jsem ti, že to je letní pecka od týpka, co se narodil v Rusku, ale převážně vyrůstal v Bratislavě na Slovensku. No a už to chvilku vypadalo, že to dneska už nikdo nepozná, že prostě to dneska zabalíme, řeknu, hele, rap DNA, není každý den posvícení, ale na poslední chvíli zavolal Gumič. Tak co, věděl Gumič?
1: Čau, Gumáno, hele, to je přece jasný, to je Gleb a Triple Drink, ne?
0: No jasně! Gleb a jeho Triple Drink, nová věc, která dobila i naše rádio, který tady hrajeme docela často, tak si to asi musíš trošku ještě připomenout, tady ten banger, aby se ti pořádně dostal pod kůži. Za mě skvělá letní vibovačka, nejenom prostě o holkách, řetězích, ale o tom prostě dát si s kámošima pořádnej drink. Tak to nás čeká už za malý moment. Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu ještě pohledem na dálnice. Výjezd z Prahy, brutálně zasekaný D1 od 15. až na 21. kilák, zhruba 40 minut. Zdrží se taky na D10 před Mladou, a to zhruba na 20 minut směrem Turnov. A ještě D1 těsně před Brnem, tady čekáš kolem 10 kvůli nehodě na 194. V regionech, tak tady se bouralo v Brně na Nádražní, v Plzni Borovská a v Ostravě ještě na Místecký. Všechno se to ale odklízí, takže už by to mohlo být průjezdnější. Kde si ale ještě určitě počkáš v Praze, tak je Jižní a Štěrbolská spojka, to je úplně KO, v Holešovičkách, Povltavská, Nuselák do centra, Plzeňská, Kulaťák v Dejvicích taky nic moc a samozřejmě Pražský půlkruh, 23. směr D1 a 15. směr Ruzeň. Ode mě z dopravy vše.
2: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin je jediný rádio,

0: S tebou Mára 10, 9, 8, 7, 6, dobře, za chvilku bude 6:15, to jsem chtěl celou dobu říct. Máme 1. října, čtvrtek, svátek slaví Igor, teďka je 3:15, takže, sorry, to je takovej ten už, když jsi hodně unavený a máš takový ten poslední záblesk energie, tak to je teďka moje jako situace, ok? Ale to znamená, že budu mít ještě sílu na to připravit playlist, který tady budeš určovat jenom ty, protože od 6, jako vždycky, jako každý den, hodina jenom tvých tracků, sip to sem, zatím je toho málo, asi jenom 10 voiceovek, to nestačí, potřebujeme to naplnit až k prasnutí, takže vůbec na nic nečekej, no a já mezi tím zahraju ještě Gumovi.
1: Tak tam dáme zrovna ty terory, hele, dáme to všem spinnerům, který právě poslouchají Radio Spinner. A tobě, ať je ti lépe.
0: Děkuji, je mi lépe. Hele, Gumo, stačil jeden takovýhle track a jsem úplně nakoplej energií, takže velká paráda. Dáme si trošku něco agresivnějšího, můžeš to třeba, nevím, vykantrovat něčím lehčím, uvidíš, jak se ti bude chtít. Old schooly, new schooly, posílej to sem. Radio Spin.

0: Radio Spin s tebou Mára, posloucháš Spin, Čelna Spinu, čtvrtek, to jsem chtěl říct, to už je k tomu trochu blíž. Svátek dneska slaví Igor, no a za 7 minut začne předprodej Kelina, Viktora Šína a jejich halový tour, která bude mít zastávku třeba i v O2 aréně, tím se to všechno odstartuje, a to 4. prosince. Ještě letošní rok, tyhle ty dva si to prostě dovolit můžou, že to můžou oznámit pár měsíců předem, a stejně to rychle vyprodej. Fakt bych na nic nečekal, seď u telefonu před 6 hodinou, jako to teďka dělám já, a věřím, že se na tebe dostane. Pokud ne, tak určitě ti ale zahraju track na přání, protože budu hrát třeba právě Příhodně Rudovi.
1: Nazdar Máro, jelikož dneska v okolo 6 startou lístky na Kelina a na Viktora Šína, tak poprosím tě něco tematického.
0: No tak jo, tak si dáme jich legendární Safír, zahraju taky Ondřejovi.
2: Jo, Kastanovu. Fotbal a rap tam asi nemusí dát, víš? Ale prostě pro všechny spinnery, kteří poslouchají, mají dlouhou cestu před sebou, jako já, a hlavně tobě do studia, no.
0: Tak jo, klidnou cestu, jeden fotbal a rap ti k tomu pomůže, a ještě Klaudie.
3: Tak Klaudie, hele, jestli tam máš od Kendricka Lamara Humble, Sama sobě.
0: Tak jo, hele, Klaudie, užij si to, zahrát Sama sobě track je taky skvělý. Podíváme se spolu ještě na počasí, aktuálně pořád 24 stupňů slunečno, večer se to stáhne na 12, zítra ale maximálně 20. S tebou Mára, startuje hoďka, kdy hraju jenom podle tebe.
4: Spin Radio.
5: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Sanocaves.cz.
8: Radio Spin.

0: Jsme Rádio Spin.
1: Tati, co je to hybrid?
2: To je auto.
1: A co je to superhybrid?
2: To je Chery.
3: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
4: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
1: Více na cherrymotor.cz.

0: Prs, like prs, like prs, like prs, like prs. Fotbal a rap, tady nůk swag, udělej rap a přímo na mě. Like prs, like prs, like prs, like prs, like prs, like prs.
1: Rádio Spin na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
2: Na Spinu s tebou Mára. A jestli jsi přemýšlel nad tím, že si koupíš vstupenky, tak podle mě už je pozdě. Já teďka tady koukám, jste v pořadí. 39. 1000. No prostě jsem ve frontě a přede mnou je 40 000 lidí, jo, na ty lístky. A už to jako vypadá, že to je docela vyprodaný. Kapacita je kolik? 20? 21? Takže... No, jestli si to nestihl, tak teďka už to určitě nestihneš, jako já jsem 40. 1000. jo, ve frontě, takže nevím, jestli to může být horší. Každopádně tobě přeju hodně štěstí, pokud si ulovil Kelina a Viktora Šína, tak ti závidím. A to je asi tak všechno, no, prostě je to hustý, že to vyprodají za 4 minuty, za 5 zhruba, jako hustý, hustý. Každopádně tím se nemusíme trápit, protože my budeme hrát teďka Barče.
3: Já robím to také, ten na 415.
2: Tak jo, takže jedna 415 a zahraju Daveovi.
4: Čau, Mára, tady David. Hele, když má ten Igor ten svátek, tak já bych chtěl poprosit smeka s Igorem, nevíš, co jsem dělal dřív, jestli můžu.
2: No jasně, tak zahrajeme i Igorům a zahrajeme taky ještě Petrovi.
5: Tak vydej nějaký sejprzil, děkuješ.
2: Tak jo, jedny Cypress Hill, dáme si Armáda Latina, dlouho jsem to neslyšel, tak posílám do éteru tady na Rádiu Spin. No a pokud ty si neulovil lístky na Viktora a Šína a Kelina, tak můžeš ulovit track na přání.

Ústecky naběhnou. Není šance. To blízký podělej 5 let naspět. Varování deadly kombinace. Zůta já tandem generace. Tohle zní pošní fenomenálně.

0: Chill na Spinu, s tebou Mára a je to oficiální. Kellyn a taky Viktor Sheen vyprodali Outučko pod 4 minuty, zhruba něco takovýhleho jako extrém. Já jsem fakt jenom viděl záblesk modrých světýl, takových modrých jako světýlek, kde máš jako volný místa, než jsem stačil kliknout, to všechno bylo šedý a už je to pryč. Teďka jsem ve frontě nějaký 40. 1000. ale to vůbec myslím si, že je irrelevantní, je to vyprodaný, borci jsou skvělí a možná proto mají i tak skvělý faninky, jako je Naty a Anička.
1: Tady Natka a Anička. Superstar!
0: No a holky si vyžádali jednoho Kellyna, takže zahrajeme. Zahrou taky ještě předtím Danovi.
2: Dneska mám chuť na klasiku těžkou. Riders on the Storm. Naposled to byly sestřičky, pak byly policajti, co odvádějí dobrou práci. Tak dneska to pošlem všem dobrovolným hasičům, co zachraňují životy.
0: OK, dobrovolný hasiče, pár jich znám, takže klukům budu posílat. Zahrajeme taky ještě Katce.
3: Pustám dneska prosím Separ Fit Sarah Rikas I'm Back, anebo Sarah Rikas Janes. A bude to hlavně pro mého syna Páju, pro Kokisa Šubaču, prostě jdu pro Péťu, pro tebe do studia a pro všechny spinnery.
0: Díky moc, nakonec to nebude se Separem, ale bude to s Viktorem Sheenem, protože hele, dneska tady řešíme to Outučko, který vyprodal za 4 minuty, takže v playlistu jak Viktor Sheen, tak Kellyn, hele, za mě úplně ideální, tak posílám do éteru tady na Rádiu Spin.

0: Cream Talk.
1: Z mýho pohledu to buď jižní město, anebo jižák.
2: OK.
1: Jižňák prostě asi je tolerovaný, ale... ale... mně se nelíbí. Jako, je mi to jedno, ať si každý říká, co chce, ale když řekne jižňák, tak já tady mě říká, ty nejsi asi svodná.
2: A kdybys teďka tomu svýmu 15-letýmu já teďka měl zpětně poslat nějaký vzkaz, co by třeba měl dělat, neměl dělat, tak, tak co by měl dělat třeba?
1: Tak bych mu třeba řekl, vem si hypotéku v 18, nebo ve 20, jako, ne až 50.
2: Co třeba myslel, že se nikdy nemůže stát a stalo se to?
1: Ha. Tak asi pár věcí takových by se našlo. Tak třeba, že ještě když bylo MTV a já jsem byl někde ve Slovinsku, prostě na nějakém bytě, a to může být 20 let, třeba přes 20 let a tam přinesli snídaní a tak a teď tam byla zaplá televize a najednou prostě tam běží videoklip PSA Praha. Mm-hmm. Tak oni říkali ty Slovinci jako it's you, a říkali, ne, it's me. A vůbec se nechápal, jak se ho tam dostalo, nebo jak je to možný.
3: Orion slaví 50. Dneska večer si ho můžete poslechnout ve Spintalku. Těší se na tebe, Roman Jakub. Hey, yo, yeah, man, won't you kick some of that, you know?

Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu výjezdem z Prahy po D1 zhruba od 15. na 21. kilák, pořád zdržení kolem 20 minut, počítej s tím. Zmíním taky D10, 50. kilák, směr Jaroměř, tady si počkáš kolem 10. Menší stošovačka na D10 u Mladý Boleslavy směrem na Prahu, je to před 40. kilákem, ale není to nic hroznýho, kolem 5 minut. Menší zdržení taky před Brnem na D1, je tady i dokonce nehoda pořád na 194. směrem na Ostravu. Co se týká regionu, tak 20 minut v Brně a ulici Porgesova, vůbec nevím, co se tam stalo, ale zasekaný je to tam teda opravdu dost. Počkáš se taky v Opavě, a to v ulici Těšínská, kde je nehoda, jinak regiony šlapou jako po másle. Co se týká hlavního města, tady vidím dvě nehody, jednu na Veletržní a taky jižní spojka, je to před Průmyslovkou, dej na to bacha. Počkáš si ještě na Vilzonce směrem do centra, Patočkova směrem do tunelu a taky Pražský okruh 23. směr D1 kolem 15 minut. Ode mě z dopravy je to všechno. Automotospin.

0: Chill na spinu s tebou Mára, máme po 6:30, to znamená, že už jsme za půlkou mýho vysílání tady v hodině, kdy hraju jenom podle tebe, tak určitě si ještě objednej svoje tracky, čas na to ještě je, ale bude se zkracovat, protože zahraju určitě Michaelovi.
1: Čau, tady Mike, já bych poprosil zahrát od Eminema Business a bude to hlavně pro Máru do studia a pro všechny, co teďko někam jedou. Jeďte opatrně a mějte se hezky.
0: Jak pravil Michael, mějte se hezky, jezděte opatrně, zahraju taky Štěpánovi.
2: Ahoj, tady Štěpán, Votoryu Refu a jakoukoliv Sunday. Pro kamarády do Prádelny do Top Queenu.
0: OK, zdravíme Prádelnu, budeme posílat jeden divoký západ a ještě Michal s Jirkou.
3: Nevím tam něco od Ektora. Tady Jirkovi, to je se mnou a všem spinnerům.
0: Tak všem spinnerům budeme posílat peníze. Kéž bych měl takovouhle moc a poslal jenom takhle vám všem prachy, bohužel to nejde, ale pošlu alespoň Ektora a Rytmuse. Radio Spin!

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Krištof dneska přišel se skvělým tématem.
2: No, rozplýval ses, protože dneska jsme řešili vaše celebrity kraše.
1: No, tak pro dospělý přeložím. Známý osobnosti, který se vám líbí.
3: Hele, největší topka byla Carmen z Hvězdný pěchoty. Ta byla fakt střela.
2: Můj tip?
4: Za mě jednoznačně ze Sin City Jessica Alba.
1: Tak na to jsem úplně zapomněl, kámo.
5: Takže u mě je to Tom Hardy, to rozhodně. Jestli je něco mužství, tak je to právě on.
6: Ahoj, kluci, tak za mě taky Tereza Ramba, pak Verča Kek Kubařová a Margot Robbie pěkná. A z kluků asi Chris Hemsworth anebo Jan Kolejník.
7: Prosím tě, Eva Podzimková, respektive Josefíková.
2: No jasně, a potom je tu samozřejmě i sázka na jistotu.
8: Jako za mě, prostě Jennifer Aniston.
1: Ale nejvíc bodů, nejvíc, které dneska ráno nazbírala, no, hádejte kdo.
9: Čau kluci, tady Dominik, hele, já házím na jistotu a Megan Fox, Transformers.
10: No ale naprosto jako souhlasím s Megan Fox.
2: No tady asi není o čem, celý ráno jsme si u Megan Fox dělali bodíky a...
1: Bodíkujeme ještě teďka.
2: Jasně, jak jinak.
1: No tak jo, tak se slyšíme zase zítra.
2: Tak čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno. Na rádiu

0: na tebe. Posloucháš Radio Spin, s tebou Mára, no a už máme po 3/4, tak to znamená, že už se opravdu blížíme ke konci mýho vysílání, ale určitě stihneme ještě 2 tracky. Zahraju určitě Mírovi, který posílal voiceovku do naší mobilní aplikace.
1: Čago Máro, Bej Marko, něco starýho, 6 metrů hluboko, nebo nějaký takovýhle starý ty.
0: OK, dáme nějakou oldschoolovku od Marpa, vybral jsem ti tady Lháři a zahraju taky ještě Terce a Márovi.
2: Tady u telefonu Tereska a Mára, něco od Bobby Blazer. Jo. Babičce, dědovi, mámě, strejdovi a bráchovi. Jo.
0: Mára si tam vzal na starosti to, že na to dohlídne, Terka to prostě všechno řekla. Skvělá spolupráce a skvělá spolupráce je taky na tracku Mary Jane, Bobby Blaze. Posílám tady tu skvělou singlovku na Radio Spin.

0: Čel na spinu, s tebou má ráno a jelikož už máme za chvilku 7 hodin, znamená to, že se musíme rozloučit. Každopádně děkuju za všechny voiceovky, za všechny zprávy, za všechny telefonáty. Bylo to opět skvělý, takže budu se těšit zase příští týden, protože zítra samozřejmě nevysílám. Každopádně Radio Spin nekončí, jako vždycky tady ve čtvrtek startuje Spin Talk. Dneska s Orionem, taky mu vyšel nový track, který uslyšíš, Deutsche Bach, něco takového. DB, já jsem němčinu moc jako neholdoval, takže budu tomu říkat DB, tady ten banger si budeš moc vyslechnout, protože zatím není na streamovacích platformách a samozřejmě taky celý rozhovor s Orionem. To tě čeká už za malou chvilku, my se společně ještě podíváme na počasí. No a teploty jsou už dost chladný, je tam něco kolem 19 stupňů, bude se ještě ochlazovat a to až na 12 a zítra počítej s tím, že teploměr maximálně ukáže 20 stupňů a bude polojasno. Díky moc, že jsi poslouchal, těším se na tebe zase zítra. Ahoj!
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v DABu, umí přehrávat i ty v FM-ku?

0: Spin Talk.
1: Z mýho pohledu to buď jižní město, anebo jižák.
2: Okay.
1: Jižňák prostě asi je tolerovaný, ale ale mně se nelíbí. Jako je mi to jedno, ať si každý říká, co chce, ale když řekne jižňák, tak já pro mě ty nejsi asi shodná.
2: A kdybys teďka tomu svýmu 15-letýmu já teďka měl zpětně poslat nějaký vzkaz, co by třeba měl dělat, neměl dělat, tak, tak co by měl dělat třeba?
1: Tak bych mu třeba řekl, vem si hypotéku v 18, nebo ve 20, jako, ne až 50.
2: Co jsi třeba myslel, že se nikdy nemůže stát a stalo se to?
1: Ha, tak asi pár věcí takových by se našlo. Tak třeba, že ještě když bylo MTV a já jsem byl někde ve Slovinsku, prostě na nějakém bytě, a to může být 20 let, třeba přes 20 let a tam přinesli snídaní a tak a teď tam byla zaplát televize a najednou prostě tam běží videoklip PSA Praha. Mm-hmm. No, tak oni říkali ty Slovinci jako it's you, a říkali, ne, it's me. A vůbec se nechápal, jak se to tam dostalo, nebo jak je to možný. Spin
2: Talk. Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a tohle je Spin Talk, talk nejen o rapu. Děkuju, že posloucháte Rádio Spin a děkuju, že taky posloucháte Spin Talk. Další sezonu Spin Talku na Rádio Spin otevíráme legendou, ve studiu je Michal Opletal, a.k.a. Ory. Michale, vítej, jsem rád, že seš tady.
1: Čau Romane, díky za pozvání.
2: Tak jo, tak za prvý ti přeju všechno nejlepší k 50 nám.
1: Děkuju, už jsem 50 cent.
2: To je dobrý, to je dobrý. Jaký to je pocit být 50 cent?
1: Já jako cítím se trošku postřelený. Ale vlastně v mém případě to, ten věk ještě je jenom číslo, takže...
2: Ještě je to dobrý.
1: Takže ještě je to dobrý, ještě to dobrý. Držím pohromadě a všechno, všechno vlastně. Já se cítím furt o 10-20 let mladší, takže...
2: Taky tak vypadáš. A já cítím první změnu, která se odehrála po 50. Přišel jsi a přišel jsi včas.
1: Já jsem si normálně říkal, jestli to na mě zase ptáneš. Já jsem jednou nepřišel, tyhle, a pak a vždycky každý další Spin Talk. Ty jsi přišel včas.
2: Vidíš, jak to se mnou tenkrát pracoval. Jaká byla oslava?
1: Pracuji dodnes. Oslava byla příjemná, protože tam byli samí skvělí přátelé a moje žena s Trafonem to zorganizovali. Takže se i docílili toho překvapení kýženýho, protože já mám narozeniny 21. června a oni mi ty narozeniny udělali o den dřív, což samozřejmě jsem nečekal, takže jsem byl fakt překvapený, když jsem spěchal do restaurace jedný na záchod a najednou prostě tam všichni, ha, překvapení. A já jsem běžel na ten záchod a oni jako... To nejsi rád, že jsme tady a sorry, abych se pol, takže, takže to mělo takovýhle hezký antré, no.
2: No tak to je dobrý, tak jo. Myslím, že Michal mi říkal, že to tam bylo tak velký, že ti prostě ukradli a uloupili sociální sítě. Tak jak to máš teďka s těma sociálníma sítěma?
1: Naštěstí to nebylo tam, protože oslava byla, nevím, 2 měsíce zpátky a ty socky, o to jsem přišel tak měsíc zpátky. A Už jsem to vyřešil a už je mám zpátky zase po měsíci, takže...
2: A bylo to těžký?
1: Tak měl jsem štěstí, že jsem se mohl obrátit na nějaký známý, který pracují v online světě a ty mají zase jiný známý, který mohli vlastně mi pomoct tím, že jsem dostal ten Instagram spojený s Facebookem vlastně zpátky, no.
2: Když jsi ten účet neměl, dělal jsi na tom účtu něco, třeba nějaký jako přidávání, odebírání fotek, nebo jaký to bylo koukat na svoje socky a nemít k tým přístup?
1: Ne, ten účet byl furt stejný, on to zablokoval prostě Facebook, nebo zablokovala to Meta.
2: Jo. Tak. A pak ho zase odblokovala, dobře, přesně, dobře. Ne. No tak jo, tak pojďme rekapitulovat, protože když je někomu pade, tak si to určitě jako zaslouží aspoň chvilku nějaký ohlídnutí. Mm-hmm. Když ti bylo 15 a byl jsi prostě mladý kluk plný nadějí a přemýšlel jsi o tom, až ti bude pade, jestli jsi přemýšlel, to vlastně nevím, tak jaký jsi myslel, že ten život vlastně jakoby bude a teďka, když se podíváš zpětně, jestli byl takový, jaký jsi myslel, že bude?
1: A já jsem si někdy v 15, 16 jako vysnil, že budu rapper, nebo jsem si říkal, že budu rapper a nějak se mi to povedlo. Takže tohle vlastně se mi celkem splnilo. Mám skvělou ženu, takže to jsem taky šťastný. A jak jsi říkal, jaký ten život byl, ten život ještě je.
2: Ne, do té 50, to já neříkám, že teďka jo. Už se tady bavíme posmrtně.
1: Ale já jsem si splnil, co jsem mohl, samozřejmě, jako můžu sebereflexivně, můžu vlastně si říct, že něco se nepovedlo, něco se mohlo udělat líp, ale to je tak všechno, co s tím můžu udělat. Mm-hmm. Nemá cenu na něčem brečeně nebo něčeho litovat, spíš neopakovat nějaký chyby, jo. A žít tak, aby se za sebe nemusel stydět a nebyla to hamba.
2: Hmm. A kdybys teďka tomu svýmu 15-letýmu já teďka měl zpětně poslat nějaký vzkaz, co by třeba měl dělat, neměl dělat, tak co by měl dělat třeba?
1: Tak bych mu třeba řekl, vem si hypotéku v 18, nebo ve 20, jako, ne až 50.
2: Jednak byly levnější byty, jednak byly asi i levnější úrokové sazby a jednak už bys to měl hotový, jestli by.
1: Ale to je vlastně asi jako jediný, že vlastně máš celkem jako přirozený nějaký pocit, že ten život neskončí a když je tím 15 a že máš na všechno spoustu času. Mm-hmm. Takže to je jenom jako ten čas je vlastně nejzácnější vlastně komodita. Mm-hmm. A vlastně nemá cenu ho nějak jako vejstovat zbytečně, no. Což to jsem byl mistr, ale jak jsem říkal, jako nelituju toho. Spíš už jenom se snažím využít úplně co nejlíp, jak to je. Uh-huh.
2: Co jsi třeba myslel, že se nikdy nemůže stát a stalo se to?
1: Tak asi pár věcí takových by se našlo. Tak třeba, že ještě když bylo MTV a já jsem byl někde ve Slovinsku, prostě na nějakém bytě, a to může být 20 let, třeba přes 20 let a tam přinesli snídaní a tak a teď tam byla zaplá televize a najednou prostě tam běží videoklip PSA Praha. Mm-hmm. Tak oni říkali ty Slovinci jako it's you a říkali ne, it's me. A vůbec se nechápal, jak se to tam dostalo nebo jak je to možný. Takže to bych si samozřejmě třeba nikdy nemyslel nebo že třeba posloucháš Wu-Tang Clan a pak prostě jednou máš koncert v Sasazu a přijdeš tam a Kuba Gooding Jr. prostě herec tě zdraví a říká ti enjoy my friends a teď stane Method Man a říká ti hi Method Man. Pak stane Neo a říká hi Neo. Uh-huh. A říkáš Orion, co se to děje? Takže jako to bych si taky nikdy nemyslel. Nebo že třeba máš nějaký rapový hvězdy, který posloucháš, jako když je ti 15, 16, 17 a pak s nima hraješ koncerty. Nebo před nima samozřejmě. Ale i tak je to vlastně jako super. Nebo že dokument Nekonečný příběh, co natočil Štěpán Fok od Rážka o PSH, tak vyhrál v Karlových Varech cenu diváků, ale ta cena vypadá úplně stejně jako všechny jiné ceny, takže že bych vlastně byl spolumajitel nebo spolunositel ceny z filmového festivalu ve Varech, bych si nemyslel vůbec. Takže a takových jako asi v historii bych možná našel víc, ale to je asi na celý pořad.
2: Orion. No, taky historiky. Já si myslím, že dneska můžeme tomu věnovat
1: celý pořad. Co se stalo a nemělo třeba.
2: Tak co se stalo a nemělo?
1: No to jsou ale historiky až po 22. hodině.
2: Nemáme nějakou takovou, která se dá říct 7 večer?
1: Ale teď mě to nenapadne takhle spontánně. Jsi mě zaskočil tím.
2: Dobře, pamatuju si, když jste tady tenkrát byli, myslím, že s Traforem, když vyšel film Nekonečný příběh, nebo Nekonečno, tak já jsem se ptal, co jste se z toho filmu o sobě dozvěděli a pamatuju si tvoji odpověď tady tenkrát?
1: Ne.
2: Že už nikdy nechci točit film o sobě, tak by mě zajímalo, jestli tohle to pořád ještě platí.
1: Tak já jsem ho netočil, jako samozřejmě.
2: A tak víš, jak jsem to myslel.
1: Ani to asi platí, no. Nemyslím si, že už je potřeba jako se nějak nechávat zaznamenávat, i když tohle taky bude asi na věky tady ten rozhovor, ale jako nějaký dokument, já myslím, že už pár pokusů a něco se natočilo a nějakou vypovídající hodnotu to má. Mm-hmm. A vlastně za mě mluví spíš, když pominu všechny moje trapný jako rozhovory všude možně, který jsem dával jako vylitej třeba, tak hlavně za mě mluví jako hudba asi nějaká a to je to, na co jako můžu být jako pyšnej a to, co bude jako relativně na furt. Mm. A to je vlastně ten dokument, který jako vypráví o mě, protože dost dávám do toho jako sebe ve smyslu, že to není moc, že to není taková šaškárna, že to je prostě real shit, no, takže tohle mě přijde lepší, než natáčet nějaký dokument. Mm.
2: Teď tady mám jednu otázku, když na ní nebudeš chtít odpovídat, protože ti třeba bude nepříjemná, tak klidně jako řekni kašlem na to, ale napadlo mě v souvislosti s tím, že i mě bude, Páďo, a já jsem tohle seděl s kamarádem v Mlýnský kavárně a on má, já nevím, asi jako dvouletýho syna a říká mi, tak víš co, tak my se s Jonášem za tebou stavíme na oběd do rádia. A tím, že jako nemám děti, tak najednou ve mně úplně tak jako poprvé v životě se mi to stalo, že mi bylo líto, že nemám děti. A zajímalo by mě, jak to máš ty.
1: Já mám vyženěný děti, takže...
2: Jsi s tím v pohodě?
1: Já jsem si naprosto v pohodě prostě tak život... Takže sorry, teď jako...
2: Krátně nám to tady rozkopy, ale já to obhájím.
1: Takhle jsem dopad skvěle a má to tak být.
2: Přijal jsi to prostě.
1: No, ježíš, s obrovským jako štěstím, protože jsou strašně skvělý.
2: Kdyby teďka o tobě někdo točil 13. komnatu, tak o čem by byla?
1: To nevím, to je jako...
2: Tak mohlo by být několik dílů určitě.
1: Já myslím, že bych byl úplně nezajímavý do nějaký 13.
2: Fakt jsi o tom přesvědčený?
1: Spíš se ty 36 komnaty čálinu.
2: Dobře, tak zůstaňme u té 50 jako takový. 50 je zlom. Nastal u tebe nějaký převrat, případně jakou měl podobu, nebo co se změnilo, nebo je všechno pořád stejný?
1: Tak ono to asi nesouvisí s tou 50, spíš, že člověk vlastně se nějak dostane tam, kam chtěl a jde tomu naproti a myslím, že když děláš věci, které vlastně mají smysl a chceš je dělat a děláš je dobře a trpělivě, tak vlastně ta odměna přijde většinou vždycky. Mm.
2: Ty jsi pár minut zpátky říkal vlastně, co jsi nečekal, že se stane a pak se to stalo a ty příběhy byly fakt jako velký. Myslím si, že každý rapový fanda by chtěl zažít prostě setkání třeba s Methodmanem a tak dál. Kdyby jsi teďka měl jakoby vysnít, co by se ještě tak jako mohlo stát a chtěl bys, ať už třeba s kým bys chtěl mít track, koho bys chtěl v životě potkat, nebo v nějakou situaci, kterou bys chtěl zažít, tak co by to bylo?
1: Chtěl bych vyhrát Wimbledon.
2: Děláš něco pro to?
1: Jedno začal dohrát tenis, takže to už se mi nepovede, ale tuhle jsem Milan Cajs, Tata Boys, s námi dělal nějaký rozhovor, protože jsme jako grupu Salsíča hráli v Ostravě na Colors of Ostrava. A on právě je taky tenista, je z Handspalky a já jsem právě mu říkal, že na Handspalce tam byl Jan Kodeš, nebo tam bydlel, takový český starý tenista, jako jediný vyhrál Wimbledon z Čechů a on měl u tý, nebo možná ještě má u tý vily na Handspalce trávový kurt a já jsem nikdy nehrál na trávě, takže to by byla, aspoň to bych si chtěl splnit. A právě jsem se ptal Milana Cejse, jestli jak on jako rodilí a bydlí si na Handspalce, jestli tam někdy byl, a jestli tam hrál, on říkal, že ne. Tak já jsem říkal, že by bylo dobrý teda, že si zahrám tenis a půjdem zaklepat k panu Kodešovi a dobrý den. My se s Tata Bojsa z PSA můžeme se jí zahrát.
2: A on by řekl, jasně kluci.
1: Já nevím, tohle jsme si říkali v rámci toho rozhovoru. Takže když se ptáš, co bych ještě chtěl, tak jako tohle myslím, že je celkem hezký a splnitelný, i když by to nebylo u pana Kodeše, ale třeba někde jinde.
2: Jako to hraní na té trávě.
1: Přesně tak.
2: V čem si myslí, že to hraní na té trávě bude jiný? Já teda jsem v životě tenis nehrál, takže se ptám teďka tak jako
1: ale úplně... já bych se na tom oblík celý v bílém prostě, jak jsou na Wimbledonu, víš, jako úplně pro mě by to byla vlastně...
2: Sláva.
1: Přesně tak, výjimečný zážitek, něco ještě třeba víc, než když se oblíkneš v neděli do kostela nebo něco.
2: Oblíkáš se často v neděli do kostela?
1: No, to byl...
2: to byl příměr, jako, že, já jako, to chápu.
1: Že jsme dělali maso prostě.
2: Jo.
1: jsme na tom trochu líp, no.
2: Je ještě něco, co by se chtěl třeba naučit? Nějaký, já nevím, jazyk, nějakou dovednost a tak dále.
1: Jako, to je hezký, jo. Říkal jsem si, že bych mohl se lehce ještě jako trošku vzdělat v něčem, než to nepůjde. A vlastně, jelikož mám nějaký německý předky, tak jsem si říkal, že je škoda vlastně, že lidi nemluví moc německy a že, že když mám písničku, všichni jsou už v Německu. A že když mám 13% německý krve, že bych se mohl naučit třeba 13% německy.
2: Okay.
1: Že to není možná tak, jako těch 13% bych možná ještě zvládnul. Takže to mám v plánu, jako osvojit si lehce jako pár věc němčiny.
2: Tak klidně můžeš říct prostě ich heiße Orion, ich wohne im Prag. A už to umíš, aspoň částečně.
1: Já doma dubisku lagu, co to měl čas.
2: Tak jo, tak pokračujme dál. Ještě jedna otázka k životu po 50. Přemýšlel jsi někdy o tom, jaký budeš důchodce?
1: Jako, to jsem nikdy nepřemýšlel, ani asi jako zatím nepřemýšlím. Můžu možná jenom mluvit o tom, jaký vlastně už jsem rapovej důchodce.
2: Mhm.
1: Ale to je úplně skvělý. Jako rapový důchodce jsem úplně, jsem vlastně od začátku si kariéry.
2: A co to vlastně teda znamená, že jsi rapový důchodce? Že už vlastně kašleš na jakýkoliv trendy a co kašlal si vždycky, ne?
1: Tak prostě, že už vlastně, si, jak si představuješ důchod, prostě si užíváš ten život a nemusíš nic dělat. A tak já jako... A i ten důchod se trochu dělá, já zahrát se, tak já mám tu repovou zahrádečku a trošku si tam něco jako pěstuju a
2: jasně.
1: Mám z toho radost a už nemusíš jako mít jako obrovskou skleníkovou farmu, ty vole svítit, tvoje 24/7.
2: Já si někdy obrovskou skleníkovou farmu, jako já vím, že to je metafora samozřejmě, jako protože já tě mám v kategorii, že sice seš pracant, ale zároveň jsi podle mě celý ten život uměl dopřát i hodně času pro sebe.
1: Možná něco, já jsem měl tak skleníček. Teď už je to paření štěstí.
2: Dobře. Dobře, víš, co mě zajímalo?
1: Neuměl jsem paření ještě, teď je to skleníček.
2: OK, dobře, taky vývoj. Jak vypadá tvůj obyčejný den, když prostě nemáš koncert? To znamená, v kolik třeba vstaneš, jak vypadá tvoje snídaně, co děláš prostě pak? Já tam nechci teďka vlastně říkat nic víc, protože bych ti tam vkládal odpověď a to nechci. Takže jak vypadá tvůj běžný den?
1: Tak už jsem se naučil stávat relativně brzo, takže stávám třeba v 8.
2: Hustý. Jako fakt, jo?
1: Dám si kafe, udělám si prostě vajíčka, no, otevřu počítač nebo telefon, jak se nastartuju a jedu prostě do kanclu, a.k.a. do studia. No a tam si dělám prostě, co je potřeba.
2: Do kolika třeba?
1: No, když se něco musí odevzdávat nebo se něco maká, tak no jako třeba do 7, do 8, do 9 prostě.
2: Normálně funguješ.
1: Ale ne každý den, tak někdy chodím domů v 5, ale když většinou je nějaký deadline a ten je každou chvíli a má to zpoždění, což je každou chvíli, tak chodím domů pozdějiš, ale už aspoň jako nevysedávám někde po barech do rána a nějak jako... Je to příjemnější.
2: OK, dobře. Co tě v poslední době bavilo nebo začalo bavit mimo to, co děláš obvykle, to znamená mimo muziku třeba? Našel jsi něco novýho? Nebo nemusí to být vlastně ani novýho? Prostě co tě bavilo?
1: Ale nic novýho jsem nenašel prostě. Já jsem, mě baví moje vlastně práce a muzika, je můj koníček a to žere dost času. Pak samozřejmě se věnuju ženě, rodině a občas jako si jdu zahrát tenis.
2: OK. Čím si děláš radost? Tím tenisem nebo něčím jiným? Když prostě si řekneš, tak a dneska bude můj den a dneska...
1: Jako včera jsem nahrával něco u Viče a on právě říká, ale viděl jsi nový Technicsy? Teďka udělali limitku Technics Ramofon. A udělal nějaký limitky prostě takový barevný a tak to jsem přišel domů a říkám, miláčku, tohle bych si koupil, A ona, no tak to už... klidně koup, ale... kam to chceš dát, když už máme tři... kam to chceš dát, když už máme tři gramofony? Takže vlastně si dělám asi radost takhle, že si koupím něco, co nepotřebuju. Nebo já nevím, nějaký hadry, ale to, to potřebuju, protože to točíš furt, máš hodně koncertů, tak nemůžeš být v jednom tričku. Ale vlastně nějak já, mě jako materiální věci nějak moc, jako má, mám to rád, jako každej, ale není to něco, či bych se uspokojoval, že potřebuješ nutně furt ten unpacking, ty vole, jo, něco si objednávat a kupovat, to je mi celkem jako jedno. Já nějak spíš

0: Spíš vlastně se teďka snažím věcí zbavovat.
1: Mm-hmm. Jak to děláš?
0: Zbavovat se špatných kámošů, zbavovat se problémů, všech věcí, co mě štvou, nebo všech zlozvyků, starých hadrů, starých bot, protože já jsem sbíral boty, takže já mám prostě ve sklepě 100 Nikeů. A jako samozřejmě, že pár jsem rozdal, ale 70 prostě nevyhodím za boha. Mm. Ale tak prostě jako člověk toho strašně moc nasyslí a nashromáždí za život, takže se snažím spíš se mírnit zčíslení a něco jako vyhodit. To je vlastně teďka moje jako náplň života.
1: A co to spustilo tady tenhle ten gigantický úklid? Ať už od těch kamarádů, nebo ty boty, nebo prostě věci.
0: Ale nic, jenom člověk jako prostě máš různý životní etapy třeba, teďka dojdeš do bodu, že vlastně vidíš, že už chceš dělat to trošku jinak, to a že nemáš tak kapacitu odbavit jako všechno, nebo vlastně, nebo si ujasníš, já jsem to vždycky jako upoženej, takže si ujasníš ty priority, aspoň ty, ale takhle jako kolem 50. Tak, jako nespustila to 50, jo, ale něco to spustilo a já jsem rád, že konečně se stalo.
1: Mm-hmm, okay. Kolik lidí tě zná ještě jako Michala Zižáku?
0: Asi pár, jo, tak asi spolužáci, lidi ze sídliště, lidi někde jako z fotbalu.
1: A je to úleva, když tě zná někdo jako toho Michala prostě, anebo je lepší, když tě zná někdo jako Oriho?
0: Ale nějak myslím, tak většina lidí mě zná samozřejmě už jinak, ale ty lidi, kteří máš kolem sebe nejbližší, tak ty tě znají jako Michala Opletala, normálního člověka, ne z Jižáku, ale prostě z Prahy. A já nějak, to jsou, samozřejmě je to ten nickname, to umělecký alter ego a tak, ale vlastně jsou to spojení nádoby. Takže já si tě povím.
1: Říkáš Jižák nebo Jižňák? Protože my jsme třeba nedávno ve vysílání řešili, jestli teda je správně Jižák nebo Jižňák. Dopadlo to vlastně 50-50 téměř. Já když jsem na Jižáku žil, tak jsme říkali Jižňák. A podle mě tato jako válka těch dvou slov pořád jakoby trvá, tak co je podle tebe správně a proč?
0: Tak z mýho pohledu to buď Jižní město, anebo Jižák.
1: Okay.
0: Jižňák prostě asi je tolerovaný, ale mně se nelíbí. Jako je mi to jedno, ať si každý říká, co chce, ale když řekne Jižňák, tak já mě říká, ty nejsi asi od nás.
1: Mně je to jedno, ale řeknu, ty nejsi asi od nás. Dobře. No tak jo, tak zajímalo by mě, ty vždycky přijdeš, jsi takový vlastně jako vlastně v pohodě, ať se děje, jakoby co se děje, tak by mě vlastně zajímalo, jestli býváš taky někdy z něčeho nesvůj a případně jako z čeho dokážeš být takový jakoby v neklidu.
0: Asi nejvíc z nějakých, jako asi nejvíc za neklidu mě stávají lidi. Uh-huh. Buď jak jsou hloupí, nebo jaký má názory a ještě tím, že ti je spou, nebo že se s tím musíš jako potkávat, jo. Že vlastně je to až líto, prostě jak některý lidi jsou šílenci. Uh-huh. A pak třeba lidi, který jako máš třeba někdy kolem sebe a vlastně něco se s nima stane a trochu jim začne jebat, nebo takže jako to, z toho jsem neklidný. Svět už jsem zjistil, že nezachráním, takže jako z toho se nehroutím a spíš mi jde o to, aby lidi kolem mě jako se měli dobře a byli šťastní a vůbec jako aby byla láska a pravda. Mm. Je to jako a samozřejmě peníze.
1: Láska, pravda, peníze.
0: Jako bez toho to nejde. Samozřejmě jako zdravíčko na prvním místě, ale
1: ale prachy to musí být taky, rozumím. Léto 26 se blíží do finále, tak jaký bylo to tvoje léto? Bylo víc pracovní, nebo bylo víc dovolenkový? Jaký byl?
0: No, my jsme se lehce naučili kapelně odpočívat, nebo prostě bylo to žádoucí. kde jsme zanedbávali prostě, furt jsme hráli strašně a rodiny trpěly. Takže jsme se naučili, že i v létě si dáváme jako malou pauzu, aby jsme mohli přesně jako jít někam na dovolenou, takže já jsem si užil 14 dní dovolený u moře, což jsem jako dlouho neměl. Ani jsem nevěděl, co tam budu dělat, pak jsem mi samozřejmě nechtěl domů.
1: A co jsi tam dělal, rybaře?
0: No nic.
1: A to je ale super, to je prostě skvělý.
0: Já já jsem se odnaučil dělat, nedělat nic, takže mě to přišlo divný, ale bylo to samozřejmě super, člověk si fakt odpočíne a nebe těch komárů, tak to tam bylo úplně ideální.
1: Vy jste před letem z PSH vydali nový single, byl to jen takový jakoby ostrůvek v moři, anebo nějaká ochutnávka třeba desky, která by se mohla objevit, nebo EPčka?
0: Myslíš někdo jiný?
1: Jo.
0: O novou desku neplánujem, ale teď jsme udělali, já dělám nějaký solo album, vyjde v říjnu, a tam je ještě věc s Vladimírem. Pro Viče jsme udělali 2 tracky na jeho album, takže takže jako my tak jako děláme pomalu, někdo víc, někdo míň, dál a spíš jsme jenom udělali takhle single, protože jsme byli nějak pozvaní do USA hrát pro krajany a na české ambasádě a v Texasu, takže jsme si tam udělali takový výlet, pak si půjčili auto a jeli jsme z Washingtonu do Austinu.
1: Jaký to bylo hrát na ambasádě?
0: Vtipný. Zjistí, že vlastně tam ty krajani moc česky neumějí, takže místo, ano, dejte ruce nahoru, říká, put your hands up.
1: Ale dobrý, jako...
0: Bylo to vtipný, jako...
1: Na mě to působí skoro jako Stouni na Hradě.
0: Ale bylo dobrý, ale my jsme zažili koncert už hodně všude možně, na ambasádě ve Washingtonu jsem teda ještě nehrál, nebo v Texasu mezi mrakodrapama, prostě na takový zahrádce pod obrovskou českou vlajkou, to bylo hezký a že to mohlo být spojený i s tou cestou, že jsme si prostě jako takhle starý kámoši půjčili auto a udělali jsme si takový road trip, natočili prostě si tam k tomu jako nějaký obrázky a udělali ten single někdo jiný. Takže to jsem rád, že jsme si mohli dát takovýhle výlet spolu a že z toho vznikla i nebo podle mě dobrý track i podle lidí, podle ohlasu na YouTube.
1: Jo, tak jsou to klasický PSH, což je prostě super.
0: To jste moc neocenil teďka, co klasický PSH.
1: Ne, tak to je podle mě punc kvality, bych řekl, ne?
0: Tak teď to trošku...
1: Jakože já jsem z toho singlu měl velkou radost.
0: To je dobře. Tak. To má radost taky.
1: Hele, řekni mi, tvoje deska Ty jsi nakousl, vyjde teda kdy? Říjen, listopad si říkal?
0: Nějak by měla být v půlce října.
1: Bude to jenom čistě tvůj solovej projekt, nebo se tam zapojí do toho ještě další umělci scény?
0: Tak je tam moje solo album, ale mám tam spoustu hostů. Asi ještě jako nemůžu říct všechno, tak Petrní Ofiko. A když jsme to nakousli, tak tam mám spoustu hostů takových i neobvyklých. A producentsky vlastně tam jsou jenom 2 producenti. Plus já jako spoluproducent.
1: Bude to soundově trochu jiný, než to, co jsi dělal doposud? Nebo dostane tam třeba prostor tvůj?
0: Myslím, že dost.
1: Jo?
0: Bude to jako trošku jako za rohem, nebo jak to říct. Jako, bude tam pár pojich věcí, ale bude tam vlastně jako žánrově to bude velice pestré.
1: Tak na to se moc těším, protože obzvlášť za poslední dobu mám strašně rád jakoby tu tvoji zpěvnou polohu. A ty bych se dokázal prostě slyšet jako mnohem víc. Co Grupo Salsiča? Blíží se čas zabíjaček? Nevyrazíte do Sokolo ven?
0: Já myslím, že tak daleko jsme ještě nezestárli, ale... Ale Grupo Salsiča... já nevím, jestli to někdo ví, ale prostě my jsme nechtěli nikdy vlastně tu mít jako kapelu, dělali jsme si to jako z legrace za covidu a mě trošku z toho rozjelo, měli jsme velký koncert na Colors of Ostrava. Takže asi
1: Jaký to bylo?
0: ale bylo to kromě toho, že to skoro nebylo, protože tam byla obrovská jako bouřka a pršlo nám na nástrojovku, tak to, že se to stalo, vlastně bylo skvělý, protože spoustu kapel musel zrušit koncert tam. A lidi byli úžasní a tím, že to byl jako náš vlastně první koncert venku, tak to bylo neopakovatelný pro mě ten zážitek. A tím, že to je vlastně celá jako živá kapela a naskoušeli jsme nějaký repertoár, tak asi pár koncertů jako ještě uděláme někdy. Hmm. Ale teď přesně se neví, prostě kdy, ale příští rok asi, jo.
1: Hmm. Já věřím tomu, že to bude dobrý, jako je to takovej, teď jako bez urážky, jo, ale myslím, že to je takový jako zábavný sranda projekt, no, který vlastně zní strašně dobře v uších a když máš nějaký splín a blbou náladu a pustíš si tohle, tak mě to vždycky prostě tak jako udělá dobře.
0: Tak to je milý.
1: Hele, řekni mi, Traffic po celý leto jel po celý zemi Afterwork, teď jsem koukal, že vlastně to bude pokračovat ten projekt i na podzim, že jsou tady nějaký zastávky, tentokrát už v Praze i s PSH, i s Vičem, i pak právě třeba s tebou. Tak jaká je tam ta tvoje role? Jenom jako interpret, nebo se na tom nějak podílíš ještě i víc v zákulisí?
0: Ne, to je vlastně Afterwork, jak již napovídá název, tak vlastně zpříjemnění času po práci, plus vlastně to letní je prostě někde u vody ideálně, což vlastně je super koncept. Že vlastně já strašně rád, já tam funguji jako DJ, ne jako rapper.
1: Okay.
0: Takže já jsem strašně rád, že můžeš odpoledne hrát, je hezký, svítí slunce, víš, je uvolněná nálada, nemusíš hrát ani tak nahlas, což nemám rád, mm-hmm. Nemusíš ani hrát jako party věci, protože vlastně ten odpolední, podvečerní jako mood je super, jako na pečky s jinou atmosférou, než abys musel tlačit na pilu a party, takže to mám taky rád a teďka jdeme, myslím, že ještě asi pár zastávek po Čechách, takže já si těším.
1: To bude někdy i Praha. No tak jo, tak jsme ve finále. To by bylo padé, Spinu bude 1. ledna 20. Co bys mu popřál?
0: Abyste přišli na náš koncert 3. září.
1: Bohužel ten rozhovor vysíláme po něm, ale to vůbec nevadí. Věřím, že Spinneři tam budou, protože o něm mluvíme celou dobu a teď ještě navíc natočíme další speciální pozvánku.
0: A kolik, že bude Spinu?
1: 20.
0: Ale 20, tak to by mohlo být takový mý dítě.
1: No to?
0: Svým způsobem jedno z mnoha. Tak já bych popřál vlastně udržet 20 let takhle žánrový rádio je umění, takže to asi to děláte dobře, nebo předpokládám, že to dělalo spoustu lidí a že se na to maká, protože si myslím, že není jednoduchý to udržet kor v téhle době, takže to klobouček. Takže bych vám popřál klidně další 20 let, protože myslím, že formát rádia poběží furt a že lidi budou furt mít prostě sluchátka v uších nebo zapnutý rádio v autě a budou poslouchat muziku nebo nějaký chytrý keci od starých páprdů.
1: Tak díky, tati.
0: Není zač, Romčo.
1: Tak krásných 50 a ještě jednou děkuju za návštěvu a otevřený rozhovor, bylo to příjemné.
0: Děkuji taky a poslouchejte Rádio Spin.
1: Orion, hostem aktuálního Spin Talku na Rádio Spin. Od Majku se loučí, hezký večer, přeje Roman Jakub.
2: Roman Jakub a jeho host. Spin Talk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na Rádio Spin.

0: Po celou sobotu a neděli v hudebním víkendu na rádiu Spin.
1: Spin Radio.
0: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova.
2: Nově tu vysíláme na 985 FM.
0: Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.
3: Pusta něco jinýho, prosím, Spine.
4: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

buď pyšná, podívej, všechno nám vyšlo, spali na mě limbo, mezi tím vyhrál jsem bingo. Očo synko, běžím jak dingo, z dola se jde těžko, ale nahoře je to fakt simple.

buď pyšná, podívej, všechno nám vyšlo, spali na mě limbo, mezi tím vyhrál jsem bingo. Očo synko, běžím jak dingo, z dola, stejně těžko, ale nahoře je to fakt simple.

Mám chuť na koláče, koláče a potom láče. Napsal jsem chytrý text, vázal ho na koleje, teď čekám na vláček. Kležím a nejsem kreativní, nade mnou na straně zaspí otáček. Vytáhnu, podržím

0: Tohle byl Shizzle a track Pochodem vchod. Chceš si taky zarepovat přímo tady u nás ve studiu? Ozvi se na e-mail cz.sk@radiospin.cz a třeba se tady spolu příště potkáme my.
1: Československý underground. Každou středu od 8 večer
2: a každou neděli od 9 večer
1: na rádiu.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Krištof dneska přišel se skvělým tématem.
2: No, rozplýval ses, protože dneska jsme řešili vaše celebrity kraše.
1: No, tak pro dospělý přeložím. Známý osobnosti, který se vám líbí.
3: Hele, největší topka byla Carmen z Hvězdný pěchoty. Ta byla fakt střela.
2: Můj tip?
4: Za mě jednoznačně ze Sin City Jessica Alba.
1: Tak na to jsem úplně zapomněl, kámo.
5: Takže u mě je to Tom Hardy, rozhodně. Jestli je něco mužství, tak je to právě on.
6: Ahoj, kluci, tak za mě taky Tereza Ramba, pak Verča Kek Kubařová a Margot Robbie pěkná. A z kluků asi Chris Hemsworth anebo Jan Kolejník.
7: Prosím tě, Eva Podzimková, respektive Josefíková.
2: No jasně, a potom je tu samozřejmě i sázka na jistotu.
8: Jako za mě, prostě Jennifer Aniston.
1: Ale nejvíc bodů, nejvíc, které dneska ráno nazbírala. No, hádejte kdo.
9: Čau kluci, tady Dominik. Hele, já házím na jistotu a Megan Fox, Transformers.
10: No ale naprosto jako souhlasím s Megan Fox.
2: No tady asi není o čem. Celý ráno jsme si u Megan Fox dělali bodíky
1: a... Bodíkujeme ještě teďka.
2: Jasně, jak jinak.
1: No tak jo, tak se slyšíme zase zítra.
2: Tak čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9.

bys byl punker. Moje jméno je Smack. Vidím se, vám mě říkají, že beru drogy, přitom mě vůbec neznej. Nevědí, jaký jsem, nevědí, jaký je můj vztah k muzice. Můj vztah k muzice je velice vřelý, ok? Velmi. Já miluju muziku, miluju. Ok. Proto tancuju, když jsem v klubu.

0: holky jsou levý. Přepřemí táta to ne.
1: Kurva, kluci, předrážejte to.
2: Já to předrážíme.
3: Co to je? To je předražená. To je jako dražé, nebo co? Dražba na par.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Krištof dneska přišel se skvělým tématem.
2: No, rozplýval ses, protože dneska jsme řešili vaše celebrity kraše.
1: No, tak pro dospělý přeložím. Známý osobnosti, který se vám líbí.
3: Hele, největší topka byla Carmen z Hvězdný pěchoty. Ta byla fakt střela.
2: Můj tip?
4: Za mě jednoznačně ze Sin City Jessica Alba.
1: Tak na to jsem úplně zapomněl, kámo.
5: Takže u mě je to Tom Hardy, to rozhodně. Jestli je něco mužství, tak je to právě on.
6: Ahoj, kluci, tak za mě taky Tereza Ramba, pak Verča Kek Kubařová a Margot Robbie pěkná. A z kluků asi Chris Hemsworth anebo Jan Kolejník.
7: Prosím tě, Eva Podzimková, respektive Josefíková.
2: No jasně, a potom je tu samozřejmě i sázka na jistotu.
8: Jako za mě, prostě Jennifer Aniston.
1: Ale nejvíc bodů, nejvíc, které dneska ráno nazbírala. No, hádejte kdo.
9: Čau kluci, tady Dominik. Hele, já házím na jistotu a Megan Fox, Transformers.
10: No ale naprosto jako souhlasím s Megan Fox.
2: No tady asi není o čem. Celý ráno jsme si u Megan Fox dělali bodíky a...
1: Bodíkujeme ještě teďka.
2: Jasně, jak jinak.
1: No tak jo, tak se slyšíme zase zítra.
2: Tak čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9.

Mám chuť na koláče, koláče a potom láče. Napsal jsem chytrý text, vázal ho na koleje, teď čekám na vláček. Ležím a nejsem kreativní, nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu podržem.